cesty zpátky a jsou cesty tam,

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se pak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlach.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Chaplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jak se jmenuje ten tvůj klub?

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

leise mich an.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Hrávala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské Tempody, Vlak pro listí a pražský Magizom, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení a ve které je zmiňován legendární brdský básník Houle.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let's Hané, super skupina. Dáme si teď Brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě,

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil Listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je vítr.

nepokojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu. Snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K nim řadím i podzimní zprávu od

skupiny Smoláři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení, dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítě Troníček na slyšenou, no a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Já mám nalíkají. My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel, i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
3: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
2: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Tak já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, pardon, promiňte, ale já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takového. No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší a ba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota je jistota. Jistota je jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne.
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdá, že prozrazujete víc než záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je
3: dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že je jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka ptá. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel a hráli jsme spolu divadlo a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval.
3: Velmi
4: rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho,
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěla.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hitnerovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuju. Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou. Ti tam dorazí a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším. Dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: proberete život ze všech
1: nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cestách.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Elena Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase.

0: víno, hlavně to šumivé má ráda.
1: Ano.
0: Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala mockrát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala. Ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Ivan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak... no. A už jsem doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře, Richard třetí, píšu jim bot a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A...
4: No právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět. A to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tedy dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty kreace pohybové.
1: Tam jsou věci, které už prostě třeba se zvedám tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne. A do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle. A teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat, tu větu, oni mě nenávidí. Takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám prosinci. Od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: od 3. prosince.
0: Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili

0: zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu s 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: je to pro tebe
3: nepotřeba.
2: Rychlejší.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano, takhle, ano, takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízení telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák, zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přece jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Horní Bečvě na Vsetínsku přišla k volbám víc než polovina voličů. Jasně vyhráli nezávislí. V ulici Jaburkové v Otrokovicích vznikne nové parkoviště. Stavba za necelých 5 milionů začne ještě v říjnu. Fotbalisté Slavie prohráli v Baku v Lize mistrů se Sabahem 0-2. Dnes bude v regionu zataženo, později i polojasno a na teploměru až 16 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Komunální volby v Horní Bečvě na Vsetínsku jasně vyhráli nezávislí společně pro Horní Bečvu. Získali více než 70% hlasů a 11 z 15 křesel v zastupitelstvu. Zbylé 4 obsadila kandidátka společně pro Horní Bečvu. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta čeká nové zastupitelstvo řada úkolů.
2: Je rozjeto několik velkých projektů. Máme teďka investiční na byto na 3 roky dopředu. V září jsme zahájili stavbu bytů a veřejných prostranství za Pilou. Je to masivní projekt za 250 milionů. Samozřejmě tohle nás bude intenzivně zaměstnávat.
0: V říjnu začne stavba nového parkoviště poblíž vlakového nádraží v Otrokovicích. Vznikne tady 47 míst pro osobní automobily a dalších 19 pro dodávky. Hotovo by mělo být ještě letos v prosinci. Půjde o první placené veřejné parkoviště ve městě. Jeho vybudování bude stát 4,76 milionů korun. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
3: Město pro účel parkování odkoupilo koncem roku 2024 pozemek v nároží mezi ulicí Jošky Jaburkové a komunikací podél nádraží. V lokalitě, kde dosud nemělo vhodné vlastní plochy pro rozšíření parkování, tak získalo prostor využitelný pro potřeby sídliště před nádraží i lidí přijíždějících k vlakům.
0: Je papučový den, typická domácí obuv společně s říjnovou kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě ty je dnes možné podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
4: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče. Sport.
0: Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po zápase spokojený ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
5: Nedokážem se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba.
0: V dalším kole Pražané nastoupí příští týden v úterý v Istanbulu proti Fenerbahce.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude ve Zlínském kraji převážně zataženo se slabším deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha. Slabé srážky se však vyskytnou už jen výjimečně na Vsetínsku. Později večera v noci pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Aktuálně měříme plus 7 až minus 2 stupně a nejvýše dnes naměříme 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/437 v Hošťálkové na Vsetínsku je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Důvodem jsou stavební práce. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přivítejme se do nového dne. Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví a dobré ráno přeje Petr Uhřík. Dnes je středa, u data 14. října vidíme v kalendáři Agátu, mimochodem křesťanskou nositelkou tohoto jména je mučednice svatá Agáta, která žila někdy ve 3. století a dnes je patronkou zvonařů. Do historie se podíváme za chvíli podrobněji a na pohodu u brzkého vstávání už posílám rozjezdovou písničku Brontosaurů. Je 5:05.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Vítáme se do středy 14. října. Nahlédneme do kalendária. V roce 1584 začal na Moravě platit gregoriánský kalendář. Dny se tak z původního juliánského kalendáře posunuli asi o 10 měsíců později než v Čechách. Po sobotě 3. října následovala neděle 14. října. V roce 1848 se právě 14. října císařský dvůr Ferdinanda I. přesunul do Olomouce. Důvodem byly obavy před revolucí, právě v Olomouci pak císař abdikoval. Před 165 lety se narodil spisovatel Alois Mrštík, autor románové kroniky Slovácké vesnice nazvané Rok na vsi. K jednomu z vrcholů jeho tvorby patří samozřejmě drama Mariša, vzniklo ve spolupráci s bratrem Vilémem. Před 106 lety se narodila herečka Nina Popelíková, kterou proslavila role vrchní sestry Jáchymové v seriálu Nemocnici na kraji města. V roce 1894 přišel na svět Karel Plicka, fotograf, filmový dokumentarista, etnograf a muzikolog. Nejčastěji zachycoval krásu lidových zvyků. Před 77 lety byl v Olomouci tajně vysvěcen na biskupa František Tomášek, pozdější známý kardinál, pražský arcibiskup a výrazný odpůrce komunistického režimu se tehdy do rezidence musel dostat tajně. Vysvětil ho pak arcibiskup Josef Matocha. A dnes je to 24 let, co zemřela herečka Gabriela Wilhelmová. Pocházela z Prostějova, objevovala se spíše v menších rolích. Hrála například v komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dáci špenát, anebo v seriálu Bylo nás pět.
1: Víte, že Jan Amos není jen Komenský, tedy Comenius, ale i Nivánus, Nivnicensis, Nivnicenus a někdy i Hunobrodensis? Přídomky učitele národů odkazují na tři potenciální rodná místa tohoto velikána. Komňu, Nivnici a Uherský Brod. Všechna ale u nás, ve Zlínském kraji. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 5 hodin 17 minut, před námi středa, 14. říjen. Pravidelně se dívám do aktualit, které mi posílají meteorologové. Upřesníme si dnešní situaci.
1: Počasí.
0: Ranní teploty projdu nejdřív. 4 stupně jsou v Kroměříži, 3 stupně ve Starém Městě, ve Zlíně, Bojkovicích, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 5 stupňů hlásí Holešov, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy, 7 stupňů Bystřice pod Hostýnem. 0 je v Hošťálkové, 2 stupně ve Vizovicích a ve Valašské Senici, 1 stupeň uvádí Strání, Vsetín a minus 1 stupeň je ve Štítné nad Bláří a Velkých Karlovicích. Dnes ráno bude převážně zataženo se slabším deštěm, v průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha, slabé srážky se ale vyskytnou už jenom výjimečně na Vsetínsku. Později večera v noci pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy jenom kolem 12 stupňů, k tomu povane slabý jihozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty máme zpočátku mírně nepříznivé, během dne budou postupně dobré až velmi dobré a biozátěž máme střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly. Příklady nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
4: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
2: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 4 staletími vzali na šlechtickém sídle Židé? Už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A Matěj Neradilek je tu s vámi. Hnutí Zlín 21, které skončilo v komunálních volbách ve Zlíně třetí, ukončilo dosavadní jednání o možném základu koalice s vítězným hnutím ANO a s ODS. Uvedla to mluvčí hnutí Kateřina Martikánová. Trojblok se začal rýsovat hned večer po volbách. Měl vytvořit základ nové koalice ve Zlíně. Měl by však těsnou většinu 22 hlasů v zastupitelstvu z 41 členy a proto chtěl do koalice přizvat další subjekt či subjekty. Post primátora si nárokoval dosavadní primátor Jiří Korec z hnutí ANO. Hnutí Zlín 21 však jednání ukončilo s tím, že dosavadní jednání nebylo úspěšné. Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku se dnes poprvé zapojuje do Evropského dne konzervátorů. Pro návštěvníky nachystalo od 13 do 17 hodin program v prostorách hospodářského dvora. Příchozí uvidí zákulisí záchrany historických předmětů a uměleckých děl z muzejních sbírek, které je běžně veřejnosti skryté. Například praktické ukázky čištění historických předmětů, záchrany papíru, dřeva, kovů a keramiky. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Městský soud v Praze dnes začne projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím sbírat citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení. Dnes ráno bude ve Zlínském kraji převážně zataženo se slabším deštěm, v průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha. Slabé srážky se však vyskytnou už jen výjimečně na Vsetínsku. Později večera v noci pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Aktuálně měříme plus 7 až minus 1 stupeň, nejvýše dnes naměříme 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budou za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už za chvíli vystoupáme na věž zámku v Dřehohosticích na Přerovsku. Po téměř 120 letech se dočkala nových hodin. Podrobnosti uslyšíme v reportáži. Teď je 17:30 a 17:30 a 3 minuty.

prosím, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Na věži renesančního zámku v Dřevohosticích na Přerovsku jsou po téměř 120 letech funkční hodiny. Původní poškodil v roce 1907 požár a od té doby čas neukazovali. Nový hodinový stroj samospráva městy se pořídila s pomocí sbírky v rámci postupných oprav zámku. Teď se tam vydáme.
1: To bylo úmyslné zapálení a vlastně tehdy tady bylo zařízení ochranované pro mládež mravně spustlou a tehdejší mistr Kotas chodil právě natahovat hodiny. No a ti chovanci tehdy ho neměli rádi, on je prý tloukl velice, tak tu věž pod ním zapálili.
2: Popisuje mi kastelán zámku Jiří Kasperlík. Historku zná z kroniky Dřevohostic.
1: Zachránili ho naši hasiči, kteří na poslední chvíli, když byl značně popálený, tak přivedli s žebřem a on musel skočit na ten žebř. Dle toho zápisu si roztrhl u toho skoku paží po celé délce, ale přežil to.
2: Právě hasiči uspořádali sbírku na nákup nového stroje. Zaplatili za něj 50 tisíc korun. Jiří Kasperlík s hodinářským mistrem Antonínem Lasovským ho umístil pod střechu 26 metrů vysoké věže.
1: A ty si prodloužíš tu hřídel?
3: Tady já prodloužím hřídel, bude to na druhou stranu. Stroj je z roku 1930, jo, vyrobené ve Vyškově. Tady je značka, když se podíváte zpředu, jo, vyrobil to Alois Dvořák, Vyškov.
2: Bylo to náročné přizpůsobit tenhle stroj právě hodinám na věži?
3: No, náročné, muselo se to tady, jo, nadstavit, jo, převodovka tu, jo, byla, měli závaží, měli, jo, dodávali se řetězy a zprovoznil se stroj.
2: Dívám se, ten stroj je vlastně posazený na speciální stolici, to je nějaká dubová asi,
3: no,
2: pevná.
3: Dubová, je prostě pevná stolice, aby to nespadlo, protože jenom ten stroj váží kolem 100 kilo, plus ty závaží, ty mají každý taky ze 30 kilo, možná víc.
1: Krásný zvuk, že? To znám teďka vlastně to jedno závaží pohání přímohodinový stroj a to druhý závaží slouží k pohánění bití. My tady nemáme zvony, ale je to tam potřeba, aby to tam bylo. Tak ten zvuk, který jsi slyšel, tak to by nám teďka odbylo vlastně čtvrt nebo půl nebo tři čtvrtě.
2: Nový hodinový stroj si můžou návštěvníci zámku prohlédnout v rámci pravidelných prohlídek. První slavnostní představení veřejnosti se uskuteční v neděli v rámci Dřevohostických hodů. Z Dřevohostic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, jak vidí dnešek meteorologové.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě projdu údaje měřících stanic kompletního Zlínského kraje. 4 stupně jsou v Kroměříži, 3 stupně ve Starém Městě, ve Zlíně, Vojkovicích, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 5 stupňů hlásí Holešov, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy, 7 stupňů Bystřice pod Hostýnem. 0 je v Hošťálkové, 2 stupně ve Vizovicích a ve Valašské Senici. 1 stupeň uvádí Strání a Vsetín, minus 1 stupeň Štítná nad Bláří a Velké Karlovice. Ráno bude převážně zataženo se slabším deštěm, v průběhu dopoledne srážky ustanou a popoledne

Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Začíná středa, dobré ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítá po 13. hodině.
0: A my děkujeme za odpolední pozvánku. Matěj chystá nové zprávy, uvede je přesně v 6 hodin, to znamená za 8 minut. Dobré středeční ráno.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Jak připravit děti na život a jakou roli v tom hraje environmentální výchova, budou dnes ve Zlíně řešit pedagogové a odborníci na vzdělávání. Na vlakové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm dnes přijede vlak, který ukazuje rizika návykových látek. Začíná 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu Brno 16. V regionu bude zataženo, později i polojasno a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se dnes uskuteční už 25. ročník krajské konference o environmentálním vzdělávání a výchově. Letošním hlavním tématem je příprava dětí na život a role environmentální výchovy ve školách. Konference nabídne přednášky, diskuze i praktické workshopy pro pedagogy a další zájemce o vzdělávání.
3: Konference bude o tom, jak děti učit lépe rozumět přírodě a světu kolem sebe a připravit je na běžný život. Učitelům nabídne také praktické tipy, jak témata spojená s ochranou životního prostředí zapojit do výuky tak, aby děti bavila a zároveň se naučili něco užitečného. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Do Rožnova pod Radhoštěm se dnes vrací Revolution Train. Vlak s interaktivním projektem o závislostech na vlakovém nádraží ukazuje, jak snadno může závislost změnit život. Kdy se do vlaku mohou podívat lidé, říká mluvčí Eva Javorová.
4: Vstup pro veřejnost je zdarma, a to v čase od 15.10 do 17.50. Prostřednictvím působivé expozice se návštěvníci mohou seznámit s příběhy ze života a lépe pochopit, jaké důsledky mohou mít závislosti nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho okolí.
1: Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 5 desítek krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí. To je ředitel festivalu Milan Šimánek.
5: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže udělat radost.
1: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
6: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
2: Počasí.
1: Dnes ráno bude ve Zlínském kraji převážně zataženo se slabším deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a popoledni může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha. Slabé srážky se však vyskytnou už jen výjimečně, a to na Vsetínsku. Později večera v noci pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Aktuálně měříme plus 7 až minus 1 stupeň. Nejvýše se dnes teploty budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Důvodem jsou stavební práce. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Několik málo stupňů nad nulou, někde i lehce pod, v kalendáři 14. říjen. To je současný stav, do nového podzimního rána vás, milí posluchači, vítá i Petr Uhřík. Dobré ráno si přejeme do středy, gratulace k svátku budeme posílat Agátám a dnes je to přesně 80 let, kdy se poprvé slavil Světový den standardů. V různých oblastech lidské činnosti nejčastěji se můžeme setkat s normami ISO pro služby, průmysl, v posledních letech i v gastronomii. V kalendáriu budeme v historickém ohlédnutí pokračovat za chvíli. Teď si na dobrou náladu u vstávání pustíme písničku Báry Basikové, je 6 hodin 5,5 minuty.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána posílá svým probuzeným posluchačům Český rozhlas Zlín. Vítáme se do středy 14. října. Nahlédneme do kalendária. V roce 1584 začal na Moravě platit gregoriánský kalendář. Dny se tak z původního juliánského kalendáře posunuli asi o 10 měsíců později než v Čechách. Po sobotě 3. října následovala neděle 14. října. V roce 1848 se právě 14. října císařský dvůr Ferdinanda I. přesunul do Olomouce. Důvodem byly obavy před revolucí, právě v Olomouci pak císař abdikoval. Před 165 lety se narodil spisovatel Alois Mrštík, autor románové kroniky Slovácké vesnice nazvané Rok na vsi. K jednomu z vrcholů jeho tvorby patří samozřejmě drama Mariša, vzniklo ve spolupráci s bratrem Vilémem. Před 106 lety se narodila herečka Nina Popelíková, kterou proslavila role vrchní sestry Jáchymové v seriálu Nemocnice na kraji města. V roce 1894 přišel na svět Karel Plicka, fotograf, filmový dokumentarista, etnograf a muzikolog. Nejčastěji zachycoval krásu lidových zvyků. Před 77 lety byl v Olomouci tajně vysvěcen na biskupa František Tomášek, pozdější známý kardinál, pražský arcibiskup a výrazný odpůrce komunistického režimu, se tehdy do rezidence musel dostat tajně. Vysvětil ho pak arcibiskup Josef Matocha. A dnes je to 24 let, co zemřela herečka Gabriela Wilhelmová. Pocházela z Prostějova, objevovala se spíše v menších rolích. Hrála například v komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dáci špedát, anebo v seriálu Bylo nás pět.
1: Víte, že Bílé Karpaty, které zasahují i do Jihomoravského kraje a na Slovensko, patří mezi přírodně nejcennější oblasti České republiky? Je to území s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě, ale také domov žítkovských bohyní i Jozy a Hanule z knihy Želary. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
0: Ve Stupavě na Uherskohradišťsku nemají od loňského června obchod. Obec se proto rozhodla, že udělá vlastní prodejnu s nepřetržitým provozem. Jak bude fungovat, uslyšíme už za chvíli v reportáži Michala Sladkého.

0: přesně 7:15 v kalendáři 14. říjen. Už více než rok musí obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku i na každý drobnější nákup dojíždět do okolních obcí. To se ale brzy změní, obec se rozhodla zřídit vlastní prodejnu, která navíc bude mít nepřetržitý provoz.
1: To bude bezvadné.
2: Říká mi jedna z obyvatelek obce Pavla Kavalcová, která právě se třemi psy a kočárkem prochází kolem budoucí prodejny.
1: Hlavně, že bude 24/7, co jsme viděli teda aspoň podle toho nápisu, co tam je.
2: Takže to využijete určitě?
1: Já si myslím, určitě ano, že to bude fajn tady. Obzvlášť pro ty starší lidi, co nemají třeba možnost někde jít nakoupit, tak je to bezvadné.
2: Ale i pro vás, něco zjistíte, že nemáte doma?
1: Zaběhnu o půlnoci.
2: Souhlasí s ní i seniorka Marie Farkašová.
3: Tady jsou většinou starší lidi a ty jsme si zvykli, jo, jedeme jednou za týden nakoupit, pečivo hodíme do mražáku, protože jak jinak, že? Takže až se to rozjede, tak to bude dobrý.
2: Společně s nezávislým starostou Stupavy Zdeňkem Havlíčkem jsme vešli do malého domku u hlavní cesty, kde nový obchod vzniká. Proč jste se ho vlastně rozhodli zřídit?
4: U nás jako byl dlouholetý obchod, který vedla místostarostka paní Janováčová, která už chtěla skončit a de facto jsme dneska rok bez obchodu a my jsme všichni jakoby přesvědčeni o tom, že obec má poskytovat základní služby a mezi ně obchod patří.
2: Jak by měl obchod fungovat, popisuje nezávislý zastupitel obce Zdeněk Basista.
5: Obchod je to 24/7, že jsme zehnali prodavačku, která tady bude od 7 do 11 hodin a pak to bude samoobslužný provoz od těch 11 zase do těch 7 do rána.
2: Jak to vlastně bude fungovat? Co člověk musí si vlastně stáhnout do toho telefonu, aby si se mohli kdykoliv nakoupit?
5: Stáhne si aplikaci ČSOB nebo přímo té firmy Contio, která to tady bude instalovat, tady tu samoobslužnou pokladnu, která taky vydá kartičky. Ty starší lidi, kteří nemají chytrý telefon nebo nedokážou to ovládat ten telefon takhle, aby si tu aplikaci stáhli, tak si to vyzvednou na obecním úřadě a ty u kartičku si zároveň otevřou obchod a můžou s ní platit.
2: Tady teda bude paní prodavačka, nějaký ten omezený čas.
4: Jednak jako je to i pro ty starší spoluobčany a za druhé někdo to musí uklidit, udržovat pořádek, převzít zboží, vybalit zboží, prostě udržovat jakoby ten obchod v činnosti, takže samozřejmě ten člověk je nutně potřeba.
2: Ten obchůd je malinký, vzniká v místě bývalé pošty, to je taková klasická jedna místnost, ale bude to naprosto dostačující. Co by tady všechno ti občané vlastně měli najít za zboží?
4: My počítáme se základníma potřebama, aby měli denně třeba čerstvé rohlíky, něco na tu snídani, nebude to krájená třeba uzenina nebo podobně, jo? Bude to všechno jakoby už zabalené, už nachystané tak, aby ti lidé se nedotýkali napřímo a prostě dodržovali se ty základní hygienické parametry.
2: Obyvatelé nebo turisté si budou moct nakoupit také trvanlivé potraviny nebo nápoje. Obchod by se měl otevřít v průběhu listopadu. Vedení obce bude spokojené, pokud zisk pokryje provozní náklady. Ze Stupavy Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
6: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 8 minut bude 6:30. Pro další informace volám do Českého hydrometeorologického ústavu. Poslechneme si, jaké počasí doprovodí nejbližší dny. K tomu nám jistě nabídne bohatý komentář meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Zastavme se nejdřív u současného stavu. Co nám řeknete k dnešnímu ránu ve Zlínském kraji?
1: Aktuálně máme poměrně hodně oblačnosti a také se nám občas vyskytují takové slabší nebo kratší srážky přes severní a východní část. Nám přešly takové kratší přehánky a teploty, ty už nám začínají stoupat. Minimální teploty jsme měli během noci, to se pohybovaly od plus 5 až do minus 3 stupňů Celsia. Aktuálně je rozptyl teplot od 0 po 9 stupňů Celsia. Vítr nám fouká většinou jen slabý.
0: Podívejme se na 14. říjen v celkovém průběhu, co nám postupně nabídne středa v teplotách a oblačnosti až do pozdních večerních hodin.
1: Teď v těch nejbližších chvílích musíme ještě počítat s velkou oblačností a s takovým občasným, spíše slabším deštěm, ale v průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední se může krátce i protrhat oblačnost až na polojasno, ale pak po většinu odpoledne a večera bude opět oblačnosti spíše více, bude převládat oblačná nebo zatažená obloha, ale srážky už se téměř vyskytovat nebudou. Nějaké slabé srážky se mohou vyskytnout výjimečně na Vsetínsku, ale bude jich velmi málo. Později večer pak začne oblačnost od západu částečně ubývat. Dnešní teploty budou v rozpětí od 13 do 16 stupňů. Na Valašsku bude o něco chladněji, tam bude místy kolem 12 stupňů. No a vítr bude převážně slabý nebo mírný severozápadních směrů.
0: Dnešek si ještě doplníme o číslo v biozátěži.
1: Tam máme 2, takže střední zátěž.
0: A přejdeme k zítřku. Bude i ve čtvrtek charakter počasí přibližně stejný?
1: Už nečekáme, že by se nějaké srážky vyskytovaly, jako je tomu v tuto chvíli. V noci bude zpočátku ještě zataženo, od západu bude oblačnost ubývat a po většinu noci pak bude oblačno nebo polojasno. Teploty budou od 5 do 2 stupňů, ale v údolích při slabém větru může být ještě kolem 0, mohou se vyskytovat přízemní mrazíky. Přes den pak bude převážně oblačno, bude taková oblačnost hlavně vyšších pater, takže spíše průsvitná, ale bude té oblačnosti poměrně dost. V ranních hodinách se mohou objevit nějaké mlhy. Srážky tedy už neočekáváme a zítřejší teploty od 12 do 15 stupňů Celsia a jenom slabý proměnlivý vítr.
0: Pustíme se ještě kousek dál, když dokončíme pracovní týden a nahlédneme na začátek víkendu. Jak prozatím vychází v předpovědi pátek, sobota? Krátce si naznačme.
1: Vypadá to, že pátek by měl být poměrně slunečný, očekáváme jasnou nebo polojasnou oblohu. Opět musíme v noci a ráno počítat s nějakými lokálními mlhami, ale jinak tedy slunečný den s chladným ránem a přes den pak teploty 14 až 17 stupňů. V sobotu budeme začínat spíše malou oblačností, ale pak nám bude přibývat a později se můžou objevit nějaké drobnější přehánky. Sobotní ráno bude o něco teplejší než to páteční a přes den pak budou teploty 14 až 18 stupňů.
0: K úplnosti chybí už jenom historická zajímavost. Na závěr prosím nahlédněte, Ondřej, do archivu. Jaké rekordní teploty se týkají 14. října ve Zlínském kraji?
1: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2000 v Rožnově pod Radhoštěm a to rovných 27 stupňů Celsia. Nejnižší teplota pochází z roku 1927. Na stanici Branky naměřili minus 6 stupňů a 5 desetin.
0: O počasí nám podrobně pověděl meteorolog Ondřej Brambus. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Na zámku v Holešově se zítra ve čtvrtek 15. října mezi 9. a 17. hodinou uskuteční přehlídka středních škol a pracovního uplatnění. Určená je především žákům vyšších ročníků základních škol, jejich rodičům, pedagogům, ale i veřejnosti. Akci pořádají okresní hospodářská komora Kroměříž a město Holešov. Ze zámku Lešná u Zlína pracovníci odvezli část historického mobiliáře na státní zámky Janovnice u Rýmařova, Valtice a Vranov nad Dyjí. Jde především o nábytek, obrazy, grafické listy, fotografie a užitkové předměty, které původně patřily šlechtickému rodu Zajlern a Španck. Podle Dagmar Schneiderové z Národního památkového ústavu by se tyto předměty mohly v budoucnu stát součástí prohlídkových tras dalších státních zámků. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér taky setkání předsedů vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí. Přesně před 100 lety vyšla první kniha o medvídkovi Pooh od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě medvídka zobrazují i zbylá zvířátka z příběhů a Krištůvka Robina. K příležitosti jubilea taky vychází výroční edice kompletních textů s původními ilustracemi Ernesta Howarda Shepherda. Dnes ráno bude ve Zlínském kraji převažovat zataženo se slabším deštěm, v průběhu dopoledne pak srážky ustanou a popoledni může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná obloha, slabé srážky se vyskytnou už jen výjimečně. Později večera v noci začne od západu oblačnost ubývat. Aktuálně měříme mezi +9 až 0, nejvyšší teploty dnes 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/54 na Uhersko-Hradišťsku je prováděno sekání trávy a údržba travních porostů. Ze zpráv bylo vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Doprava ještě trochu jinak. V roce 1947 americký zkušební pilot Charles Yeager překonal na raketovém letadle Bell X-1 jako první člověk na světě rychlost zvuku. Všem za volantem přeju klidnou jízdu povolenou rychlostí a ostatním posluchačům u vstávání dobré středeční ráno.

0: Za 5 minut bude 6:45, dnes je 14. října, dobré středeční ráno si přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín. Desítky druhů rostlin ze sadu Svobody u Zlínského zámku nacházejí nové místo v dalších částech města. Kvůli rozsáhlé revitalizaci parku je pracovníci městské zeleně postupně vykopávají a vysazují na jiných veřejných prostranstvích. Zachraňují tak vzrostlé trvalky, keře i cibuloviny, které by jinak museli ustoupit stavebním pracím. Reportáž vám pustíme 10 minut před 7:30. Úraz, vážné onemocnění nebo vrozená vývojová vada mohou ovlivnit nejenom vzhled člověka, ale i jeho schopnost mluvit, jíst nebo dýchat. Ústní, čelistní a obličejová chirurgie patří mezi nejnáročnější medicínské obory. Jaké jsou nejnovější možnosti léčby? Dozvíme se dnes dopoledne v poradně pro zdraví. Na dotazy moderátorky Sylvie Pospíšilové i vaše bude odpovídat primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Já se už za chvíli budu věnovat počasí, znovu se podíváme společně do dnešní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 dál si řekneme o nejbližším vývoji teplot a oblačnosti, jak má podle meteorologů pokračovat podzimní scénář.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teploty pohybují v intervalu 0 až 9 stupňů. Ráno bude převážně zataženo se slabším občasným deštěm, v průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha, slabé srážky se ale vyskytnou už jenom výjimečně, a to na Vsetínsku. Později večer pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy jen kolem 12 stupňů. Slabý jihozápadní vítr povane rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme z počátku dne mírně nepříznivé, potom dál by měly být postupně dobré až velmi dobré. Biozátěže pro dnešek střední na 2. stupni.
1: Český rozhlas Zlín. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: turistických typů. Evidentně se tedy můžeme těšit na pěknou dávku výletů. No a já už předávám oběma pánům slovo.
1: Teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vytryskne přímo gejzír turistických atrakcí. Přesně tak si nadepsal Jiří Tomáš dnešní výletnické typy. V očekávání té turistické záplavy to tedy nebudu zdržovat a rovnou pana Tomáše vyzvu k povídání, tedy jen co ho pozdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Dnešní pozvánce na výlet se sešlo hned 5 typů na turistické akce. Bude tedy těžké vybrat, kam se vypravit. Začnu vycházkou, které se kromě seniorů mohou zúčastnit i další zájemci. Ve středu 14. října se k nám můžete přidat. V programu máme komentovanou prohlídku Čiperovy vily. Naši trasu zahájíme na zastávce MHD Burešov. Od ní vyjdeme k Čiperově vile, která stojí na kopečku v pěkné zahradě. Po prohlídce vily se vrátíme na rozcestí pod Burešovem a po modré značce půjdeme kolem hřišť na Vršavě a okrajem lesa přijdeme ke studánce v lese. Přes lokalitu Kamence a lesní silničkou dojdeme pod hotel Lázně Kostelec. Po cyklostezce kolem lázeňských domů přijdeme k restauraci, kde bude možnost oběda. Konečný cíl naší trasy je zastávka MHD Kostelec Lázně, ulice Zlínská. To budeme mít v nohách rovné 4 kilometry. Stoupání je 100 metrů, klesání 83. A ještě důležitý údaj ohledně dopravy. Ráno odjezd ze zastávky Školní trolejbusem číslo 4 v 9 hodin 16 minut do zastávky Burešov. Zde bude start vycházky v 9.30. Vedoucím této vycházky budu já.
1: U počtu dnešních typů padla v úvodu číslovka 5. Máme za sebou první a posloucháme tedy bedlivě dál.
2: V sobotu 17. října je na programu poslední vrchol letošního 34. ročníku Beskydského Mont Blancu. Kontrola bude u chaty Kotař od 9 do 15 hodin.
1: To je tedy stručná pozvánka k druhému výletu. Doporučujeme zapsat a pan Tomáš zvedal.
2: Rovněž v sobotu 17. října se uskuteční 10. ročník akce Skalky Zdeňka Sedláčka. Odjezd z autobusového nádraží v Uherském Hradišti ze stanoviště číslo 13 je v 8 hodin 20 minut do Košíků na start 12-kilometrové trasy, která povede do lokality Paseky, ke svatému Hubertu, Zuzančině Studánce, na Budačinu, k Rosipalově lesní osadě, k Mariánské Studánce a potom do lokality Sipčiny a pak až do cíle v obecním domě v Košíkách. Stoupání i klesání je shodné 439 metrů.
1: Odškrtávám třetí turistickou nabídku a ještě nekončíme.
2: Akce rozhledny Zlínského kraje vyvrcholí o víkendu 17. a 18. října. V sobotu jsou na programu rozhledny Miloňová a Soukenická, v neděli rozhledny Maruška a Jurkovičova. Po oba dny budou kontroly u rozhleden od 10 do 15 hodin. Tak vám přeji dobrý výběr a pěkné zážitky.
1: Ano, to byly dnešní výlety číslo 4 a 5, kterými Jiří Tomáš uzavřel tu pestrou a bohatou nabídku turistiky na nejbližší dny. Děkujeme za ni a posluchačům už tedy jen popřeji šťastnou ruku při výběru.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Policie Zlínského kraje získala 1 milion korun na nákup zdravotnického vybavení. Podpořil je Zlínský kraj. V Horní Bečvě na Vsetínsku přišla k volbám víc než polovina voličů. Jasně vyhráli nezávislí. Fotbalisté Slavie jsou v lize mistrů bez bodu. Ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Dnes bude v regionu zataženo, možná později i polojasno a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Zlínský kraj věnoval 1 milion korun krajskému ředitelství policie Zlínského kraje. Finance posloužily na nákup a doplnění zdravotnického materiálu pro prvosledové hlídky a velitele policie. Policisté tak mohou poskytovat účinnou první pomoc do doby, než si péči o zraněné převezmou zdravotničtí záchranáři. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje policie Šárka Trnková.
6: Při výběru vybavení policisté úzce spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje. V posledních letech se poskytování první pomoci stalo nedílnou součástí policejního výcviku. Policisté pravidelně nacvičují postupy vedoucí k záchraně života a nové vybavení jim umožní na získané znalosti navázat v reálných situacích.
4: Komunální volby v Horní Bečvě na Vsetínsku jasně vyhráli nezávislí Společně pro Horní Bečvu. Získali víc než 70% hlasů a 11 z 15 křesel v zastupitelstvu. Zbylé 4 obsadila kandidátka Společně pro Horní Bečvu. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta čeká nové zastupitelstvo řada úkolů.
7: Je rozjeto několik velkých projektů. Máme teďka investiční na byto na 3 roky dopředu. V září jsme zahájili stavbu bytů a veřejných prostranství za Pilou. Je to masivní projekt za 250 milionů. Samozřejmě tohle nás bude intenzivně zaměstnávat.
4: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
8: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slavie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražané soupeře přestříleli, své šance ale nevyužili a krátce po změně stran inkasovali. To bylo podle záložníka Slavie Lukáše Provoda rozhodující.
9: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali a myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
4: Třetí zápas v hlavní části Ligy mistrů odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahce Istanbul.
0: Počasí.
4: Dnes ráno bude ve Zlínském kraji převážně zataženo se slabším deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha. Slabé srážky se však vyskytnou už jen výjimečně na Vsetínsku. Později večera v noci pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Aktuálně měříme mezi plus 9 stupni až 0 a nejvýše dnes naměříme 12 až 16 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V Nivnici na Uherskohradišťsku v ulici Brodská bourala dvě osobní auta. Český rozhlas Zlín přeje klidnou jízdu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přání dobrého rána posílá za náš vysílací tým taky Petr Uhřík. Vítám vás, milí posluchači, do středy 14. října. Za chvíli probudíme mozkové buňky u naší nespisovné hry se slovy, dáme znovu prostor moravskému nářečí. A třeba vás bude zajímat, jakou cenu tu mám připravenou pro vítěze, tak hned prozradím. Je to kniha vydavatelství Kazda s názvem Neromantická dovolená. Taková lehce bláznivá romantická komedie o lásce, rodině a druhých šancích. V případě zájmu si připravte telefony, po písničce Karla Zicha vás hned vyzvu k soutěžení. Teď je 7 hodin 5,5 minuty.
5: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin a k tomu 8 minut, věnujeme se chvíli moravskému nářečí. Dnešní soutěžní otázka je připravená. A pokud zazní správná odpověď, tak i cena, kterou věnuje vydavatelství Kazda. Jedná se o knihu s názvem Neromantická dovolená. Čekám na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Dnešní slovo do soutěže, jak se u nás mluví, nám řekne pan Jaroslav z Míškovic na Kroměřížsku. No ještě samozřejmě napřed zjistíme, koho máme na telefonu a můžeme začít. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Jaromír.
0: Pane Jaromíre, zdravím, přeju dobré ráno ještě jednou. Máte hezké ráno?
2: Jo, já myslím, že jo, určitě, daří se.
0: Jak se to projevuje?
2: Tak nálada dobrá, uvidíme, co, jak se to vyvíjene.
0: Tak, dobře. Zdravíčko slouží, nic nebolí, snídaně jo, se chystá, výborně.
2: Jo, zaklepat na štěstí, dobrý.
0: Prýma. Tak pojďme na soutěžní otázku. Zní takto.
3: Náspa, víte, co je to?
0: Aha, tak pan Jaroslav z Míškovic se ptá, co je to náspa.
2: No, tak trošičku mám takové tušení, ale prosil bych nápovědy.
0: Tak jestli pak to vaše tušení bude korespondovat aspoň s jednou možností, které nabízím, tak jsou tady nápovědy. Náspa je buď pomůcka k přesýpávání obilí do nádob, nebo chodník podél hospodářské budovy, a třetí možnost je to kratší násada na lopatu.
2: Tak já bych řekl to Bčko.
0: To Bčko, chodník, ano. Význam, dobře, význam slova nám prozradí a možná i potvrdí pan Jaroslav z Míškovic. Co to je tedy náspa?
3: Náspa byla kole chlívu a kole hnoja. A poté se chodil jako do dveří, do chlívu a do maštale.
0: Tak, tak, takže ano, jinými slovy, to, co jste uvedl, pane Jaromíre. Trošku odbočím, jenom bych se zastavil u jednoho nešvaru, který teď často sleduju. Podél cesty vede chodník. A lidé jdou po silnici. Mají chodník metr od cesty. Šlapou po vozovce. Nějak mi to rozum nebere, nechápu proč. Taky jste se s ním setkal?
2: Já no, ano, stává se mi to taky, když jedu autem.
0: A proč ti lidé jdou po cestě? Já to nemůžu pochopit.
2: Ano.
0: Že? No, neřeknu, kdyby to bylo rozbité ten chodník, jo, nebo namrzlý, tak dobře, ale no prostě nevím, nechápu to. Tak to jsme trošku odbočili, pane Jaromíre, pro vás je důležité v tento okamžik. Jediné, jste vítězem v dnešním kole soutěže, blahopřeju.
2: Děkuju.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
2: Vy taky, pěkný den, nashledanou.
1: Žijeme tu s vámi.

0: Za malý okamžik už bude 14:08, pravidelně se dívám do aktualit, které mi posílají meteorologové. Upřesníme si dnešní situaci.
1: Počasí.
0: Ranní teploty naznačím nejdřív, teď se v našem kraji pohybujeme mezi 1 a 9 plusovými stupni. Ráno bude převážně zataženo se slabým občasným deštěm, v průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha, slabé srážky se ale vyskytnou už jenom výjimečně na Vsetínsku. Později večer pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku míst jen kolem 12 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Zpočátku máme mírně nepříznivé rozptylové podmínky, které se během dne postupně dostanou na dobré až velmi dobré a biozátěže pro dnešek střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zahradnice zachraňují rostliny ze zlínského sadu Svobody před bagry a přesazují je do jiných částí města. Proč, to se dozvíme už za chvíli, podrobnosti zjišťovala naše reportérka Michaela Kočendová.
2: Její prací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati, jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

0: Desítky druhů rostlin ze sadu Svobody u Zlínského zámku nacházejí nové místo v jiných částech města. Kvůli rozsáhlé přestavbě parku je pracovnice městské zeleně postupně vykopávají a vysazují na jiných veřejných prostranstvích. Zachraňují tak vzrostlé trvalky, keře i cibuloviny, které by jinak museli ustoupit stavebním pracím. U jejich přesazování asistovala také reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová.
1: Toto vlastně chlapi teď odryli a my tady na ten rožiček máme sadit čemeřice. Takže se do toho pustíme.
2: Zahradnice Hana Ševčíková společně se svou sestrou Danielou Otovou připravuje záhon před budovou okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně. Právě sem přesazují čemeřice ze zámeckého parku.
3: Zkusím, jak to tady půjde. Aha. Někdy tam máme moc šutru, tak to moc nejde.
2: Čemeřice mají tmavě zelené listy a patří mezi první rostliny, které po zimě rozkvétají. Právě podzim je navíc podle zahradnic pro přesazování nejvhodnější. Rostlinám pomáhají nižší teploty i větší vlhkost.
3: Tady musíme udělat mega jamu, protože tady to je velká čemeřice.
4: No, jo. To je.
5: Jsou to keře, které jsou schopné jako vytvořit ten bal. A co se týče přímo tady této lokality, tak protože je to přistíněné, tak využíváme ty keře a trvalky snášející stín a polostín. Takže tady půjdou nějaké rododendrony, hortenzie, čemeřice a taky nějaké bergenie a kakosty.
2: Říká zahradní architektka Zuzana Hegmonová z odboru městské zeleně. Nové záhony přitom vznikají hned v několika částech Zlína.
5: Začali jsme tím Cigánovem, pak děláme hodně tady v tom univerzitním parku, potažmo před ním, což je ta okresní správa sociálního zabezpečení. Část cibulovin a lilií jsme hodně přesazovali do štípy. A plus jsme dávali i něco na příluky.
2: Přesazením rostlin město ušetří za nákup nových až 100 000 korun. Jejich původní místo v sadu Svobody teď čeká rozsáhlá proměna, říká mluvčí města Tomáš Melcer.
6: Ve Zlínském sadu Svobody již začala první etapa rozsáhlé revitalizace, která se soustředí na bezprostřední okolí zámku. Součástí této etapy je také výstavba nového objektu, který bude sloužit jako technické a provozní zázemí zámku.
2: Na první etapu naváže obnova zbývající části parku. Nové chodníky, zeleň i vodní prvky. Práce potrvají až do roku 2029. Park ale zůstane během prací průchozí. Za celou revitalizaci město zaplatí téměř 270 milionů korun. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písničky, které nesmí.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u mikrofonu je Matěj Neradilek. V říjnu začne stavba nového parkoviště poblíž vlakového nádraží v Otrokovicích. Vznikne tady 47 míst pro osobní automobily a dalších 19 pro dodávky. Hotovo by mělo být letos v prosinci. Půjde o první placené veřejné parkoviště ve městě. Jeho vybudování bude stát bezmála 5 milionů korun. Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřísku se dnes poprvé zapojuje do Evropského dne konzervátorů. Pro návštěvníky nachystalo od 13 do 17 hodin program v prostorách hospodářského dvora. Příchozí uvidí zákulisí záchrany historických předmětů a uměleckých děl z muzejních sbírek, které je běžně veřejnosti skryté. Například praktické ukázky čištění historických předmětů, záchrany papíru, dřeva, kovů a keramiky. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeň chystá stížnost kvůli výsledkům ve třech okrscích. Generální tajemník NATO Mark Rutte dnes navštíví Estonsko. V hlavním městě Tallinnu se setká s estonskou prezidentkou Ile Medisovou, premiérem Kristenem Mihalem a ministry zahraničí a obrany. Během své návštěvy dál Rutte vystoupí na Technické univerzitě v Tallinnu a navštíví leteckou základnu Amáry. Dnes ráno bude ve Zlínském kraji převážně zataženo se slabším deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha. Slabé srážky se však vyskytnou už jen výjimečně na Vsetínsku. Později večera v noci pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Aktuálně měříme 9 až 1 stupeň. Nejvýše se dnes teploty budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Nivnici na Uherskohraděšťsku v ulici Brodská havarovala dvě osobní vozidla. A vy jste slyšeli krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půjdeme za kulturou, podíváme se do regionu přes pozvánky na zajímavé chystané akce. Už za chvíli tedy přidám několik tipů, když teď máme 7:30 a 3 minuty v kalendáři středu 14. října. Na dobré ráno posílám písničku skupiny Rangers.

Víte, že Holešov byl domovem nejvyššího člověka, který podle dochovaných údajů kdy žil v českých zemích. Hanácký obr Josef Drásal měřil kolem 242 cm a vystupoval jako atrakce po celé Evropě, dokonce před francouzským císařem Napoleonem III. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut, 7:45 s Českým rozhlasem Zlín, jak bylo slíbeno, jdeme za kulturou. Do oblasti sesuvů půdy v našem regionu zavede návštěvníky přednáška nazvaná Sesuvy v Karpatech a Beskydech. Nabídne ji Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Věnovat se bude i problematice geologických zlomů v Zbrašovských jeskyních. Začátek je na Vsetínském zámku v 17 hodin. Ve zlínské Zelenáčově šopě dnes vystoupí česká šanzoniérka, textařka s vlastní autorskou tvorbou, učitelka a propagátorka netradiční výuky zpěvu Naďa Válová. Vystupuje na jevištích už od roku 1994, v Zelenáčově šopě začne její koncert v 19 hodin. Ve Zlíně se dnes koná přednáška s názvem František Lidie Gahura, architekt mezi Zlínem a světem. Akce připomíná 135 let od narození klíčového architekta baťovské éry Františka Lidie Gahury. Zaměří se na Gahurův osobitý styl, vliv průmyslové architektury a mezinárodní kontakty, které formovaly jeho vizionářský přístup k urbanismu i k architektonickému myšlení. Vstup na přednášku je volný, začátek je v památníku Tomáše Bati ve Zlíně naplánovaný na 17 hodin a 15 minut. Muzeum Kroměřížska připravuje archeologicko-numizmatickou přednášku Mincovní depot ze Šelešovic. Uskuteční se v konferenčním sále Muzea Kroměřížska v rámci 13. ročníku Mezinárodního dne archeologie. Přednášející Jan Wideman poodhalí tajemství vzácného historického nálezu mincí a přiblíží jeho fascinující příběh. Začátek besedy je v 16:30 v Muzeu Kroměřížska.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Teď je přesně 7:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, zjistíme, jak vidí dnešek meteorologové.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě projdu údaje měřících stanic kompletního Zlínského kraje. 6 stupňů hlásí Kroměříž, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy. 4 stupně jsou aktuálně ve Starém Městě, ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a ve Valašské Senici. 7 stupňů uvádí Holešov, 2 stupně jsou v Hošťálkové a ve Vsetíně. 5 stupňů to je hodnota z Luhačovic, z Rožnova pod Radhoštěm a z Horní Bečvy, 3 stupně uvádí Strání. 1 plusový stupeň pak vidím ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. Dnes ráno bude převážně zataženo se slabším občasným deštěm, v průběhu dopoledne pak srážky ustanou, popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak bude převažovat oblačná až zatažená obloha, slabé srážky se ale vyskytnou už jenom výjimečně na Vsetínsku. Později večer začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 16, na Valašsku místy jen kolem 12 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme zpočátku mírně nepříznivé, během dne se postupně upraví na dobré až velmi dobré. Biozátěž je pro dnešek na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Házenkáři Zlína v uplynulé sezóně udrželi nejvyšší soutěž, do které o rok dříve po 9 letech postoupili a dokonce se vyhnuli i baráži. S tou už ale letos týmy v extralize počítat nemohou. Více o aktuálních ambicích Zlína uslyšíme za chvíli v pravidelném sportovním příspěvku.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Házenkáři Zlína v loni květnu po 9 letech vybojovali postup do extraligy a v uplynulé sezóně se v ní jako nováček dokázali udržet a vyhnuli se i nevyzpytatelné baráži, která ale byla pro letošní ročník úplně zrušená. O to těžší bude mezi elitou zůstat, a to nejenom pro Zlín, který z 6 úvodních kol vyhrál jediný zápas.
1: Určitě máme tu prioritu, já si myslím, že ten tým ještě nevyužívá ten potenciál, který má, myslím si, že se budeme zlepšovat. I díky těm mladým klukům máme takové překvapivé výsledky, držíme se s těmi favority, ať je to Plzeň, Zubří, držíme se s těma novýma celkama celkem dost dlouho, byli jsme outsider proti Kopřivnici, tam se to zvládli doma, takže zatím jsou tam takové záblesky, že by to mohlo fungovat, musíme akorát ty koncovky dotahovat a myslím si, že to bude dobrý.
2: Věří trenér házenkářů Zlína Milan Budaj, který roli hlavního kouče u mužského A týmu zastává nově od začátku sezóny. Jeho asistentem je Miroslav Slovák, který v květnu 2025 s týmem po 9 letech postoupil do extraligy a v uplynulé sezóně ji dokázal udržet. V novém ročníku to ale bude mnohem těžší úkol, protože byl po letech zaveden přímý sestup z posledního místa.
1: Je to samozřejmě jako nůž na krk, ale já nedokážu momentálně odhadnout tu sílu, tu spodku tabulky Strakonic. Ten zápas každý je jiný, víme, jak hrajou i ty favorizované týmy, mají výkyvy, jo? Takže bude to vlastně hodně zajímavé, ta soutěž je to vyrovnané, díky bohu, že je to vyrovnané, že třeba 8. hraje s prvním, já nevím, do 50. minuty vyrovnaně, jo, jako my doma z Plzní. Pro nás je to fakt zajímavá soutěž a já věřím tomu týmu, že se bude zvedat a že udělá dobré výsledky a body.
2: Pokračuje 65-letý Budaj, který vidí ve zrušení baráže a zavedení přímého postupu a sestupu pozitiva i negativa.
1: To je diskutabilní, protože ne každý tým z té první ligy má rozpočet na tu extraligu, má na to tým, je to hodně starostí, protože zase tam postoupit, zase sestoupit, to nám se podařilo loni se tam udržet celkem důstojně. Uvidíme, jak to bude letos. Je to výzva pro ty týmy, kdo to fakt chce hrát, ať to zkusí. Jo, je to fakt úplně o něčem jiném ta extraliga. Myslím si, že to je dobrý krok. Jo, mělo by to být tak i ve více sportech, třeba v hokeji by to bylo zajímavé, kdyby to bylo.
2: K naplnění dlouhodobých cílů a stabilitě v nejvyšší soutěži každému klubu výrazně pomůže etablovaná mládež. A o tom Milan Budaj, jakožto trenér dorosteneckých i žákovských týmů Zlína z minulých let, dobře ví.
1: Máme nevýhodu, že nemáme centrum. To máme velké rezervy, kdy vlastně nemáme až takovou mládež. Samozřejmě částečně využíváme spolupráce s Brnem, s Halkem, kdy ohráváme těch hráče, ale máme tady generaci 9, 10, které 5, 6 kluků, kteří prostě si myslím, že do 2 let by mohli být na té úrovni. Jsou to Zlíňáci, takže věřím, že není to jenom 1, 2 kluci, je to prostě fakt 5, 6 talentovaných kluků. Věříme v ně, že to budeme hrát s větším 90% se Zlíňákama.
2: Někteří ze zmíněných hráčů nastoupili minulý týden ve druhém kole českého poháru v Litovli, kde omlazený zlínský tým nestačil na soupeře z první ligy. Na druhou stranu může Zlín po vypadnutí vrhnout všechny síly na udržení nejvyšší ligové soutěže. Adam Kodet, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Vyjednávání o koalici ve Zlíně se vrací na začátek. Hnutí Zlín 21 ukončilo vyjednávání s ANO a ODS. Přehlídka škol na Holešovském zámku pomůže nasměrovat žáky k budoucímu povolání nebo studiu. Dnes je papučový den, lidé mohou podpořit hospice po celém Česku. V regionu bude zataženo, později polojasno a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Hnutí Zlín 21, které skončilo v komunálních volbách ve Zlíně 3., ukončilo dosavadní jednání o možném základu koalice s vítězným hnutím ANO a s ODS. Uvedla to mluvčí hnutí Kateřina Martikánová. Trojblok se začal rýsovat hned večer po volbách. Měl vytvořit základ nové koalice ve Zlíně. Měl by však těsnou většinu 22 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy a proto chtěl do koalice přizvat další subjekt či subjekty. Post primátora si nárokoval dosavadní primátor Jiří Korec z hnutí ANO. Hnutí Zlín 21 však jednání ukončilo s tím, že dosavadní jednání nebylo úspěšné. Na zámku Holešov se zítra, tedy ve čtvrtek 15. října od 9 do 17 hodin uskuteční přehlídka středních škol a pracovního uplatnění. Určená je především žákům vyšších ročníků základních škol, jejich rodičům, pedagogům i veřejnosti. Akci pořádají okresní hospodářská komora Kroměříž a město Holešov.
5: Na zámku bude prezentace 39 středních škol a 6 firm a organizací, které představí možnosti studia a nabídku vzdělávacích oborů i příležitostí na trhu práce. Akce pomůže zejména žákům vyšších ročníků základních škol při rozhodování o jejich budoucím studiu a povolání. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
6: Rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
3: Městský soud v Praze začíná dnes projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného Činnost pro cizí moc, který platí od loňského února. Muži hrozí až 5 let vězení.
7: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes ráno bude ve Zlínském kraji převážně zataženo i se slabším deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a může být i polojasno. Aktuálně měříme 9 až 1 stupeň, nejvýše se dnes teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/69 mezi Vizovicemi a Vsetínem se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a je prováděno sečení trávy. Zpravodajská relace je u konce a Český rozhlas Zlín přeje pohodovou jízdu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ve Stupavě na Uherskohradišťsku nemají od loňského června obchod. Obec se proto rozhodla, že udělá vlastní prodejnu s nepřetržitým provozem. Jak bude fungovat, zjistíme už za chvíli. A pak si potvrdíme, že někdy stačí starý kufřík, několik fotografií a rodinné dokumenty, aby se začal odvíjet pozoruhodný příběh. Přesně to se stalo Jakubu Neradilkovi ze Zlína, který se díky odkazu svého pradědečka Františka Kocourka pustil do pátrání po historii pedikúry ve firmě Baťa. Co zjistil, si poslechneme v malém výstřižku včerejšího rozhovoru před 8:30. Teď se naladíme na vlnu pohody u písničky Anety Langerové. Petr Uhřík dál přeje hezké podzimní ráno do středy 14. října. Je 8 hodin 5,5 minuty.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 9 minut, dnes je 14. října. Už více než rok musí obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku i na každý drobnější nákup dojíždět do okolních obcí. To se ale brzy změní, obec se totiž rozhodla zřídit vlastní prodejnu, která navíc bude mít nepřetržitý provoz.
1: To bude bezvadné.
2: Říká mi jedna z obyvatelek obce Pavla Kavalcová, která právě se třemi psy a kočárkem prochází kolem budoucí prodejny.
1: Hlavně, že bude 24/7, co jsme viděli teda aspoň podle toho nápisu, co tam je.
2: Takže to využijete určitě?
1: Já si myslím, určitě ano, že to bude fajn tady. Obzvlášť pro ty starší lidi, co nemají třeba možnost někde jít nakoupit, tak je to bezvadné.
2: Ale i pro vás, něco zjistíte, že nemáte doma?
1: Zaběhnu o půlnoci.
2: Souhlasí s ní i seniorka Marie Farkašová.
3: Tady jsou většinou starší lidi a to jsme si zvykli, jo, jedeme jednou za týden nakoupit, pečivo hodíme do mražáku, protože jak jinak, že? Takže až se to rozjede, tak to bude dobrý.
2: Společně s nezávislým starostou Stupavy Zdeňkem Havlíčkem jsme vešli do malého domku u hlavní cesty, kde nový obchod vzniká. Proč jste se ho vlastně rozhodli zřídit?
4: U nás jako byl dlouholetý obchod, který vedla místostarostka paní Janováčová, která už chtěla skončit a de facto jsme dneska rok bez obchodu a my jsme všichni jakoby přesvědčeni o tom, že obec má poskytovat základní služby a mezi ně obchod patří.
2: Jak by měl obchod fungovat, popisuje nezávislý zastupitel obce Zdeněk Basista.
5: Obchod je to 24/7, že jsme zehnali prodavačku, která tady bude od 7 do 11 hodin a pak to bude samoobslužný provoz od těch 11 zase do těch 7 do rána.
2: Jak to vlastně bude fungovat? Co člověk musí si vlastně stáhnout do toho telefonu, aby si se mohli kdykoliv nakoupit?
5: Stáhne si aplikaci ČSOB nebo přímo té firmy Contio, která to tady bude instalovat, tady tu samoobslužnou pokladnu, která taky vydá kartičky. Ty starší lidi, kteří nemají chytrý telefon nebo nedokážou to ovládat ten telefon takhle, aby si tu aplikaci stáhli, tak si to vyzvednou na obecním úřadě a ty u kartičku si zároveň otevřu obchod a můžu s ní platit.
2: Tady teda bude paní prodavačka, nějaký ten omezený čas.
4: Jednak jako je to i pro ty starší spoluobčany a za druhé někdo to musí uklidit, udržovat pořádek, převzít zboží, vybalit zboží, prostě udržovat jakoby ten obchod v činnosti, takže samozřejmě ten člověk je nutně potřeba.
2: Ten obchůdek malinký vzniká v místě bývalé pošty, to je taková klasická jedna místnost, ale bude to naprosto dostačující. Co by tady všechno ti občané vlastně měli najít za zboží?
4: My počítáme se základníma potřebama, aby měli denně třeba čerstvé rohlíky, něco na tu snídani, nebude to krájená třeba uzenina nebo podobně, jo? Bude to všechno jakoby už zabalené, už nachystané tak, aby ti lidé se nedotýkali napřímo a prostě dodržovali se ty základní hygienické parametry.
2: Obyvatelé nebo turisté si budou moct nakoupit také trvanlivé potraviny nebo nápoje. Obchod by se měl otevřít v průběhu listopadu. Vedení obce bude spokojené, pokud zisk pokryje provozní náklady. Ze Stupavy Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Pro další informace voláme do Českého hydrometeorologického ústavu. Poslechneme si, jaké počasí doprovodí nejbližší dny. K tomu nám jistě nabídne bohatý komentář meteorolog Ondřej Brambus, kterého zdravím a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Podívejme se na 14. říjen v celkovém průběhu, co nám postupně nabídne středa v teplotách a oblačnosti až do pozdních večerních hodin.
2: Teď v těch nejbližších chvílích musíme ještě počítat s velkou oblačností a s takovým občasným, spíše slabším deštěm, ale v průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední se může krátce i protrhat oblačnost až na polojasno, ale pak po většinu odpoledne a večera bude opět oblačnosti spíše více, bude převládat oblačná nebo zatažená obloha, ale srážky už se téměř vyskytovat nebudou. Nějaké slabé srážky se mohou vyskytnout výjimečně na Vsetínsku, ale bude jich velmi málo. Později večer pak začne oblačnost od západu částečně ubývat. Dnešní teploty budou v rozpětí od 13 do 16 stupňů. Na Valašsku bude o něco chladněji, tam bude místy kolem 12 stupňů. No a vítr bude převážně slabý nebo mírný severozápadních směrů.
1: Dnešek si ještě doplníme o číslo v biozátěži.
2: Tam máme dvojku, takže střední zátěž.
1: A přejdeme k zítřku. Bude i ve čtvrtek charakter počasí přibližně stejný?
2: Už nečekáme, že by se nějaké srážky vyskytovaly, jako je tomu v tuto chvíli. V noci bude zpočátku ještě zataženo, od západu bude oblačnost ubývat a po většinu noci pak bude oblačno nebo polojasno. Teploty budou od 5 do 2 stupňů, ale v údolích při slabém větru může být ještě kolem nuly, mohou se vyskytovat přízemní mrazíky. Přes den pak bude převážně oblačno, bude taková oblačnost hlavně vyšších pater, takže spíše průsvitná, ale bude té oblačnosti poměrně dost. V ranních hodinách se mohou objevit nějaké mlhy. Srážky tedy už neočekáváme a zítřejší teploty od 12 do 15 stupňů Celsia a jenom slabý proměnlivý vítr.
1: Pustíme se ještě kousek dál, když dokončíme pracovní týden a nahlédneme na začátek víkendu, jak prozatím vychází v předpovědi pátek, sobota, krátce si naznačme.
2: Vypadá to, že pátek by měl být poměrně slunečný, očekáváme jasnou nebo polojasnou oblohu. Opět musíme v noci a ráno počítat s nějakými lokálními mlhami, ale jinak tedy slunečný den s chladným ránem a přes den pak teploty 14 až 17 stupňů. V sobotu budeme začínat spíše malou oblačností, ale pak nám bude přibývat a později se můžou objevit nějaké drobnější přeháňky. Sobotní ráno bude o něco teplejší než to páteční a přes den pak budou teploty 14 až 18 stupňů.
1: K úplnosti chybí už jenom historická zajímavost. Na závěr prosím nahlédněte, Ondřej, do archivu, jaké rekordní teploty se týkají 14. října ve Zlínském kraji.
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2000 v Rožnově pod Radhoštěm a to rovných 27 stupňů Celsia. Nejnižší teplota pochází z roku 1927. Na stanici Branky naměřili minus 6 stupňů a 5 desetin.
1: O počasí nám podrobně pověděl meteorolog Ondřej Brambus. Český rozhlas Zlín za všechny informace děkuje. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Také děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Tvář je naší vizitkou. Co se ale stane, když ji poznamená úraz nebo nemoc? Jak moderní chirurgie dokáže napravit zdánlivě nenapravitelné a vrátit člověka do běžného života? Odpovídat bude primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Už 14. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás Nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Jakub Neradilek ze Zlína je pravnukem Františka Kocourka, prvního baťovského pedikéra. Jak to zjistil? Na to se ho včera v úterý ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ptala moderátorka Anna Randárová.
1: Tento příběh začal úplně na začátku tím, že po smrti mého dědy, syna, pedikéra Františka, jsem našel na půdě při vyklízení starých věcí, jak to tak bývá po takové události, kufřík, který byl plný věcí po mém pradědečkovi Františkovi a kde byla spousta věcí, spousta materiálu k tématu nohou a pedikúry.
2: Takže jste se až v tu chvíli dozvěděl, co bylo prací pradědečka, nevěděl jste to předtím?
1: Nějaké náznaky už jsem měl v minulosti, jako dítě si pamatuju, že vlastně rodiče nebo prarodiče se bavili o tom, že František pracoval u Baťů, ale já jsem k tomu nějak nepřikládal nějakou váhu, moc mě to nezajímalo. Postupem času, jak jsem stárnul, tak jsem dostával nějaké informace jako větší a začal jsem se trošku zajímat, bohužel jsem nestihl se zajímat ještě předtím, než mi zemřel ten děda, takže jsem na to musel potom přijít nějakým způsobem sám a ten kufřík mi hodně k tomu pomohl.
2: Co všechno v tom kufříku vlastně bylo?
1: Byl tam velký počet fotografií dobových z jednotlivých těch pedikérských kurzů. Byly tam různé pedikérské diplomy, knihy, příručky, které František, na kterých se podílal nebo které napsal. Dále tam byla typická dobová baťovská reklama a vzhledem k tomu, že asi pradědeček byl vášnivý sběratel různých tiskovin, tak tam byly třeba různé noviny dobové.
2: A uvědomil jste si hned v tu chvíli, když jste tedy ten objev udělal, že jste našel něco, co má podstatnou historickou hodnotu?
1: V tu chvíli ještě asi úplně ne, ale jak jsem to začal projíždět a nějak detailně zkoumat, tak potom jsem si řekl, že je to asi docela zajímavý poklad a zajímavé téma, dosud neprobádané, baťovské téma, takže potom ano, měl jsem z toho velkou radost.
2: Přibližte nám prosím život vašeho pradědečka Františka Kocourka.
1: František Kocourek se narodil v roce 1899 v Brně. Jeho rodina pocházela z jižní Moravy, z vinařských vesnic Kobily a Vrbice. S tou rodinou často se stěhovali, z Brna se stěhovali do Kyjova, kde František nastoupil potom na gymnázium. A to gymnázium bylo zavřené, takže potom odmaturoval v Praze. Po maturitě nastoupil, nebo hned byl povolán do první světové války, takže byl v armádě, byl v zákopech v Rumunsku 3 měsíce. A poté, když se vrátil, tak se nechal zapsat na Karlovu univerzitu na lékařskou fakultu, ale mezi tím se otevřela v Brně Masarykova univerzita, takže přestoupil vlastně do Brna.
2: A jak se potom tedy dostal k Tomáši Baťovi?
1: Tomáši Baťovi se dostal v roce 1928, rok po svatbě. Asi vyslyšel to volání toho velkého Zlína a přišel právě sem a začínal vlastně od začátku. V archivu na Klečůvce je dochovaná jeho karta, kde je vidět, že opravdu nastoupil na těch vozovkách podřadných pozicích, že začínal jako skladový manipulant, potom jako prodavač a potom se dostal i díky tomu, že neměl teda dodělanou tu lékařskou fakultu, ale byl částečně doktor, tak se dostal k té pedikúře.
0: Celý rozhovor s Jakubem Neradilkem, pravnukem prvního baťovského pedikéra, si můžete poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu zlin.rozhlas.cz. Dozvíte se také, jak vypadala pedikúra za první republiky a proč se Tomáš Baťa rozhodl zařadit mezi služby pro své zákazníky. Za 3 minuty bude 8:30, poslechneme si Jaroslava Vikrenta, pak už nové zprávy s Matějem.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A Matěj Neradilek u mikrofonu. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se dnes uskuteční už 25. ročník krajské konference o environmentálním vzdělávání a výchově. Letošním hlavním tématem je příprava dětí na život a role environmentální výchovy ve školách. Konference nabídne přednášky, diskuze i praktické workshopy pro pedagogy a další zájemce o vzdělávání. Ze zámku Lešná u Zlína pracovníci odvezli část historického mobiliáře na státní zámky Janovice u Rýmařova, Valtice a Vranov nad Dyjí. Jde především o nábytek, obrazy, grafické listy, fotografie a užitkové předměty, které původně patřily šlechtickému rodu Zajlern a Špank. Podle Dagmar Schneiderové z Národní památkového ústavu by se tyto předměty mohly v budoucnu stát součástí prohlídkových tras a dalších státních zámků. Dělníci dokončili v Dřevohosticích na Přerovsku opravu věže tamního renesančního zámku. Má obnovenou fasádu, ale i nové hodiny. Ty původní nefungovaly od roku 1907, kdy věž vyhořela. Podobu hodin schvalovali památkáři. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér taky setkání předsedů vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí. Dnes ráno je ve Zlínském kraji převážně zataženo, místy se slabším deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Aktuálně měříme mezi 9 a 1 stupněm, nejvýše dnes naměříme 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 496 v Komni na Uherskohradišťsku se srazil osobní automobil se zvěří. A takové byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ještě znovu pohled do kalendáře, abych potvrdil svátek Agáty. Původně řecké jméno má stále moderní charakter i znění. Agáta je podle doslovného významu laskavá, dobrá, láskyplná. Podle toho, co vidím v domácí statistice, bude slavit bezmála 3 500 českých žen a já už posílám gratulaci písničku Michala Tučného. Je 8:30 a 3 minuty.

Víte, že v Horní Litči na Vsetínsku se místní pyšní unikátním mechanickým betlémem? Jedinečný je nejen svou rozlohou, ale také počtem figurek i replik významných staveb ze Zlínského a Trenčínského kraje. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Protože hudba to jsou spojené nádoby a někdy se v nich muzikanti přelévali až neuvěřitelně, popíšu vám v cukrárně jeden život jedné skupiny. Ta začala svoji aktivitu v roce 67. Kardinálové, tedy Cardinals, vokální dispozice všech členů a původ písniček jasně naznačovali vliv americké West Coast vlny. Šlo třeba o předělávky hitů Mamas and Papas, jenom tak pro představu. Pak se ještě přidal Lešek Semelka a stal se dominantní osobností. V roce 71 došlo ale k dalšímu zvratu. S příchodem zpěváka Jindry Vobořila se mluvilo o návratu k původním plánům, jenomže ty se museli poopravit a podřídit ženskému prvku, který vnesla do skupiny Petra Černocká. A zanedlouho osazenstvo doplnil Zdeněk Merta i Petr Rezek. To už nám hráli Kardinálové, název bylo potřeba změnit na český, důvody jsou myslím všem dostatečně známé. Jak normalizace postupovala, i muzika byla popovější, hodně lidí odešlo, jiní přišli nebo alespoň skupinou prošli. Dlouhá léta soubor fungoval pak pod názvem Kardinálové Zdeňka Merty a my si teď nabídneme vzorek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Pověz mi, růžičko, proč bolí zklamání, proč láska je už dnes.

0: přesně 8:45. Dál si řekneme o nejbližším vývoji teplot a oblačnosti, jak má podle meteorologů pokračovat podzimní scénář.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji teploty pohybují v intervalu 2 až 9 stupňů. Teď ráno bude ještě převážně zataženo se slabším občasným deštěm, v průběhu dopoledne pak srážky ustanou a popolední může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera bude převažovat oblačná až zatažená obloha, slabé srážky se ale vyskytnou už jenom výjimečně na Vsetínsku. Později večer pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16, na Valašsku místy jenom kolem 12 stupňů. K tomu povane slabý jihozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme zpočátku mírně nepříznivé, během dne se postupně dostanou na dobré až velmi dobré. A biozátěž ta je dnes střední, čili označená dvojkou. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. A co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Ve středu 21. října zprovozníme pro řidiče palačovskou spojku, která napojí Valašsko na dálniční síť. Součástí stavby je nový 5-kilometrový úsek silnice první třídy číslo 35 mezi Lešnou a Palačovem, 4-kilometrový úsek dálnice D48 mezi Dubem a Palačovem a nová mimoúrovňová křižovatka Palačov. Palačovská spojka odvede transitní dopravu ze stávající trasy a výrazně tak uleví hranicím a obcím Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
4: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
3: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na hradě v Kurovicích na Holešovsku.
5: To bylo na podzim někdy v roce 2014. Sychravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. No a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak.
3: Je na hradě jen jeden starobylý nápis v hebrejštině? Co nápis znamená? A kde se před 4 staletími vzali na šlechtickém sídle Židé? Už ve středu 14. října. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Za necelých 10 minut 9 hodin na konci rána ještě naznačím, kam se v našem vysílání vydáme dál. Jakým způsobem se zachraňují historické předměty a co všechno obnáší práce konzervátorů a restaurátorů? To právě dnes představí Den konzervátorů v Muzeu v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku. Na místo se vydá i naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Jak se historickým exponátům vrací život, probereme odpoledne po 14. hodině. Zvuk poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlína přeju hezký podzimní den. Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví Petr Uhřík. Mějte se fajn, no a zítra se, doufám, zase potkáme na stejné vlně hned po 5.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na vlakové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm dnes přijede vlak, který ukazuje rizika návykových látek. Policie Zlínského kraje získala 1 milion korun na nákup zdravotnického vybavení. Podpořil je Zlínský kraj. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Dnes bude v regionu zataženo, později polojasno a na teploměru až 16 stupňů. Matěj Neradileka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Do Rožnova pod Radhoštěm se dnes vrací Revolution Train. Vlak s interaktivním projektem o závislostech na vlakovém nádraží ukazuje, jak snadno může závislost změnit život. Kdy se do vlaku mohou lidé podívat, říká mluvčí města Eva Javorová.
2: Vstup pro veřejnost je zdarma, a to v čase od 15.10 do 17.50. Prostřednictvím působivé expozice se návštěvníci mohou seznámit s příběhy ze života a lépe pochopit, jaké důsledky mohou mít závislosti nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho okolí.
0: Zlínský kraj věnoval 1 milion korun krajskému ředitelství policie Zlínského kraje. Finance posloužily na nákup a doplnění zdravotnického materiálu pro prvosledové hlídky a velitele policie. Pokračuje mluvčí Zlínské krajské policie Šárka Trnková.
3: Při výběru vybavení policisté úzce spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje. V posledních letech se poskytování první pomoci stalo nedílnou součástí policejního výcviku. Policisté pravidelně nacvičují postupy vedoucí k záchraně života a nové vybavení jim umožní na získané znalosti navázat v reálných situacích.
0: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
4: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
0: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
5: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
1: Počasí.
0: Dnes zpočátku převážně zataženo, v průběhu dopoledne pak ustanou i srážky, které se ojediněle vyskytují, a popolední může být krátce i polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Sokolská je rozlitá nafta na vozovce. U Vlčnova na Uhersko-Hradišťsku osobní automobil srazil zvěř. A vy jste slyšeli další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další uslyšíte opět za hodinu. Teď srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ani dnes se neubráním tomu začít malým přáním. Éterem či po drátě přeju k svátku Agátě. Dárek sladký jako med, k tomu vinši dodám hned. Dva polibky na líčka a navrch i písnička. Snad vám po mém projevu bude teď i do zpěvu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu, 14. října roku 2026, no a Brno se nám pomalinku rozsvětlo. Já když jsem ráno v 6 hodin vykoukl, tak bylo tak temno, jako by byla ještě noc v podstatě. Ale teď už se trošinku to tady ukazuje, to sluníčko možná vykoukne. Díval jsem se na takovou domácí meteorologickou stanici a tam svítilo jasné sluníčko, symbol, že by vlastně dneska mělo být jasno. Ale nakonec si meteorologové říkají, že hol, ten podzim už je tady, babí léto máme za námi, dneska bylo jako chladněji, ale tak v podstatě chladněji asi stejně jako včera. Když jsem se díval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dnes slaví děvčata, ženy, dámy, honosící se křestním jménem Agáta. Takže všem Agátkám vinšuji všecko nejlepší. A já mám v jednom dohledu jednu Agátku, mladou slečnu, Agátku Ziegelbauerovou, takže milá Agátko, pokud mě slyšíš, vinšuji ti k tvému dnešnímu svátku taky všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Milý pane Zdeňku, zahrajte prosím pěknou písničku paní Mařence Havlínové z obce Sentice. Tato paní z duší mladé holky si zaslouží poděkování za její starostlivost o širokou rodinu, za kamarádství, za upřímnost, ochotu vždy pomoci, laskavost a tak dále a dále. Děkujeme, že ji máme a věříme, že tu společně ještě dlouho posedíme u skleničky dobrého vína v plné síle. Poděkování letí od skupiny 70+, jmenovitě Josefa Ondrouška a jeho ženy Jiřinky a Květy Ondrouškové. Tož, moji milí Ondrouškovi, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno, které mě dorazilo na poslední chvíli a to zní takto. Píše mi paní Aneška. Zdravím do Čejkovic u Znojma manžele Hodulíkovi. Zahrajte jim prosím, pane Junáku, písničku od Michala Tučného, Když si báječnou ženskou. Posílám jim vaším prostřednictvím velké poděkování za vše. Jsou více než přítel na telefonu. Přeju vám hlavně zdraví a spokojenosti dosti. Vaše Aneška. Milá paní Aneško, rád plním vaše přáníčko, ale bohužel toho Michala Tučného vám nepustím. Přání přišlo na poslední chvíli, takže jsem nestačil to všechno, jak se říká, zprodukovat. Takže doufám, že potěší píseň Mně sílu dáš.

to byl Josef Wagner, Mě sílu dáš, doufám, že vás písnička potěšila. A já už opět listuji úplně novotou vonící knize autorů pánu Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře, to jsou moji kolegové, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A jak tak listuji, tak jsem si našel stranu 32, a tady je kapitola s názvem Brno, město, kde vznikají noci i září posvátný oheň. Petrohrad proslavili bílé noci, Brno mimořádné živé noci. Právě moravská metropole se stala místem, odkud se po Moravě šířila řada tradic. Například Noc kostelů se v tuzemsku poprvé uskutečnila v roce 2009 a dorazila sem z Rakouska. Drtivá většina chrámů zapojených do tohoto ročníku leží v brněnské diecézi. S muzejní nocí Brno začalo ve stejném roce jako Praha, ale tehdy zůstalo jen u počtu v desítkách a počet vstupů v 10 000. A nutno dodat ještě jedno prvenství. Brno je tradiční tuzemskou centrálou v šíření betlemského světla. V roce 1989 oddíl bratří Reviových, součást exilového skautu, přivezl poprvé tohleto světlo do Československa v roce 1989. Bylo to do Českých Budějovic a Prahy. Už o rok později začala tradice. Brněnští skauti oheň od roku 1990 tradičně vozí vlakem z Rakouska, kam doráží letecky, a pak jej z Brna stovky dobrovolníků šíří dál jako symbol míru a pokoje. Tož tak.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tak to byla Věra Špinarová a její kouzlo bílejch čar. A já už tady mám další přáníčko, tentokrát z webového formuláře, a to zní takto. Dne 14. října roku 2026 oslaví manželé pan Miloslav Kučera a paní Rozálie Kučerová z Hulína 65 let společného života. K tomuto významnému jubileu jim přejí vše nejlepší a hodně zdraví synové Miloslav, Roman a Petr s rodinou. Zahrajte jim prosím písničku Srdéčko, případně Ave Maria. Oba jsou vaši dlouhodobí posluchači. Tož, moji milí, rád splním vaše přáníčko a řadím se do dlouhého zástupu gratulantů a přeji manželům Kučerovým ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Dali jste mi na výběr, ale protože ta písnička Srdéčko je psána s větším písmem a takzvaně proloženě, tak jsem vám vybral Srdéčko. Vroln a Srdéčko.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla skupina Aha a skladba Take on Me. No a já už pro vás mám středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, středeční indicie zní takto. Tohle pouto herečkám Zlatě Adamovské a Evě Holubové nikdo neodpáře. Opakuj středeční indicii. Tohle pouto herečkám Zlatě Adamovské a Evě Holubové nikdo neodpáře. Tak to byla středeční indicie a už vám posílám Petru Janů.
1: Když o

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skupina Jojo Band, písnička Někdy příště, tak já vám řeknu, kdy to bude příště. To nebude někdy, to už bude zítra, nebojte se. Hned po 9. hodině. Ale já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Ráda bych vaším prostřednictvím udělala radost Lidušce Knotkové, která má velmi ráda písničku Vyznání. Proto vás chci poprosit, pokud to bude možné, zahrát v podání skupiny Argema, která má o jednu sloku víc než vámi častěji hraná verze v podání Bobra a Motýla. Celé redakci srdcovek přeju spoustu spokojených posluchačů. S pozdravem Vlasta. Milá paní Vlasto, splním vám to přáníčko rád, ale s tou Argemou to hrají i Bobr a Motýl. Oni to hrají dohromady. No, jo, jo, jo. Takže tady je Bobr a Motýl a skupina Argema a Vyznání.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kalousovské a Evě Holubové nikdo neodpáře. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a pak, pokud vám to už není teď jasné, tak tam vám to bude 100% jasné. No a ještě vám chci vyřídit i takový krásný svůj osobní vzkaz. Pokud chcete, abych vám hrál na přání vaše písničky, abych vám plnil vaše přání a věřte, že plním vaše přání opravdu rád, musíte mi to dát vědět hezky takhle dopředu. Máte tyto možnosti, pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mi to můžete dát vědět e-mailem srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete k tomu taky vaši oblíbenou písničku, prosím, volejte mi v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, dramaturgicky stačili připravit a taky zařadit do denního scénáře. To je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Zlíně dnes bude jednat ODS a STAN. Hnutí 21 ukončilo jednání o koalici. Ve Stupavě na Uhersko-Hradišťsku otevřou obchod s non-stop provozem. Lidé mohou k soudům podávat stížnosti týkající se komunálních a senátních voleb. Dnes bude v regionu zataženo, později polojasno a na teploměru až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Ve Zlíně v jednání o možné vládnoucí koalici nastal zásadní obrat. Hnutí Zlín 21, které skončilo ve volbách jako třetí a původně deklarovalo zájem vytvořit koalici s vítězným ANO a ODS, včera večer oznámilo, že jednání ukončuje. Dnes se tak sejde vedení zlínské ODS a starostů a nezávislých, kteří skončili druzí. Místní organizaci ODS k jednání se STAN vyzval krajský šéf ODS a poslanec Štěpán Slovák. Ten potvrdil Českému rozhlasu, že by ve Zlíně preferoval koalici bez ANO. Rozhodnutí je ale podle něj na zlínském sdružení. Stupava na Uhersko-Hradišťsku zřídí obecní obchod. Obyvatelé vesnice v Chřibech totiž už více než rok musí za nákupy dojíždět do okolních obcí. Nová prodejna bude mít nepřetržitý provoz. Zákazníci se dovnitř dostanou s mobilní aplikací nebo speciální kartičkou. Od 7 do 11 hodin bude v obchodě prodavačka, říká nezávislý starosta Stupavy Zdeněk Havlíček.
4: Jednak jako je to i pro ty starší spoluobčany a za druhé někdo to musí uklidit, udržovat pořádek, převzít zboží, vybalit zboží, prostě udržovat jakoby ten obchod v činnosti, takže samozřejmě ten člověk je nutně potřeba.
3: Prodejna by se měla otevřít v průběhu listopadu. Náklady na její vybudování přesáhnou 1,25 milionu korun. Vedení obce bude spokojené, pokud zisk pokryje provozní náklady. Dnes začíná běžet desetidenní lhůta, během níž mohou lidé podávat ke správním soudům stížnosti na průběh voleb do obecních zastupitelstev. Nejzazší termín pro podání podnětu je pátek 23. října do 16 hodin. Krajský soud v Brně přitom řeší stížnosti z části sousedních krajů, upřesňuje jeho mluvčí Klára Belkovová.
5: Krajský soud v Brně je příslušný k přijetí volebních stížností kromě Jihomoravského kraje, rovněž za kraj Vysočina a za Zlínský kraj. Desetidenní lhůta končí v pátek 23.10. a soud o přijatých návrzích rozhoduje to 20 dnů od jejich podání.
3: Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
6: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
7: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
6: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně zataženo se slabším deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a popoledni může být krátce i polojasno. Nejvýše naměříme 12 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na dálnici D55 mezi 24. a 34. kilometrem ve směru na Zlín se dnes pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už dobré dopoledne se Silví Pospíšilovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ano, je to tak, právě začíná dobré dopoledne. Je u vás dobré? Když jsem ráno přijela do rozhlasu, přesně v 7 hodin začalo krátké, za to ale krásné nebeské divadlo. Na východě se obloha zbarvila od tónu oranžové až po rudou. Bylo to kouzelné. Takže jsem měla hezké ráno. A i když se obloha tady u nás ve Zlíně už zatáhla, budu mít ještě hezčí dopoledne ve vaší společnosti. A že toho mám pro vás spoustu. Připravte si tušku a papír, už za malou chvíli bude čas na recept. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová. A teď už si vychutnejte javory a jejich skladbu Zvon.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 11 minut po desáté je čas na recept. Uvaříme si dnes nestárnoucí klasiku z vepřového masa s pořádnou dávkou hříbků. Houby spolu s cibulovým základem vytvoří naprosto dokonalou a silnou omáčku. Recept je velmi jednoduchý, ale důležitou roli hraje vhodně zvolené maso. Jako příloha se nejčastěji používá rýže. Jdeme na to. Dnešní recept je vepřové na houbách. Budete potřebovat 4 plátky vepřového masa, ideálně plec, čerstvé houby anebo hrst sušených, 1 cibuli, 100 gramů anglické slaniny, 1 lžičku sladké papriky, 1 lžíci hladké mouky, sůl, pepř, olej a kousek másla. Ještě jednou zopakuji. 4 plátky vepřového masa, ideálně plec, čerstvé nebo sušené houby, cibuli, 100 gramů anglické slaniny, 1 lžičku sladké papriky, 1 lžíci hladké mouky, sůl, pepř, olej a kousek másla. Na olej s máslem lehce osmahneme anglickou slaninu, necháme spěnit nakrájenou cibuli, přidáme plátky masa a zprutka opečeme. Osolíme, opepříme, posypeme paprikou, přidáme houby, pokud máte sušené, předem je asi hodinu namočte, podlijeme a dusíme. Měkké maso vyjmeme, v malém množství vody rozmícháme mouku a omáčku zahustíme. Prošleháme a necháme provařit minimálně 20 minut. Maso vložíme zpět a můžeme servírovat. Dobrou chuť.
1: Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Venku dnes máme malinko pošmourno. Marná sláva, zima se blíží. Právě zima bývá spojována s odpočinkem přírody. Existují ale rostliny, které se ani v nejchladnějších měsících nevzdávají. Zatímco krajinu pokrývá mráz a sníh, jejich květy přinášejí barvy, vůni i příslib, že jaro přijde. Které rostliny dokážou rozkvést navzdory zimě a čím jsou tak výjimečné? Příklady nabídne rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Pokud někam chvátáte, jen připomenu, že máme minutku po 10:30. A to je přesně čas na kulturní pozvánku. Ta dnešní přinese plno zajímavých informací o muži, který zásadně ovlivnil podobu Zlína. Tak si počkejte, už po písničce.

0: Ta se povedla, co říkáte. Byl jedním ze zakladatelů zlínské urbanistické a architektonické tradice. Stojí za takovými stavbami, jakými jsou Velké kino, Obchodní dům nebo městská část Letná. František Lidie Gahura zkrátka zanechal ve Zlíně svůj architektonický rukopis. Příležitost dozvědět se víc o této významné osobnosti budete mít už dnes na besedě v Infopointu památníku Tomáše Bati. A já už mám na telefonu historika Jana Hermana, který nám řekne o akci víc. Hezké dopoledne, pane Hermane.
1: Dobrý den.
0: Řekněte, kdy dnešní přednáška začne?
1: Dnešní přednáška začíná v 17.15, tedy o čtvrt na šest.
0: Jak už jsem zmínila, František Lidie Gahura měl zásadní vliv na podobu Zlína. Kde všude na jeho práci narazíme při procházce městem?
1: Na Gahurovu práci narazíme ve Zlíně téměř na každém kroku. Gahura totiž neovlivnil jen podobu jednotlivých budov, ale také celkové urbanistické uspořádání města, protože tvořil regulační plány pro jednotlivé části Zlína. Z konkrétních staveb, abych nějaké zmínil, tak je to například, jsou to například původní pavilony Baťovy nemocnice, Obchodní dům na náměstí práce, Velké kino, studijní ústavy nebo třeba památník Tomáše Bati. A na tady těchto všech stavbách můžeme dobře vidět, jak Gahura formoval architektonickou tvář Zlína.
0: On ale netvořil jen v Československu.
1: Netvořil v Československu, kromě tehdejší Československé republiky, kde Gahura vytvořil kromě Zlína, tak také regulační plány v Otrokovic nebo třeba Batizovců na Slovensku, tak tvořil i regulační plány baťovských měst, které se nachází v dnešním Polsku, ať už je to Otmet nebo Chelmek, v dnešním Chorvatsku, to je město Borovo, a nebo třeba v daleké Indii, to je město Batanagar.
0: Prozraďte, dozví se návštěvníci dnešní besedy něco víc i z Gahurova soukromí? Poodhalíte trošičku tu roušku soukromí?
1: Určitě, na přednášce se dotkneme i tohoto tématu, jak jednak soukromého rodinného Gahurova života, ale třeba i to, co Gahura zažíval po roce 1945, kdy musel odejít ze Zlína a přesunul se do Brna.
0: Je dobré si na dnešní podvečer rezervovat místo a pokud ano, tak kde?
1: Ano, vstupenku je možné si zarezervovat na stránkách památníku Tomáše Bati na internetu, ale myslím si, že je možné si i vstupenku zařídit na místě.
0: Řekněte, čím vás osobně zaujala tato osobnost?
1: Jak jsem již zmínil, František Lidie Gahura byl člověk, který s pomocí Tomáše Bati, který byl starostou a šéfem firmy, tak vytvořili moderní Zlín, ten Zlín, který známe v dnešní podobě, a Ty Gahurovy myšlenky a tu jeho práci můžeme vlastně obdivovat již téměř nebo již 100 let. A ty budovy stále slouží svému účelu, pro který byly původně konstruovány.
0: Tak ještě jednou závěrem pojďme zopakovat, kdy přednáška o životě a tvorbě architekta Františka Lidie Gahury začne a kde začne?
1: Přednáška začíná v Infopointu památníku Tomáš Bati v 17.15.
0: Říká historik Jan Herman. Děkujeme. Ať se akce vydaří.
1: Děkuji.

0: To byl Čechomor a jejich velické zvony. Jsme rádi, že jste si vybrali jako společníka Český rozhlas Zlín. A děláte dobře. Máme pro vás totiž spoustu informací. Tak třeba návštěva autoservisu se může pořádně prodražit. Jak nenaletět, to si povíme už za malou chvíli.
1: Co tě znám, tak má...

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Blíží se 11. Po zprávách, jako obvykle ve středu, máme pro vás připravenou poradnu pro zdraví. Dnes s primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Jiřím Šimkem. A bude tu hlavně pro vaše dotazy. Tak toho určitě využijte.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Uherskému Brodu budou vládnout lidovci z ODS a Mladými Broďany. Nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti mají nedostatek zásob krve a vyzývají dárce k rychlé pomoci. Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Dnes bude v regionu zataženo, později i polojasno a na teploměru až 16 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Radniční koalici v Uherském Brodě vytvoří KDU, ČSL, ODS a Mladí Broďani. V zastupitelstvu budou mít 17 ze 27 křesel. Starostou zůstane lídr lidovců Ferdinand Kubáník. Místo starosty budou Miroslav Polášek z ODS a Štěpán Vráblík z Mladých Broďanů. Nabídku, aby byli součástí koalice, dostali i nezávislí za rozvoj města Uherský Brod, říká Ferdinand Kubáník.
4: Po dohodě vlastně všech třech koaličních subjektů jsme se dohodli, že bychom jim chtěli nabídnout spolu práci ve smyslu toho, že jednoho radního, a tuto nabídku jsme jim učinili, oni naopak odmítli. Stáli jsme o to, abychom měli širší koalici. Přece jenom je to bezpečnější forma vládnutí, ale bohužel to nedopadlo, takže půjdeme pouze do trojkoaličního uskupení.
2: Teď budou všechny tři strany jednat o prioritách. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do týdne. Ve Zlíně se v povolebním vyjednávání spojili tři subjekty, a to ODS, kandidátka Společně pro Zlín, kterou vytvořili lidovci, TOP 09 a nestraníci, a Zlín srdcem a Piráti. V povolebních jednáních budou postupovat společně. Uskupení vytvořila vyjednávací skupinu. Uvedla to mediální zástupkyně ODS Pavla Evjáková. Ta dodala, že blok zahájí další jednání s hnutím Zlín 21 a STAN. Mimo vyjednávání je tak zatím vítězné hnutí ANO. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a nemocnice v Uherském Hradišti mají výrazný nedostatek zásob krve a urgentně tak hledají dárce. Ve Zlíně potřebují doplnit zásoby krevních skupin 0-, B- a A-. V Uherském Hradišti je největší nedostatek krve 0- a B-, ale vítají i dárce skupin A+, A- a A0+. Dárci, kteří mají některou z uvedených skupin, mohou přijít darovat krev bez předchozího objednání, a to mezi 6. a 9. hodinou raní. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy, pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
5: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
2: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Pokud změna projde, plánuje se obrátit na ústavní soud. Návrh poslancům vrátili se stejnými výtkami taky senátoři. Sněmovna je koaliční většinou přehlasovala na začátku září.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převážně zataženo se slabším deštěm, v průběhu dopoledne ale budou srážky postupně ustávat a popolední už může být krátce i polojasno. Po většinu odpoledne a večera pak očekáváme převažující oblačnou až zataženou oblohu. Slabé srážky se mohou vyskytovat výjimečně, a to zejména na Vsetínsku. Později večera v noci pak začne od západu oblačnost pomalu ubývat a nejvyšší teploty se vyšplhají na 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 mezi 42. a 63. kilometrem ve směru na Hodonín je prováděna údržba stromů a keřů a postřik nežádoucích plevelů. Doprava je omezena obousměrně. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je dobře, že máte naladěný Český rozhlas Zlín, protože právě začíná poradna pro zdraví. Úraz, vážné onemocnění nebo vrozená vývojová vada mohou ovlivnit nejenom vzhled člověka, ale i schopnost mluvit, jíst nebo dýchat. Ústní, čelistní a obličejová chirurgie patří mezi nejnáročnější medicínské obory. Jaké výzvy přináší a jaké jsou nejnovější možnosti léčby? I o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Jiřím Šimkem. Vítejte.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A bude tady hlavně pro vaše dotazy. Můžete volat k nám do zlínského studia na číslo 221 555 210 nebo nám napište dotaz na mail studio.zlin@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek je hostem středeční poradny pro zdraví. Ještě jednou vás zdravím, pane primáři. Řekněte prosím na úvod, lidé s jakými diagnózami se stávají vašimi pacienty? Kdo k vám chodí?
1: Tak dá se to rozdělit asi na dvě takové základní skupiny. Ta první skupina se týká orálního zdraví, to znamená většinou onemocnění, které se týkají zubů, třeba zarostlých zubů, zanícených zubů, zubů, které třeba nejdou extrahovat v běžné stomatologické praxi. Potom jsou to určitě slizniční afekce, projeví autoimunitních onemocnění, ale také třeba onemocnění čelistního kloubu. A potom ta druhá polovina, která se týká té obličejové chirurgie obecně, to znamená například postižení kožními nádory, vrozené vývojové vady, úrazy nebo onkologická onemocnění. Je toho spousta.
0: To spektrum je skutečně široké. Jaká jsou specifika operací v ústech a v obličeji? Máte to v něčem jiné oproti vašim kolegům?
1: Tak myslím, že každý obor má svá specifika. Kdybych to zase rozdělil na tu část ústní, tak tam je to určitě ten odborně řečeno management dýchacích cest. Asi málo který operační obor se musí poprat s tím, že mu tam vedou taky ještě trubky vedoucí vzduch. A potom je to určitě fakt, že když tam vyprodukujete spoustu vody, tak nesmíte pacienta utopit. A co se týče toho obličeje samotného, tak třeba operujeme kolem očí, které musíme chránit, ale třeba taky kolem mozku, ke kterému máme velký respekt. Takže má to svá specifika.
0: Hojí se pooperační rány v obličeji hůř než někde jinde na těle? Nebo já se zeptám jinak, ne v obličeji, ale v ústech.
1: Tak v ústech se hojí rány obecně výborně, pokud tam odezní ta příčina, která může za to, že se ta rána vytvořila, tak se v ústech hojí rány skvěle. Je to vlastně princip vlhkého hojení, který se snaží všichni ošetřovatelé chronických ran simulovat jako vlhké hojení. Co se týče obličeje, tak ten se hojí taky skvěle, protože je na hlavě výborné cévní zásobení. Asi každý z nás si vzpomene, když dostal do nosu, jak výborně ten nos krvácí. Ale taky jsou tam místa, která se hojí hůře, tak třeba vlasatá část hlavy, která se těžko udržuje sterilní a ta cévní zásobení je tam horší. Takže každý, jako každý obor, máme svoje místa, která máme rádi a potom místa, se kterými bojujeme.
0: Já jsem si vždycky jako laik myslela, že když je rána ve vlhku, tak se tam podněcuje nějaký hnisavý proces, takže se mýlím hluboce.
1: Hluboce ne, ale není to úplně přesně.
0: U vás se potkává hned několik lékařských oborů. Jakých?
1: Tak zaprvé v každém z nás se potkává zubní lékař a lékař všeobecný. Tím asi začneme. My v podstatě musíme vědět něco o té stomatologii, proto jsme všichni zubní lékaři, byť neděláme plomby, korunky ani protézky, protože kolem těch zubů pracujeme s nimi a musíme minimálně vědět, jaké důsledky naše činy budou mít a jak bude probíhat to další onemocnění, popřípadě léčba. No a potom je to ta všeobecná chirurgická, takže určitě děláme něco z ortopedie, protože léčíme kloub a děláme artroskopie i tak malého kloubu. Děláme rekonstrukční chirurgii po velkých chirurgických výkonech. Děláme drobné plastické výkony, protože vyřezáváme nádory na kůži. No a taky je tam kousek neurologie, ale třeba, ať to nejsem tak sebestředný, naše sestřičky jsou vzdělány v převazování a péči o chronické rány a tak podobně, takže je toho tam spousta.
0: Říká primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Jiří Šimek. A je tady hlavně pro vaše dotazy. Volat můžete i během písničky na číslo 221 555 210.

0: Dospívali Bee Gees a my jsme zpět s Jiřím Šimkem, primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, si dnes povídám o jeho oboru. Pane primáři, projeví se na plnosti vašeho oddělení roční období?
1: No, je to vtipné, ale ano. Vždycky, když začne jarní sezóna a staje sníh, tak je to hodně bruslařů, kteří ještě pořád zadrhnou o ten posypový štěrk. Potom tam máme cyklisty hodně na jaře, ti se nám potom tak pěkně prolínají až do podzimních dní. No ale třeba také záněty, ty se projevují na jaře, kdy začne být teplo a to, co v chladu zůstávalo klidné, se tak jako vzkypí a probudí. A dost často také třeba na podzim máme větší počet nádorů, kdy vlastně přes léto, jak se říká, lidé to nějak přežijí a potom přijdou.
0: Takže jediné klidnější období u vás je zima.
1: Dá se to tak říct.
0: Řadu diagnóz si lidé sami přivedou do života svým špatným životním stylem. Jaké jsou zásady prevence nádorových onemocnění v dutině ústní?
1: Já přesně vím, kam míříte, ale já to zkusím trošku odlehčit. Každý z nás je trošku strůjcem svého osudu, tak třeba když budete jezdit na kole a nebudete nosit helmu a světlo, máme větší šanci, že se potkáme, nebo když nebudete dbát o své orální zdraví, zase je větší pravděpodobnost, že vás potká nějaký větší zánět. Ale vím, že míříte na tu prevenci těch onkologických onemocnění. Tam určitě bych řekl, že je důležitá střídmost. A určitě je to kouření, konzumace alkoholu, špatné stravovací návyky. To jsou už tak jako několik dekád ověřené příčiny. No a teď nám se k tomu přidávají ten human papilomavirus, lidský papilomavirus, který třeba může za tvorbu bradavic, ale v oblasti dutiny ústní může být příčinou nádoru. No a taky stoupající stres a špatný spánek a tím taky vznikající imunodeficit.
0: My jsme si tady během písničky povídali a vy jste mi řekl, že ta křivka stoupá. A stoupá z toho důvodu, že spousta lidí vede nezřízený sexuální život.
1: No já bych neřekl, prosím vás, nezřízený, to nevím, jestli přitom padlo. Řekl jsem jenom, že ta frekvence střídání partnerů, určitě, kdybychom to srovnali před 100 lety, dramaticky stoupla. A pokud by se udělal takový screening v populaci, které ty kmeny mohou ze vznik toho nádoru, tak se říká, že vám stačí v podstatě 4 sexuální partnery za život, abyste měla velkou pravděpodobnost, že ten daný kmen dostanete. To ovšem ale neznamená automaticky, že budete mít nádor.
0: A tady je řešení očkování.
1: Rozhodně. To bych rád zmínil v té prevenci. Očkování, zvláště před začátkem sexuálního života.
0: Jaké varovné příznaky v oblasti úst mohou signalizovat vážnější onemocnění? Co se tam začne dít?
1: Tak takovým knižně typickým začátkem je nějaká afta, to znamená nějaký vřídek na sliznici, který začne a měl by se zhojit. Každá přirozená zánětlivá afta by se měla zahojit za 2, nejpozději za 3 týdny. Pokud opravdu za 3 týdny nedojde ke zhojení, měla by upoutat vaši pozornost a nejlépe byste si měla domluvit schůzku se zubním lékařem, který by měl vyloučit, že jde o prostou aftu a případně vás teda delegovat na naše oddělení. A potom se přidávají bolest, někdy taky fétor, to znamená zápach z úst, krvácení, nějaká zatuhlina, což třeba v jazyku, byste si všimli, že se vám s ním hůře hýbe. Na krku by se to mohlo projevit třeba nějakým zduřením tvrdým. A na kůži jsou to většinou nějaké drobné oděrky, které se vždycky zhojí s troubkem a potom se odloupnou a zase zhojí s troubkem a odloupnou. To je takový typický průběh pro bazalion.
0: Přicházejí pacienti s touto diagnózou včas na vaše oddělení nebo to odkládají?
1: Bohužel ne. Přestože dutina ústní je vlastně velmi přehledná v porovnání s jinými orgány v těle, tak lidé většinou bagatelizují, většinou tak, jako jak se říká, nepřikládejte věci patřičný význam a také se stává, že se bojí. No a když k tomu přidáme nízké všeobecné povědomí o tom, že i v ústech můžeme mít nádor, tak se nám stává, že pacienti přicházejí opravdu pozdě.
0: A bývá to fatální.
1: Ten operační výkon a ta léčba bývá podstatně komplikovanější.
0: Primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Paťovy nemocnice Jiří Šimek je hostem Českého rozhlasu Zlín a bude jim i po písničce. Tak toho využijte pro vaše dotazy třeba na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Její prací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati, jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Jiří Šimek, primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, je dnešním hostem poradny pro zdraví. Pane primáři, můžete vysvětlit, co znamená ortognátní operace?
1: Tak definice ortognátní chirurgie, tak jak ji říká odborná kniha a Google, je, že se jedná o obor specifický ústní čelistní obličejové chirurgie, který upravuje chybné postavení čelistí vůči sobě navzájem nebo vůči bazilemní. Kdybychom si to zkusili lidově vysvětlit, jak
0: přeložit do češtiny?
1: Když k sobě ty čelisti nepasují a výsledkem je, že se nemůžete pořádně najíst, nemůžete dobře mluvit, nemůžete si vyčistit zuby, tak potom jste správný kandidát pro nás.
0: Takže rozumím tomu dobře, že za neznámým názvem se skrývá poměrně častá diagnóza a to je předkus a podkus?
1: Ano, buď je dolní čelist příliš veliká, anebo příliš malá, nebo horní čelist může být příliš veliká nebo malá, anebo potom vzájemně. Ale to, já tomu nerad říkám, že se jedná o postižení, řekněme tomu, ta prazvláštnost růstu čelistí je s náma od jak živa. Já si myslím, že výborné je podívat se na internet a prostudovat portréty Habsburků. Všichni mají takzvaný předkus neboli progeny, takzvaný habsburský red a ten je pro ně typický, takže v populaci se vyskytuje celkem často.
0: Ostatně Freddie Mercury, to byla jeho značka, že ano?
1: No, ten byl tím úplně vyhlášený, ale on měl ještě dokonce anomálii v počtu zubů. On měl větší počet třenových zubů, takže on měl tu horní čelist o tolik větší. A když mu to chtěli spravit, tak řekl, že ani náhodou, protože tomu přináší jeho specifický akustický výraz.
0: Dá se s těmito vadami kvalitně žít, anebo je operace nutná vždy?
1: Tak předně, nikomu z nás neroste obličej stejně. Každý z nás máme nějakou drobnou diskrepanci, rozdílnost ve velikosti a poměru ideálního v úvozovkách obličeje. No ale pokud tady ten rozdíl je příliš veliký a dělá, působí funkční potíže, je výrazně esteticky rušivý, nezavřete retní uzávěr a podobně, tak potom by se opravdu řešit měl.
0: Taková operace předkusu nebo podkusu asi člověku úplně změní vizáž. On si potom musí zvykat na své nové já. Je to tak?
1: Ne, není. My se vždycky snažíme představit si a plánovat dneska už ve virtuálním prostředí, jaký dopad bude mít posun těch čelistí na měkké tkáně obličeje. A vždycky k tomu přihlížíme. Snažíme se to udělat tak, abychom nezměnili charakteristické rysy obličeje toho člověka, aby byl jinak řečeno k poznání, aby se poznal on i aby ho poznávali jako jeho blízcí. Takže není to úplně tak, že bychom přestavili člověka. My mu máme pomoct, jo, ale ne ho předělat.
0: Jak taková operace trvá dlouho?
1: Tak přijde na to. Pokud se operuje jenom na jedné čelisti, tak to může být asi 2 hodiny, ale klidně to může být i 5-6 hodinová operace, pokud se přeskládají ty čelisti obě. Ona se totiž, ta čelist musí vždycky, jak se říká odborně, česky a nehezky, rozpoltit, to znamená, že se musí oddělit od nějaké části, které je pevně fixovaná, posunout a zase zpátky k ní připojit takovými malými titanovými destičkami, které připomínají stavebnici Merkur.
0: Ano, my jsme si tady během písničky povídali a mám z toho pocit, že lidé jsou takovými skládačkami, které vydáváte zase dohromady a děláte jim život hezčí a lepší. Já jsem se včera dozvěděla velmi překvapivou informaci. Jedna známá mi řekla, že má artrózu čelistního kloubu. Vím, že artróza je v kloubech všude po těle, ale i v čelisti?
1: Ano, čelistní kloub je kloub, jako každý jiný, patří mezi ty menší, ale zase vykonává obrovské množství pohybů. Prakticky každý z nás si teďka může vyzkoušet, kam všude tu čelist může posunout a jde to vlastně všude, kromě dozadu, směrem dozadu to nejde. Ale jinak to jde vlastně úplně všude. A tím získává ten kloub určité specifikum. A pokud třeba právě ty mezičelistní poměry, to znamená to, jak se vám skládají zuby, vám nedovolí třeba posunout zuby vůči sobě na jednu stranu, získáte pohybový, nepřirozený, motorický zvyk, otevírat třeba pusu jenom na jednu stranu. A v té chvíli je jeden z těch kloubů přetížený a může se na něm třeba projevit taková artroza.
0: Takže člověk s takovouto diagnózou se stane také vaším pacientem?
1: Ano, může se stát naším pacientem. Jsou stejně tak jako třeba lidé s artritidou a jejími celkovými projevy, psoriázou třeba, a jsou to posuny disku, který je ještě vevnitř, řekněme tomu něco jako meniskus v koleně, který nemusí putovat tam, kam chceme a blokuje ten kloub. Těch různých příčin postižení toho kloubu je spousta.
0: My se po písničce budeme věnovat nepopulárním osmičkám. Takže si připravte dotazy, pokud nějaké máte. Milým hostem poradny pro zdraví je primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie z Zlínské Baťovy nemocnice Jiří Šimek. Já ještě zopakuju telefonní čísla k nám do studia 221 555 210.

0: Jiřím Šimkem, primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, si dnes povídám o jeho oboru. Pane primáři, osmičky nebo také zuby moudrosti, jak se jim říká, dokáží hodně potrápit. Proč je s nimi vlastně taková potíž?
1: Tak osmičky sami o sobě taky pronásledují lidstvo už nějakou dobu. A myslím, že nejlépe to vystihuje latinský překlad toho názvu, to je komplikovaný zub. A v podstatě oni nás trápí proto, protože kdysi nám byli k užitku, to ještě v době, kdy jsme museli žvíkat neupravenou a syrovou stravu, a ta čelist byla větší, byla masivnější, svaly byly silnější a pro tu osmičku tam bylo místo. Ale od doby, kdy si připravujeme a stravu, vaříme si a měkčíme si, tak my už dneska prakticky zuby nepotřebujeme. A ta čelist se nám zmenšuje a najednou prostor, který tam osmička kdysi měla, nemá. A tak ona se snaží vyrůst a teď záleží na tom, v které té fázi zůstane uzamčená, zapříčená, zaklíněná, jak chcete. Tak pokud je úplně celá v kosti, tak a nemůže se k ní dostat žádná nečistota z úst, není tam takzvaně žádný chobot a průchod, tak se dá považovat za klidný a není vůbec důvody tahat ven. Ve chvíli ale, kdy ten zub má nějakou komunikaci s tím, co se v ústech děje, a není až tak důležité, jak je velká, řekněme, teď si to představíme, třeba ten zub je částečně prořezaný a často kryje ta sliznice, tak se mezi ten zub a sliznice dostane občas kousek jídla. On se zanítí a většinou to proběhne tak jako nějak v klidu, že se za 4 dny člověku uleví a řekne, ona se mi zase ta osmička klube, ale ona se ve skutečnosti vůbec neklube, on se vám jenom zanítil tam pod sliznicí nějaký zbytek jídla. Až jednou ten hníz, ta kapička nevyteče ven do úst, odborně řečeno se vydrenuje a vám se uleví, ale ten hníz se dostane někam dozadu
0: a je zle.
1: A je zle, vytvoří velký zánět.
0: Když vás poslouchám, vy tedy nejste zastáncem názoru, že by se osmičky měly trhat preventivně?
1: Naopak, já jsem zastáncem, aby se tahali preventivně osmičky, které vás nějakým způsobem ohrožují na zdraví. To znamená ty, které vám můžou v budoucnu udělat nějakou potíž. Já netvrdím, jako, že by se měli za každou cenu vytáhnout zuby, o kterých jsme přesvědčeni, že vám nic neudělají. Ale ty všechny ostatní by asi měli pryč.
0: Dobře. Je vhodné trhat víc osmiček najednou, nebo jste zastáncem názoru provádět tento zákrok postupně? Já jsem ho měla postupně a stačilo mi to teda jednou.
1: Tak dobře, já si myslím, že to je velice individuální. Tak já si myslím, že je praktické vytáhnout vždycky horní dolní osmičku na jedné straně, tak abyste se na té druhé straně mohla najíst a aby to nebylo tak, řekněme, traumatizující a až dietetické. Ale na druhou stranu, pokud někdo přijede třeba z dálky nebo se třeba bojí a řekne, hele, já už se tady nikdy nedostanu, mě už tady nikdo nedostane, udělejte, co musíte, vytáhněte, já si ten týden přetrpím a už chci mít klid, tak uděláme 4. Samozřejmě v celkové anestezii je logické udělat všechny najednou.
0: Takže pacienti s osmičkami chodí i k vám na vaše oddělení?
1: Ano, je to také část péče, kterou poskytujeme, a i když daleko častěji jsou to ti pacienti, kteří nejsou schopni podstoupit tento výkon z nějakého důvodu v běžné ordinaci stomatochirurga nebo praktického lékaře, to znamená, buď jejich pozice je opravdu, řekněme, extrémní, a nebo mají třeba nějaké další onemocnění, které je znevýhodňuje, třeba poruchu sráživosti, a my je musíme napřed připravit před tím výkonem.
0: Může se na vás obrátit třeba i pacient, který má panickou hrůzu ze zubařů a opravdu potřebuje přispat?
1: Myslíte na tahání osmiček?
0: Mm-hmm.
1: Ano, je to možné, ale ve vztahu s pojišťovnou, která k tomu dává nějaká pravidla, tak se říká, že tenhle pacient by měl mít potvrzení od psychologa nebo psychiatra, někoho, kdo zhodnotí, že jeho strach je opravdu nekontrolovatelný a že to není jenom otázka komfortu.
0: Dá se problémům se zuby moudrosti nějak předcházet, nebo nás to dřív nebo později dožene každého?
1: Tak zaprvé to nedožene každého, já mám třeba prořezané všechny osmičky,
0: to
1: jenom
0: jste
1: tak.
0: Šťastný.
1: Ano, jsem. Konec konců mám to domluveno nahoře, že jo. Ale ano, je to časté a je to tak, jak nám to ten pán Bůh nahoře, nebo jak chcete, jak narýsoval, tak to je prostě dáno.
0: No a můžeme tomu nějak pomoct svojí péčí v dutině ústní?
1: Nemyslím si.
0: Prostě buď to přijde, nebo nepřijde. Pane primáři, řešíte často následky zanedbané zubní péče?
1: No, to záleží na tom, jak pochopíte termín zanedbané zubní péče. My řešíme spoustu komplikací péče. Komplikace v medicíně, to je věc, no my hold uděláme v té medicíně věci správně a tělo nás neposlechne. Tak vznikne nějaká komplikace často, kterou samozřejmě pacient vnímá negativně jako selhání toho ošetřujícího lékaře. Tak takových věcí řešíme spoustu. No a potom řešíme taky ta selhání. Ale abychom byli féroví, selhání bývá dost často i na straně pacienta, který zanedbá svoji péči, orální zdraví, které vygraduje v nějaký závažný stav, který je vnoločený u nás. A myslím si, že snad zanedbání nebo nějaké postižení na základě chyby zubního lékaře, to je opravdu celkem minimální.
0: Čas pro poradnu jsme téměř vyčerpali. Dnes jste nevolali, ale já věřím, že informace pro vás byly přínosné. V závěrečném vstupu si zopakujeme pár zásadních faktů.

0: Jiří Šimek, primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, je dnešním hostem poradny pro zdraví. Pane primáři, pojďme závěrem zopakovat, s jakými potížemi se na vás mohou pacienti obrátit?
1: No, to spektrum je strašně široké. My jsme teda oddělení, na které jsou pacienti většinou referováni, stomatologii, traumatologii, chirurgii, ORL a tak. Nejsme vyloženě první instancí, za kterou by měli pacienti přijít, ale v podstatě to, co jsme tady zmínili, to znamená podezření na onkologické onemocnění, bolesti čelistního kloubu, úrazy, nechci říct přímo zubní potíže, ale třeba ti delegovaní pacienti od zubních lékařů.
0: Co mohou udělat sami pro sebe, aby v budoucnu nepotřebovali vaši pomoc, aby se vašemu oddělení vyhli?
1: Určitě orální zdraví a pravidelná péče o chrup a prevence úrazů, jak pracovních, tak sportovních a dopravních. No a ta střídmost, kterou jsem zmínil, jako prevenci onkologického onemocnění.
0: Jak moc vám ve vaší práci pomáhají moderní technologie?
1: Spoustu. Virtuální plánování, 3D tiskárny, zobrazovací metody v 3D dneska, kombím CT, a je toho spousta. Už si to dneska nedovedu představit, tu dobu, kdy jsme plánovali operace na sádrových modelech.
0: Pojďte se závěrem pochválit. Jaký pacient byl pro vás největší výzvou po úrazu? Co všechno jste s kolegy dokázal zachránit?
1: Tak já bych předem hlavně chtěl poděkovat všem, kteří se mnou pracují. Ať jsou to lékaři, lékařky, sestřičky. A to je obrovský kolektiv a velká rodina, kteří mě vždycky pomohli i v chvílích nejtěžších. A s nimi jsme dokázali spoustu věcí. A myslím, že to byl v nedávné minulosti referovaný pacient, který po úrazu a těžkém pádu měl nesprávně srovnané a sfixované obličejové kosti. A nám se podařilo pomocí těch moderních technologií a pečlivé práci po nějaké době ty kosti zase rozdělit a poskládat tak, aby dneska mohl vést naprosto normální život.
0: Jak dlouho jste ho skládali?
1: Ta operace trvala asi 9 hodin.
0: Vzpomíná Jiří Šimek, primář oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Já moc děkuju za váš čas a cenné rady. A za milé setkání. Ať se vašim pacientům i vám a celému kolektivu daří.
1: Děkuji mnohokrát. Třeba někdy příště.

Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy. To všechno najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. Žijeme s vámi i na internetu.

0: Za chvilku už bude 12 a naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. Díky, že jste dnes byli s Českým rozhlasem Zlín. Teď se loučí a krásnou středu vám přeje Silvia Pospíšilová.
1: Víte, že slavný britský dramatik a scénárista Tom Stoppard se narodil ve Zlíně do židovské rodiny lékaře Baťovy nemocnice? Autora zamilovaného Shakespeara pasovala roku 1997 královna Alžběta II. Rytířem a o rok později navštívil ve Zlíně svůj rodný dům. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně dnes bude jednat ODS a STAN. Hnutí 21 ukončilo jednání o koalici. Konzervátoři ve skanzenu v Rymicích dnes předvedou praktické ukázky záchrany uměleckých předmětů. Každý desátý člověk v Česku podniká, vyplývá to z dat statistického úřadu. Dnes čekejte zataženo až oblačno s doznívajícím deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Ve Zlíně v jednání o možné vládnoucí koalici nastal zásadní obrat. Hnutí Zlín 21, které skončilo ve volbách třetí a původně deklarovalo zájem vytvořit koalici s vítězným ANO a ODS, včera večer oznámilo, že jednání ukončuje. Dnes se sejde vedení zlínské ODS a starostů a nezávislých, kteří skončili druzí. Místní organizaci ODS k jednání se STAN vyzval krajský šéf ODS a poslanec Štěpán Slovák. Ten potvrdil Českému rozhlasu, že by ve Zlíně preferoval koalici bez ANO. Rozhodnutí je ale podle něj na zlínském sdružení. Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku se dnes poprvé zapojuje do Evropského dne konzervátorů. Pro návštěvníky nachystalo od 13 do 17 hodin program v prostorách hospodářského dvora. Příchozí uvidí zákulisí záchrany historických předmětů a uměleckých děl z muzejních sbírek, které je běžně veřejnosti skryté. V Česku je přes 1 000 000 lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 000 nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich, ostatní postupně skončí. Dnes je papučový den. Typická domácí obuv společně s říjnovou kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě ty je dnes možné podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
2: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
1: Počasí.
0: Zpočátku odpoledne bude ve Zlínském kraji zataženo až oblačno s dosnívajícím slabým deštěm. Postupně čekejte zmenšování oblačnosti a hlavně v okolí řeky Moravy bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 11 až 14 stupňů, na západě kraje čekejte výjimečně až 16 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý přechodně až mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli opravě svodidel je dočasně neprůjezdný jeden pruh na silnici mezi Lidečkem a Lužnou na Vsetínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začíná Morava krásná zem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Byla to brněnská Moravěnka, která vás dnes pozvala k poslechu Moravy krásné země. No a pozvala vás pěkně zvesela polkou Vladimíra Fefra a Růženy Sipěnové, Moja milá. Pěkné chvíle při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má svátek, jsou to Agáty, Háty. Na Slovensku pak je to Boris. Přeji zdraví, aby sloužilo a měli se dobře. No zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 520 0 a už Moravanka.

0: Tak to byla Škádlivá, Jana Slabáka a Jaroslava Hájka. No a už tady mám první telefonáty. Pane Zdeňku, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych prosil zahrát krásnou písničku paní Věře Šembekové. Už jsem slyšel ráno, je 6 hodin. A jejím kolegům panu Hartmanovi a panu Chaloupkovi.
0: Ano, tak jo, to bude písnička pro Věrku taky. Tak já ji to hned od vás vyřídím, pane Zdeňku.
1: Děkuji.
0: Hezký den, nashledanou.
1: Krásný den, děkuji,
0: nashledanou. A teď už Mařatice a paní Chrástková. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, děkuji za přivítání, paní Ostra. A pěkný, i když podmračený den, přeji i sem posluchačům. A včera měli svátek Grenaty, takže bych chtěla popřát nejenom já, ale celá naše rodina, naši snaše, paní Renace Chrástkové z Mařatic, hodně štěstí, zdraví a všeho nejlepšího. A další přání je pro Český rozhlas Brno, protože včera jsem obdržela knížku Temné letopisy moravské. Takže všem vydavatelům, kteří se na tom podílejí, zahrajte pěknou písničku jako poděkování.
0: Mm-hmm. A tak určitě vás to potěšilo, paní Chrástková. Já doufám,
2: já to nepřečtu, musí mě to někdo číst.
0: No ano, to vám někdo musí číst, protože kdybyste to četla sama, tak byste se třeba i bála, paní Chrástková.
2: Ne,
0: takže
2: to nejde, ale
0: to vás někdo musí držet za ruku. Ale abychom nezapomněli na Renatku Chrástkovou.
2: Ale já špatně vidím.
0: No
2: o tom
0: to je mně jasné, to jsem pochopila. Takže nezapomeneme na Renatku Chrástkovou,
2: ano,
0: pro kterou zazní.
2: Děkuji i panu Kapitánčíkovi.
0: Tak jo.
2: Aby si lidi uvědomili.
0: Tak je ano, paní Chrástková. Je to smutné, tak musí se to připomínat i události, ale teď už se
2: ano,
0: rozloučíme, abychom
2: chvilička
0: si poslechli krásnou písničku. Nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
0: Není zač. No a dnes 14. října slaví manželé Miloslav a Rozálie Kučerovi z Hulína 65 let společného života. K tomuto významnému jubileu jim přejí vše nejlepší, hodně zdraví, synové Miloslav, Roman a Petr s rodinou. No písničku, kterou tady mají napsanou, jsem si já napsala jako písničku ze srdce. Teď to bude jiná krásná písnička Zaleď sokol bělý vták.

0: Krásnou moravskou lidovou zaspívala za doprovodu cymbálové muziky Jaroslava Čecha i Vladislava Mikuláštíková. No a já tady mám teď telefonát z Bánova. U telefonu je paní Nováková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, ještě jednou. Dneska bych chtěla popřát paní Marii Motičkové ze Vnorov k jejím dnešním narozeninám. Přeju jí hodně štěstí, zdraví, ať se jí hlavně daří. To je všechno. Vám děkuju za prostor a taky vám přeju hodně zdraví.
0: A já vám také přeji hodně zdraví a také, ať se vám hodně daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Paní Juračková z Černovic, tak teď už vím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Moravu krásnou zem. Včera jsem tam volala a přála jsem Jeničkovi Bílkovi, měl narozeniny. A že je Renaty, na to jsem úplně zapomněla. Je to jeho švagrová Renatka Jedličková. Taky jsem je dodatečně popřát. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. Ve škole dětičky, ať ju poslouchají, mají ju rádi. A Jeničkovi, švagrovi, ať podá košteřek a sejde do sklípečka na poslední schodeček. Tam ať natáhne dobrého vínka, nalije do pohádku a připijou si na zdraví. To z celého srdce přeje Maruška a Luděk Juračkovi.
0: Krásné přání, paní Juračková. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A už přichází Trnkovjanka.
3: Český rozhlas z

0: Tak doufám, že vás Trnkov Janka skutečně potěšila touto pěknou polkou Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka. No a koho pak asi potěší paní Zdenka z Jalubí? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku. Včera měla svátek naše vnučka Renatka Novotná z Jalubí. Taky přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a boží požehnání. Lásku od manžela, od tří dětí a samozřejmě od babičky s dědou. Mm-hmm. Potom Jarka Krsičková z Pepu, kromě 16. výročí zlatou svatbu, tak bychom jí chtěli, to jsou obětaví zahrádkaři a velice pracovití lidi hodní, tak bychom jí chtěli popřát také hodně zdraví do dalších společných let a hodně lásky od dětí a vnoučat. A třetí přání mám, prosím, Irence Velískové ze Sazovic, která se s manželem Milanem starají o nemohoucí maminku, tak bychom je chtěli také popřát, aby se jim, aby to měli, aby to zvládali.
0: Tak hlavně jim patří velké poděkování, že, paní Zdeno, za to, jak se příkladně starají o maminku, to je jasné úplně.
1: Že ji neodložili někde, ano, je to moje bývalá spolupracovnice Irena Ševčíková z
0: Tak to odložení, to je takové, to se mně nelíbí moc, ten výraz, protože někdo skutečně nemá možnost se o ty rodiče postarat doma, i když by chtěl, že? Tak mnozí, víte co, paní Zdenko, pošleme teď tu písničku také do všech těch domovů pro seniory a do penzionu a tím také přineseme radost, jo?
1: Ano, děkuji tak vám moc a hodně zdraví a i vám také.
0: Vám také, nashledanou. No a mám tady aktiv zasloužilý hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně, protože dnes tam slaví zasloužilý to hasič Josef Vraj, bratr Josef Vraj z Hošťálkové, krásné narozeniny, 72. Takže právě aktiv těch zasloužilých hasičů a funkcionářů mu blahopřeje touto cestou, děkuje za veškerou činnost, kterou pro ně vykonal, vykonává a do let příštích přeje, no už jen to nejlepší a v tom je zahrnuto všechno. Je to zdraví, pohoda, síla, radost, mnoho úsměvů. No a také pěkná písnička. A tu bude hrát malá česká dechovka.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: No a teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě jednou vám všem přeji krásný den. Připomínám telefonní číslo 726465200. No a připomínat jsem ho vůbec nemusela paní Jaroslavě z Hodonic, která se právě nyní k nám dovolala. Dobrý den.
2: Dobrý den paní Ostrá vám i všem posluchačům tohoto hezkého pořadu. Já dneska chci poblahopřát našemu kamarádovi, kapelníkovi, vedoucímu souboru Sousedé, pěveckému souboru, panu Bohouškovi Minaříkovi z Dobšic. On se dneska dožívá, to slovo nemám ráda, dožívá, to jsem nechtěla, ale oslavuje. Oslavuje krásných 80 let. My mu za všechno děkujeme, co pro nás dělá, že nás každý týden navštíví v našem klubu seniorů, kde máme tento pěvecký kroužek. Přejeme mu hlavně hodně štěstí, štěstí, štěstí. Říká se, že když má štěstí, že má všechno. A také chci ještě poděkovat i jeho manželce Marušce, že mu každý týden dovolí odjet k nám do Hodonic, kdy máme zkoušky. Ještě jednou Bohoušku, za všechno ti moc děkujeme a přejeme hodně zdraví.
1: No tak Bohoušek tam k vám přináší určitě dobrou náladu, pěkně si zaspíváte. A má nějaký, má nějaký název, třeba ten váš zboreček?
2: No, jmenujeme se Sousedé z Hodonic.
1: Sousedé z Hodonic, aha, vy jste to říkala vlastně ze začátku.
2: No, ale to Sousedé to máme, protože tam nejsme jenom z Hodonic, ale i Tasovice, my jsme takové spojené vesnice.
1: Každopádně vás spojuje také zpěv, že jo, paní Jaroslavo?
2: To je to nejdůležitější, i když třeba nejdeme vystupovat, ale jsme rádi, že každý týden se sejdeme a zaspíváme, popovídáme, je to
1: prima,
2: v našem věku, ano, ano. A jestli paní Ostrá ještě můžu, sice dodatečně, ale letos právě v tomto roce oslavili ještě další 3 členové klubu 80. A dodatečně je to teda ještě Jirka Adámek, Vlastík Polach a Milan Mejzlík. Samozřejmě, že jim taky hodně štěstí, štěstí. Přeji všichni členové klubu seniorů a hlavně všichni členové našeho pěveckého sboru.
1: No tak to je krásné, no a za chviličku vám paní Jaroslavo Záhořané přinesou dokonce vzácnou bylinu. Za chvilinku bude a už se můžeme rozloučit. Naschledanou.
2: Děkuji pěkně, naschledanou.
1: Naschledanou a teď ještě jeden telefonát, ale tam tedy nevím, kdo je na té druhé straně. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím. Marie Janušová ze Slopného, já bych chtěla popřát paní Marii Štefanikové do Slavičína na Lukšín v narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, lásky od svých dětí, vnoučat i pravnoučat a přeji hodně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, spokojenosti. A já bych tuto písničku, ať potěší v Čajkovity Huznojma i naši tetu, paní Marii Šoráňovu a celou naši, nebo a moji velkou rodinu. Děkuji vám moc, mějte
1: není
3: se krásně písnička, ať potěší taky vás.
1: Děkujeme i vás. No a není to obyčejná písnička, je to přímo vzácná bylina.

0: Tak to byla vzácná bylina a pro nás ji natrhali František Kohoutek s Antonínem Perničkou, no a předali nám ji Záhořané. Měla jsem tady milý telefonát ze Záhory, pan Bohumil nás poslouchá, tak vás zdravím, písničky samozřejmě i pro vás, ale teď už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
1: Tak dobrý den, tak já zdravím všechny posluchače. Dnes má narozeniny moje snacha, paní Marcela Šidlíková z Velehradu. A v neděli 6. října měl narozeniny můj vnuk Pavlík Šesták ze Sazovic a 18. to je taky v neděli, bude mít druhý vnuk Lukášek Šidlík z Lechotic. Tak já všem třem přeji hlavně zdraví, štěstí, vnukom přeju, ať jim to jde na vysokých školách, a to přeje manžel Pavel Bouškovi, Šidlíkovi z Lechotic a babička taky z Lechotic. Mm-hmm. Děkuji moc krát.
0: No, nemáte za co, paní Šidlíková, ale abychom náhodou někoho nepopletli. Já tuším, že 6. bylo úterý, že to nebyla neděle.
1: To je můj. Já jsem právě teď přiletěla zvenku, tam já musím zavolat.
0: Udělala jste dobře a já jsem tady na to, abych, když to zachytím, abych
1: ano,
0: to opravila.
1: Moc krát,
0: tak nemáte
1: moc
0: za co. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A ještě jeden telefonát si vezmu. Dobrý den, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, tady je Honza z Brna.
0: Ano.
2: Já bych chtěl nechat zahrát našemu kamarádovi a sousedovi inženýru Ladislavu Randulovi, který dneska oslaví snad 85. narozeniny. Přáli bychom mu hlavně zdraví, protože už taky to není nejlepší. No a jak si přeji mladí kluci nebo malí děcka, hodně kamarádů.
0: No ano, to je důležité. To je důležité takže, pro život.
2: Přesně tak, a takže bych to chtěl jako za celý sousedy z celého baráku, protože on byl ve výboru domovníků, domovním výboru.
0: Důvěrník, no.
2: A už končí taky, takže bych mu chtěl poděkovat jimto za jeho prácu dosavadní a do toho dalšího zbytku života, který teda doufám, že ještě bude dost dlouhý, mu popřát hlavně to zdraví, těstí nějaký, no a pak ty kamarády.
0: Tak ty kamarády, no. Dobře. A já přidám písničku. Nashledanou. Nashledanou. A už vinčování pro paní Marii Havlínovou ze Sentic. Milá Mařenko, čas běží tak rychle a narozeniny, které slavíš, se k tobě vůbec nehodí. Připadá mi to jako včera, když jsem ti byla jako družička na svatbě. Od té doby ses vůbec nezměnila. Pořád si tou hezkou holkou, co si brala strýčka Honzu. Zůstal ti mladiství úsměv a laskavost v očích. Nikdy nikomu neodmítneš pomoc, obětavě se staráš nejenom o rodinu, ale i o přátele. Co ti přát? Asi to nejdůležitější je mít pevné zdraví, jít životem co nejdéle společně s tvým Honzou a věk si nepřipouštět. Krásné narozeniny ti z celého srdce přeje Gábina. No a písničkou potěší mistřiňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

Dozněla pěkná polka Miroslava Kolstrunka, mladšího, a Josefa Baškoviče u Milockých sklepů hrála, jak už bylo řečeno, mistřiňanka. No, já jsem tady měla jeden milý telefonát, volal pan Jindra, nechtěl jít do vysílání, jenom měl zájem o knížku, o které jsme mluvili spolu s paní Chrástkovou z Mařatic, o temných letopisech moravských autorů, našich kolegů Tomáše Kremra a Miloše Šenkýře. No, pane Jindro, jak jsem vám říkala, radioservis to jistí, anebo také to můžete koupit v nějakém knihkupectví, třeba v Brně nebo kdekoliv se můžete zeptat. Stejně tak vy ostatní. No a já pokračuji v předávání blahopřání. Dnes se dožívá kulatého životního jubilea 80 let naše drahá maminka, babička a prababička paní Anna Dulová z Hroznové Lhoty. Syne René s rodinou přeje hodně štěstí, hlavně pak zdraví do dalších let. No a písnička, která je tady napsána, bude rovněž někdy večer jako písnička ze srdce. Ale na řadě je přání pro báječnou maminku Ludmilu Kocveldovou z Lipové, která dnes slaví 77. narozeniny. Milá maminko, s každým rokem více chápeme, kolik si pro nás s tátou udělala. Možná máš někdy pocit, že míň stíháš, že je toho moc, ale zvládáš toho víc, než si myslíš. Zvládáš dny, které nejsou dokonalé, zvládáš starosti, které nejsou vidět, zvládla si vychovávat s láskou, zvládáš být stále naší oporou, i když jsi unavená. Chceme ti moc poděkovat za vše, co pro nás děláš, a poblahopřát k dnešním narozeninám hodně elánu a zdravíčka do dalších let. Jsi ta nejlepší máma pod sluncem. Dcery Jitka, Martina a Simona s rodinami. No a hudební dárek, ten také nechybí, a ten tedy budou hrát vlk.

Tak to byl maminčin valčík Štefana Veselého. No a zpozornět by určitě měla paní Anička Fialová z Boskovic. Pro ní následující. Milá Aničko, přeji ti tvým krásným 85. narozeninám. Především zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání, radost krásných pravnoučátek, prostě vše jen to dobré a ještě hodně našich setkávání u tebe. A také stálý úsměv a dobrou náladu. No a to přeje sestra Marie z Letovic. A ještě se podívám do studiových mailů, tak tady vidím, blahopřejeme našemu bratrovi Toníkovi Řehákovi k dnešním narozeninám. Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a boží požehnání. Sestry Marie a Ludmila s rodinami. A myslím, že to bude poslední. Dobrý den, rád bych nechal zahrát hezkou písničku mojí milé babičce, paní Mila Sislové z Častotic k dnešním 99. narozeninám. Všechno nejlepší, zdraví, mnoho radosti, pohody a máme tě moc rádi. No a to jsou milá slova, která posílá vnuk Marek a já pevně věřím, že příští rok této milé babičce paní Miladě Sislové z Častotic budeme přát i k těm jejím kulatinám k té rovné stovce. No ale teď písnička, ta bude moc pěkná při vínečku.

Tak to nám zahrála Šohajka, polku Františka Maňase staršího a Vladimíra Salčáka. No a vidím, že zbývá ještě nějaká ta minutka, tak pro vás, pro všechny pak Moravská lidová.

Tak to byl Miroslav Blaha a Kunovjan, no a je 12 hodin 56 minut, přátelé, tak Morava krásná zem končí, tedy její polední část. Ta druhá část pak začíná krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už zní dubanská Antonína Žváčka v podání Žadovjáků.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Horní Bečvě na Vsetínsku přišla k volbám víc než polovina voličů. Ze zámku Lešná u Zlína pracovníci přestěhovali mobiliář Národního památkového ústavu. Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Dnes bude zataženo až oblačno s dosnívajícím deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Komunální volby v Horní Bečvě na Vsetínsku jasně vyhráli nezávislí. Společně pro Horní Bečvu získali víc než 70% hlasů a 11 z 15 křesel v zastupitelstvu. Zbylé 4 obsadila kandidátka Společně pro Horní Bečvu. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta čeká nové zastupitelstvo řada úkolů.
4: Je rozjeto několik velkých projektů. Máme teďka investiční na byto na 3 roky dopředu. V září jsme zahájili stavbu bytu a veřejných prostranství za Pilou. Je to masivní projekt za 250 milionů. Samozřejmě tohle nás bude intenzivně zaměstnávat.
2: Ze zámku Lešná u Zlína pracovníci odvezli část historického mobiliáře na státní zámky Janovice u Rýmařova a Valtice a Vranov nad Dyjí. Jde především o nábytek, obrazy, grafické listy, fotografie a užitkové předměty, které původně patřily šlechtickému rodu Zajlern a Špank. Podle Dagmar Schneiderové z Národního památkového ústavu by se tyto předměty mohly v budoucnu stát součástí prohlídkových tras dalších státních zámků. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nezpochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Golaň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
5: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
2: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře.
3: Počasí.
2: Zpočátku odpoledne čekejte v našem regionu zataženo až oblačno s doznívajícím slabým deštěm. Postupně čekejte zmenšování oblačnosti, hlavně v okolí řeky Moravy může být i polojasno. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 11 až 16 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý přechodně až mírný severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta bourala na objízdné ulici v Otrokovicích na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Alex a host.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že to ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon a nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda?
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze své země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021, někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace, ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout tady ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ahoj, si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný. A to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí. A tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla. Takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým. Na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily. Ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: Takže
1: to
0: Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky. A tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímo viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly. Jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten

0: další plán, až poté, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch 2 letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlíně vznikl nový povolební blok lidovců, pirátů a ODS, který převzal iniciativu při vyjednávání o nové koalici. V ulici J. Jaburkové v Otrokovicích vznikne nové parkoviště. Poslanci by dnes měli projednat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Dnes čekejte zataženo až oblačno s doznívajícím deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Iniciativu při povolebním vyjednávání ve Zlíně převzal nově vzniklý trojblok. Spojili se v něm kandidátky Společně pro Zlín, Zlín srdcem a Piráti a ODS. Jednání o složení nové koalice tak začínají znovu. Trojblok chce nejprve jednat se Zlínem 21 a následně se starosty a nezávislými. Ani s jedním z těchto subjektů by ale samostatně nezískal potřebnou většinu 21 mandátů v 41 členém zastupitelstvu. Pokračuje Aleš Dufek z KDU-ČSL.
2: Dohodli jsme se, že budeme postupovat společně. Sečetli jsme si naše hlasy, které jsou v této chvíli na 12. Považujeme se v daném případě za nejsilnější seskupení ve Zlíně a v podstatě přebíráme v této chvíli ta povolební vyjednávání.
0: Trojblok zároveň nechce spolupráci s SPD. Možnost vytvoření koalice s vítězným hnutím ANO ale zatím nevylučuje. V říjnu začne stavba nového parkoviště poblíž vlakového nádraží v Otrokovicích. Vznikne tady 47 míst pro osobní automobily a dalších 19 pro dodávky. Hotovo by mělo být letos v prosinci. Půjde o první placené veřejné parkoviště ve městě. Jeho vybudování bude stát 4,76 milionů korun. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculova.
3: Město pro účel parkování odkoupilo koncem roku 2024 pozemek v nároží mezi ulicí Jožky Jaburkové a komunikací podél nádraží. V lokalitě, kde dosud nemělo vhodné vlastní plochy pro rozšíření parkování, tak získalo prostor využitelný pro potřeby sídliště před nádraží i lidí přijíždějících k vlakům.
0: Poslanci by dnes měli mimořádně projednat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Zákon by měl podle vlády umožnit rychlejší výměnu úředníků a systém přiblížit zákoníku práce. Prezident i opozice ale oponují, že změna oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
4: 71-letému papežo lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
5: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
4: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počátku odpoledne čekejte v našem regionu zataženo až oblačno s doznívajícím slabým deštěm. Postupně očekávejte zmenšování oblačnosti a hlavně v okolí řeky Moravy bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 11 až 16 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, přechodně až mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A a dnešní dobré odpoledne začnu jednou zajímavostí z dávné historie. Dnes je to rovných 442 let, co na Moravě začal platit gregoriánský kalendář. Asi o 10 měsíců později než v Čechách. Po sobotě 3. října následovala tehdy neděle 14. října 1584. Tak zkontrolujeme pro jistotu kalendář, který máte třeba teď před sebou na stole nebo někde na stěně, či alespoň v telefonu. Ten ukazuje středu 14. října 2026 a rovnou přidáme i jednu aktuální výzvu. Nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti mají nedostatek zásob krve a vyzývají dárce k rychlé pomoci. Téma, kterému se budeme už za chvíli věnovat podrobněji ve vysílání. Určitě poslouchejte, vlastně se dá říct, že jde o život. A s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou se zaměříme také na práci konzervátorů. To bude určitě všechno pestré a zajímavé, tak ať se vám dobře poslouchá. Máme 6 minut po 14. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Věřím, že i vy se máte prima při poslechu Českého rozhlasu Zlín. Teď je ale jedno vážné téma a výzva, tak možná i trošku zesilte úroveň hlasitosti. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a nemocnice v Uherském Hradišti mají výrazný nedostatek zásob krve a urgentně hledají dárce. Jaké krevní skupiny chybí nejvíc, zjišťovala reportérka Blanka Kovandová. Hezký den.
1: Hezký den, Pavle, tobě i všem posluchačům. Tak ve Zlíně potřebují doplnit zásoby krevních skupin 0-, B- a A-. V Uherském Hradišti je pak největší nedostatek krve 0- a B-, ale uvítají tady i dárce skupin A+, i minus a 0+.
0: Tak snad jsme se v těch znamíncích příliš nestratili. Každopádně krev je potřeba. Jaký je důvod poklesu zásob krve?
1: Na to jsem se zeptala primářky hematologicko-transfuzního oddělení Zlínské nemocnice Jany Pelkové.
2: Došlo k tomu tak, že se nahromadili pacienti, kteří byli závažní a potřebovali hodně krví. Některý z těch pacientů potřeboval dokonce až 25 krví během operace, takže z toho důvodu, když se takhle ta situace vyvine, tak potřebujeme pomoc od dárců krve. Jsme velmi rádi, že dárci reagují a že chodí na naše výzvy a ještě bychom potřebovali i dále, aby třeba dárci, kteří mají krevní skupinu 0- nebo A-, aby se nám přihlásili.
1: A já doplním zajímavou statistiku. V průměru dostane každý obyvatel České republiky za svůj život 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve. A každé 3 sekundy někdo potřebuje u nás krev.
0: Vida, jak to vypadá se zásobami v ostatních nemocnicích v kraji, Blanko?
1: Transfuzní oddělení v nemocnici v Kroměříži aktuálně problém se zásobami krve podle mluvčí Aleny Horákové nemá. Mluvčí nemocnice v Setín Lenka Plačková mi řekla, že zdejší transfuzní oddělení má aktuálně nižší zásoby krve všech krevních skupin, takže se ke kolegům se Zlína a Uherského Hradiště směrem k dárcům také připojuje a vyzývá k návštěvě co nejdříve.
0: Kdy tedy mohou dárci přijít na transfuzní stanice, které je potřebují?
1: Dárci, kteří disponují některou z poptávaných skupin, mohou přijít darovat krev ve Zlíně bez předchozího objednání, vždycky mezi 6. a 9. hodinou ranní v pracovní dny. Odběry dárců krve v Uherském Hradišti dělají každý pracovní den od 7 do půl 11 a odběr krve od dobrovolných dárců jsou ve Vsetínské nemocnici v pondělí a ve středu.
0: Nikdo neví, kdy sám bude krev potřebovat. Proto pokud můžete, běžte darovat krev. Právě teď je to potřeba. I to šířila éterem Blanka Kovandová, které děkuji za důležité aktuální informace naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Tento týden se muzea po celé České republice zapojila do Evropských dnů konzervování a restaurování. Tomu se budeme věnovat už za chvíli, takže otočíme list. Tyto dny mají za úkol představit práci, při které odborníci zachraňují nejrůznější muzejní exponáty a tím také kulturní dědictví. Do akce se zapojilo i Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku. Zajímavosti z tamnějšího dne konzervátorů nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za chvíli popíše regionální stopařka Petra Sedláčková.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. She's crazy like a fool.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A něco velmi příjemného a také poučného ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď krátce po 14:15. Dnes odpoledne se koná Den konzervátorů v Muzeu v přírodě Rimice. Ten den je součástí celodenní akce s názvem Evropské dny konzervování restaurování. Jak vypadá zákulisní práce při záchraně historických předmětů, uměleckých děl a muzejních sbírek přímo v Rimicích na Kroměřížsku, zjišťuje regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, kterou tam zdravím. Hezký den. A tak před chvílí nám to ještě šumělo, takže signál tam byl, ale teď se jakoby ztratil. Zkouším volat ještě jednou. Petro, voláme stopařku Českého rozhlasu.
2: Ukázky.
1: A výborně, už se slyšíme. Teď, v tuto chvíli naběhl signál, tak držme mu palce, stejně jako tobě, předávám slovo.
2: A já vám přeji ještě jednou krásné odpoledne z hospodářského dvora Muzea v přírodě v Rimicích. Pro návštěvníky Dne konzervátorů jsou zde připraveny praktické ukázky čištění historických předmětů, záchrany papíru, dřeva, kovů nebo keramiky. A práce je to opravdu náročná, řekla bych často až velmi titěrná. Konzervátor si musí opravdu dávat dobrý pozor, na co a jak na opracovaných exponátech sáhne. A přesně o tom se teď budu bavit s osobou nejpovolanější, s konzervátorem Dušanem Košnerem z Rimického muzea v přírodě. Přeji krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Než se dostaneme k exponátu, na kterém právě pracujete, pojďme si nejprve vysvětlit rozdíl mezi konzervátorem a restaurátorem. Jaký je vlastně úkol každého z nich, když pracuje s jednotlivými exponáty v muzeu?
3: Konzervátor a restaurátor většinou pracují pohromadě na jednom pracovišti, což je i příklad našeho muzea. Ono, ta jejich činnost je závislá na tom, jaký rozsah úkonu dělají na daném předmětu. Konzervátor má za úkol vlastně věc zastabilizovat pomocí nějakých nátěrů, zpevňujících prostředků, odstraní rez, zafixuje vlastně, pokud je to kov, tak zafixuje kov. Kdežto restaurátor, ten už má více úkolů, tam jde o to, že on se snaží vlastně tomu předmětu dát opět ten vzhled, který měl, když byl nový, to znamená doplňuje chybějící části vhodným materiálem a používá tmelení, lakování a různé povrchové úpravy tak, aby ten předmět dostal opět nějakou uměleckou a užitnou hodnotu.
2: Vy se zabýváte právě, řekněme, konzervováním kovů. Právě teď pracujete na záchraně železné schránky, nebo konzervace, pardon, železné schránky, ve které byly uloženy historické dokumenty. Můžete popsat celý proces
1: Tak opět do toho povídání vstoupím ze studia Českého rozhlasu Zlín. Opět nám vypadl na chvíli signál. Doufejme, že ještě naskočí. Je to velice zajímavé.
3: Trochu stará. My běžně používáme, ona je vlastně celá skrodovaná, takže ona ležela vlastně ve věži dlouhé roky. Takže my se snažíme odstraňovat rez. Původně jsme to dělali tak, že jsme používali různé kartáče drátěné, různých jemností, brusky a tak dále. Teď už máme trošku lepší vybavení, používáme pulzní laser, který nám velice usnadňuje práci, nejenom na tom tubusu, na čištění koroze z tubusu, ale i na věcech, které vlastně děláme převážně tady v Rimicích, a to jsou železné pluhy a tady ta zemědělská technika.
2: Já už jsem měla možnost vidět laser v akci. Byla jsem opravdu překvapená, s jakou rychlostí se dá ta rez odstranit. A já bych se s tím asi dělala hodně dlouho, nějakým šmirgl papírem, a asi bych to nedělala správně. Takže je to velice, velice zajímavá oblast. Vy ale nejste jediným odborníkem, který tady dnes ukazuje restaurátorskou a konzervátorskou práci. Můžete mi ještě prozradit, na koho dalšího se tady můžu podívat, co mi třeba ukáže, představí a co by mě mohlo třeba i překvapit?
3: My se půjdeme podívat dovnitř, uvidíme vlastně restaurátorku historického nábytku, ta vám řekne o přípravě povrchu před povrchovou úpravou na intarzovaném šuplíku. Máme tam ukázky zbraní před konzervací, po konzervaci, to je velice zajímavé, konkrétně se jedná o muškety z druhé poloviny 17. století. Máme tam kolegyni, která se zabývá konzervací a restaurováním středověkých střepů, nálezů zímek a tak dále. Tam uvidíte, jak se doplňuje, lepí se střepy a jak vlastně pod rukama se jí tvoří vlastně ten tvar té nádoby, kterou vlastně slepuje. Potom tu máme kolegyni, která má na starost archeologické železo, což je oblast sama o sobě. To je dost složité, co se týče po stránce znalosti materiálu, chemie a tak dále. Tam se můžeme taky podívat.
2: Takže práce konzervátora, restaurátora není jenom o tom, aby z předmětu udělal krásně vypadající věci, ale je to často vědecká práce, skládající, řekněme, puclíky jednotlivých předmětů k sobě dohromady, jsou to znalosti, takže opravdu velmi doporučuji, abyste se návštěvníci a zájemci přišli do Rymnického muzea v přírodě podívat, protože si je opravdu na co se těšit. To byl Dušan Kočner, konzervátor Muzea v přírodě Rymnice na Kroměřížsku. Já vám děkuji za rozhovor a zajímavé informace. A pro naše posluchače ještě zmíním, že Den konzervátorů v Rymnickém muzeu potrvá až do dnešní 17. hodiny.
1: Petro, děkujeme za zajímavý vhled do světa restaurování. Byť byl chvílemi přerušován výpadky signálu, ale já myslím, že to podstatné zaznělo. Hezký den do Rymic a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: To byla regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, živě z Muzea v přírodě Rymice. A v dalších dnech se může objevit klidně na akci, kterou pořádáte třeba vy nebo váš spolek. Stačí o ní stopařce dát vědět, a to ideálně e-mailem na adresu stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Jedna z pranostik k dnešnímu dni říká: na svatou Agátu obleč teplou kabátu. Už to, že lidová tvořivost ohnula ten rod, aby se to lépe rýmovalo, svědčí o tom, že ne vždy podobné lidové moudrosti fungují. My se raději obrátíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín na odborníka.
1: Počasí.
0: A tím pro dnešek bude meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se zaměřit na středu 14. října, takhle 5 minut před 14:30. Jak to vypadá v našem kraji?
2: Rozdělil bych to na západní východní polovinu. Na východě ještě stále velká oblačnost, zataženo nebo skoro zataženo, ale srážky se už od poledních hodin nevyskytují. Ale také ta teplota neměla šanci ještě vyrůst, takže máme vlastně mezi 8 a 10 stupni, zatímco ta západní polovina, tam máme už i částečně slunečno, pouze s vysokou průsvitnou oblačností a teploty například v Kroměříži dosáhly už 13,5 stupně, takže spíše nad 10 stupňů. Vítr ten pofukuje spíše slabý, proměnlivý.
0: Takže taková pomyslná ve velkých uvozovkách železná opona mezi východem a západem bude se někam posouvat? Jak se bude vyvíjet počasí dál?
2: Ta oblačnost se bude dále zmenšovat, alespoň samozřejmě na tom východě. Teploty už se ale moc vysoko nedostanou. Do těch 15 stupňů, případně 16 na tom západě, by to bylo právě spíše v okolí řeky Moravy. Valašsko, tam musíme počítat s tím, že jestli bude 12 nebo maximálně 13 dnes odpoledne, tak bychom asi byli rádi. Nicméně to jsou pořád hezké teploty, zatímco ráno někde i mrzlo a přízemní mráz byl téměř všude, tak teď je to mnohem lepší. Nicméně během noci bude té oblačnost vybývat opět až do vyjasnění přechodně, takže minimální teploty opět musíme počítat jenom těsně nad nulou, od těch 5 do 2, někde kolem 1 stupně, a s přízemními mrazy. K ráno se také mohou v údolích vytvořit mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, ta by se potom zase v průběhu rána zítřejšího rozpadala a nastoupí opět vyšší oblačnost, která bude částečně průsvitná, ale zakryje velkou část oblohy. Teploty ty budou zítra odpoledne 12 až 15 stupňů na celém kraji.
0: To jsme si tedy probrali i čtvrteční počasí, ještě k němu můžeme doplnit biozátěž, tedy vy, vás poprosím.
2: Ano, tam je to na dvojce střední zátěž, je to spíše kvůli inverznímu charakteru počasí, který převládá v těch ranních a ještě někdy dopoledních hodinách.
0: Což se může projevit i díky rozptylovým podmínkám, často to tak bývá, tak jaké budou zítra?
2: Nepříznivé jsou hlavně v tu noc a ráno, kdy ještě nefouká moc vítr a právě ještě navíc ta inverze, přes den to potom budou přechodně dobré.
0: Vida. A pojďme už otevírat vrátka k víkendu. Ty vrznou v pátek, tak pojďme si říct, jak to bude ten den.
2: Pátek bude nejslunečnější, tam čekáme v podstatě skoro jasno, jenom zase v ranních hodinách může v některých údolích převládat mlha nebo nízká oblačnost, ale spíše to bude jenom ojedinělá záležitost, protože přece jenom té oblačnosti v průběhu noci na pátek bude o něco více, takže nebude mít tolik šancí vzniknout ta mlha na četných místech, ale teploty k ránu nakonec poklesnou přece jenom na těch opět 5 až 2 stupně, některých údolích i 0 stupňů Celsia. Odpoledne potom 16 až 12 stupňů, jak jsem zmiňoval, to slunečné počasí po celý den a slabý vítr proměnlivý nebo jižní. Nicméně v sobotu tam už se musíme připravit na celkové přibývání oblačnosti v průběhu odpoledních hodin. Ráno opět ještě nějaká tam možnost mlhy nebo nízké oblačnosti při teplotách těsně nad nulou nebo kolem nuly. Odpoledne sice 13 až 17 stupňů, protože oblačnost dorazí na východ Moravy nejpozději, ale zatím by to ještě mělo být bez srážek, tam je možnost srážek až spíše v noci na neděli a ráno a i tak by to bylo strašně málo srážek.
0: Tak děkujeme i za tu ochutnávku z víkendu a ještě poprosím o rekordní teploty, 14. říjen, tak jaké jsou tam hodnoty?
2: V roce 2000 jsme měli nejvyšší hodnotu v Rožnově pod Radhoštěm, rovných 27 stupňů v maximech, v minimech to bylo minus 6,5 stupně v Brankách na Vsetínsku a tam je to z roku 1927.
0: Počasí jsme probrali s meteorologem Petrem Minsterem. Děkujeme za všechny informace, budeme se jimi řídit, mějte se hezky a zase na vlnách Českého rozhlasu Zlín někdy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: A vy s námi už za chvíli můžete vystoupat na věž zámku v Dřevohosticích na Přerovsku. Po téměř 120 letech se dočkala nových hodin. Původní téměř 120 let nefungovaly. Podrobnosti uslyšíte v reportáži hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Pojďte s námi 3 minutky po 2:30, také kousíček za hranice našeho krásného kraje. Bude to stát za to? Na věži renesančního zámku v Dřevohosticích na Přerovsku jsou po téměř 120 letech funkční hodiny. Původní poškodil v roce 1907 požár a od té doby čas neukazovali. Nový hodinový stroj samospráva městy se pořídila s pomocí sbírky v rámci postupných oprav zámku.
1: To bylo úmyslné zapálení a vlastně tehdy tady bylo zařízení ochranované pro mládež mravně spustlou a tehdejší mistr Kotas chodil právě natahovat hodiny. No a ti chovanci tehdy ho neměli rádi, on je prý tloukl velice, tak tu věž pod ním zapálili.
2: Popisuje mi kastelán zámku Jiří Kasperlík. Historku zná z kroniky Dřevohostic.
1: Zachránili ho naši hasiči, kteří na poslední chvíli, když byl značně popálený, tak přivedli s žebřem a on musel skočit na ten žebř. Dle toho zápisu si roztrhl u toho skoku paží po celé délce, ale přežil to.
2: Právě hasiči uspořádali sbírku na nákup nového stroje. Zaplatili za něj 50 000 korun. Jiří Kasperlík s hodinářským mistrem Antonínem Lasovským ho umístil pod střechu 26 metrů vysoké věže.
1: A ty si prodloužíš tu hřídel?
3: Tady já prodloužím hřídel, bude to na druhou stranu.
4: Stroj je z roku 1930, jo, vyrobené ve Vyškově. Tady je značka, když se podíváte zpředu, jo, vyrobil to Alois Dvořák, Vyškov.
2: Bylo to náročné přizpůsobit tenhle stroj právě hodinám na věži?
4: No, náročné, muselo se to tady, jo, nadstavit, jo, převodovka tu. Jo, byla, měli závaží, měli, jo, dodávali se řetězy a zprovoznil se stroj.
2: Dívám se, ten stroj je vlastně posazený na speciální stolici, to je nějaká dubová asi,
4: no,
2: pevná.
4: Dubová, je prostě pevná stolice, aby to nespadlo, protože jenom ten stroj váží kolem 100 kg, plus ty závaží, ty mají každý taky ze 30 kg, možná víc.
1: Krásný zvuk, že? To znám teďka vlastně to. Jedno závaží pohání přímo hodinový stroj a to druhý závaží slouží k pohánění bití. My tady nemáme zvony, ale je to tam potřeba, aby to tam bylo. Tak ten zvuk, který se slyšel, tak to by nám teďka odbilo vlastně čtvrt nebo půl nebo tři čtvrtě.
2: Nový hodinový stroj si můžou návštěvníci zámku prohlédnout v rámci pravidelných prohlídek. První slavnostní představení veřejnosti se uskuteční v neděli v rámci Dřevohostických hodů. Z Dřevohostic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: A dalším poslechem Českého rozhlasu Zlín také zjistíte, jak nenaletět ve stejnojmenné rubrice Českého rozhlasu Zlín. A tentokrát budeme radit, aby se vám návštěva autoservisu nějak neprodražila. Tak si nejdříve poslechněte Tornéro a také mějte příjemné odpoledne. Pohodu přeji od mikrofonu Pavel Vacek jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Víte, že vlákno polyamidu, později známé jako Silon, bylo vynalezeno v Baťově výzkumném ústavu ve Zlíně? Otto Wichterle, vizionář a průkopník makromolekulární organické chemie, tu na něm pracoval po uzavření vysokých škol nacisty. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Tak to zjišťovala pro vás redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Tak ať vám tyto dobré rady pomohou, zítra si v této rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A půjdeme také na sport v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Házenkáři Zlína v uplynulé sezóně udrželi nejvyšší soutěž, do které rok dříve po 9 letech postoupili a dokonce se vyhnuli i baráži. S tou už ale letos týmy v extralize počítat nemůžou. Více o aktuálních ambicích Zlína uslyšíte v našem vysílání za pár minutek.
0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Zlín.

0: Házenkáři Zlína loni v květnu po 9 letech vybojovali postup do extraligy a v uplynulé sezóně se v ní jako nováček dokázali udržet a vyhnuli se i nevyzpytatelné baráži, která ale byla pro letošní ročník úplně zrušená. O to těžší bude mezi elitou zůstat. A to nejen pro Zlín, který z 6 úvodních kol vyhrál jediný zápas.
1: Určitě máme tu prioritu. Já si myslím, že ten tým ještě nevyužívá ten potenciál, který má. Myslím si, že se budeme zlepšovat. I díky těm mladým klukům máme takové překvapivé výsledky. Držíme se s těmi favority, ať je to Plzeň, Zubří. Držíme se s těmi novými celkama celkem dost dlouho. Byli jsme outsider proti Kopřivnici, tam se to zvládli doma. Takže zatím jsou tam takové záblesky, že by to mohlo fungovat. Musíme akorát ty koncovky dotahovat a myslím si, že to bude dobrý.
2: Věří trenér házenkářů Zlína Milan Budaj, který roli hlavního kouče u mužského A týmu zastává nově od začátku sezóny. Jeho asistentem je Miroslav Slovák, který v květnu 2025 s týmem po 9 letech postoupil do extraligy a v uplynulé sezóně ji dokázal udržet. V novém ročníku to ale bude mnohem těžší úkol, protože byl po letech zaveden přímý sestup z posledního místa.
1: Je to samozřejmě jako nůž na krk, ale já nedokážu momentálně odhadnout tu sílu, tu spodku tabulky Strakonic. Ten zápas každý je jiný, víme, jak hrajou i ty favorizované týmy, mají výkyvy, jo. Takže bude to vlastně hodně zajímavé, ta soutěž, je to vyrovnané. Díky bohu, že je to vyrovnané, že třeba 8. hraje s prvním, já nevím, do 50. minuty vyrovnaně, jo, jako my doma z Plzní. Pro nás je to fakt zajímavá soutěž a já věřím tomu týmu, že se bude zvedat a že udělá dobré výsledky a body.
2: Pokračuje 65-letý Budaj, který vidí ve zrušení baráže a zavedení přímého postupu a sestupu pozitiva i negativa.
1: To je diskutabilní, protože ne každý tým z té první ligy má rozpočet na tu extraligu, má na to tým, je to hodně starostí, protože zase tam postoupit, zase sestoupit, to nám se podařilo loni se tam udržet celkem důstojně. Uvidíme, jak to bude letos. Je to výzva pro ty týmy, kdo to fakt chce hrát, ať to zkusí. Jo, je to fakt úplně o něčem jiném ta extraliga. Myslím si, že to je dobrý krok. Jo, mělo by to být tak i ve více sportech, třeba v hokeji. To bylo zajímavé, kdyby to bylo.
2: K naplnění dlouhodobých cílů a stabilitě v nejvyšší soutěži každému klubu výrazně pomůže etablovaná mládež. A o tom Milan Budaj, jakožto trenér dorosteneckých i žákovských týmů Zlína z minulých let dobře ví.
1: Máme nevýhodu, že nemáme centrum. To máme velké rezervy, kdy vlastně nemáme až takovou mládež. Samozřejmě částečně využíváme spolupráce s Brnem, s Halkem, kdy ohráváme těch hráče, ale máme tady generaci devítek, desítek, které 5-6 kluků, kteří prostě si myslím, že do 2 let by mohli být na té úrovni. Jsou to Zlíňáci, takže věřím, že není to jenom 1-2 kluci, je to prostě fakt 5-6 talentovaných kluků. Věříme v ně, že to budeme hrát s větším 90% se Zlíňákama.
2: Někteří ze zmíněných hráčů nastoupili minulý týden ve druhém kole českého poháru v Litovli, kde omlazený zlínský tým nestačil na soupeře z první ligy. Na druhou stranu může Zlín po vypadnutí vrhnout všechny síly na udržení nejvyšší ligové soutěže. Adam Kodet, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Slavíčině vzniklo memorandum o povolební spolupráci. Na vlakové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm přijel vlak, který ukazuje rizika návykových látek. Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Pavla. Dnes bude zataženo až oblačno s doznívajícím deštěm a s teplotními maximy kolem 16 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Dohodu o společném postupu při sestavení vládnoucí koalice uzavřeli včera ve Slavičíně na Zlínsku Demokraté pro Slavičín, Společně pro Slavičín, ANO 2011 a Vize pro Slavičín. Získat by tak měli 13 z 21 zastupitelských křesel. Nepočítají se spoluprací se sdružením Probudíme Slavičín současného starosty Tomáše Chmely ze STAN. Nejsilnější pozici v koalici mají Demokraté pro Slavičín s lídrem Janem Jordánem.
2: Jsme otevřeni návrhům zbývajících uskupení, ale co se týče rozdělení mandátu, to už je víceméně dané. Spíš jde o podporu, jestli se nám někdo ještě přidá. Během dnešního dne se dohodneme na jménech jak radních, tak kandidátů na starostu a místostarostu.
0: Jan Jordán je aktuálně nejpravděpodobnějším kandidátem na starostu. Ve funkci pravděpodobně nahradí Tomáše Chmelu z hnutí STAN. Koaliční smlouva by mohla být podepsaná příští týden. Do Rožnova pod Radhoštěm se dnes vrací Revolution Train. Vlak s interaktivním projektem o závislostech na vlakovém nádraží ukazuje, jak snadno může závislost změnit život. Kdy se do vlaku můžou podívat lidi, říká mluvčí Eva Javorová.
3: Vstup pro veřejnost je zdarma, a to v čase od 15.10 do 17.50. Prostřednictvím působivé expozice se návštěvníci mohou seznámit s příběhy ze života a lépe pochopit, jaké důsledky mohou mít závislosti nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho okolí.
0: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodní organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
4: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
1: Počasí.
0: Počátku odpoledne bude ve Zlínském kraji zataženo až oblačno s doznívajícím slabým deštěm. Postupně čekejte zmenšování oblačnosti a hlavně v okolí řeky Moravy bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 11 až 14 stupňů, na západě kraje čekejte výjimečně až 16 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý, přechodně až mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v ulici Skály v Tlumačově na Zlínsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje druhá hodina pořadu Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Děláte moc dobře, že jste i po 15. hodině s Českým rozhlasem Zlín. My vám už za pár minut přineseme svým způsobem až dojemný příběh. Zahradnice zachraňují rostliny ze Zlínského sadu svobody před bagry a přesazují je do jiných částí města. Právě o tom budeme mluvit a vy se už za pár minut dozvíte, proč se to všechno děje. Věřím, že vás potěší i písničky, které nestárnou, které vám samozřejmě budeme i v následující hodině hrát. Co se týče hudby, tak se můžete v nejbližších chvílích těšit například na Petra Muka, kapelu Carpenters, nebo Marcelu Holanovou ve slavném duetu s Karlem Gottem. Ať je vše, co vám budeme dále v našem vysílání nabízet, vám ku prospěchu a ať vás i pobaví, přeje Pavel Vacek jménem všech, kteří vysílání Českého rozhlasu Zlín pro vás připravují. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Českým rozhlasem Zlín i přesně 9 minut po 15. hodině sledujete dění v našem kraji. Při jehož sledování se teď zaměříme na naše krajské město. Desítky druhů rostlin ze sadu Svobody u Zlínského zámku nacházejí nové místo v jiných částech města. Kvůli rozsáhlé přestavbě parku je pracovnice městské zeleně postupně vykopávají a vysazují na jiných veřejných prostranstvích. Zachraňují tak vzrostlé trvalky, keře i cibuloviny, které by jinak museli ustoupit stavebním pracím. U jejich přesazování asistovala s mikrofonem také reportérka Michaela Kočendová.
1: Toto vlastně chlapi teď odryli a my tady na ten rožiček máme sadit čemeřice. Takže se do toho pustíme.
2: Zahradnice Hana Ševčíková společně se svou sestrou Danielou Otovou připravuje záhon před budovou okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlíně. Právě sem přesazují čemeřice ze zámeckého parku.
1: Zkusím, jak to tady půjde. Aha. Někdy tam máme moc šutru. Tak to moc nejde.
2: Čemeřice mají tmavě zelené listy a patří mezi první rostliny, které po zimě rozkvétají. Právě podzim je navíc podle zahradnic pro přesazování nejvhodnější. Rostlinám pomáhají nižší teploty i větší vlhkost.
1: Tady musíme udělat mega jamu, protože tady to je velká čemeřice.
3: No, jo. To je.
4: Jsou to keře, které jsou schopné jako vytvořit ten bal. A co se týče přímo tady této lokality, tak protože je to přistíněné, tak využíváme ty keře a trvalky snášející stín a polostín. Takže tady půjdou nějaké rododendrony, hortenzie, čemeřice a taky nějaké bergenie a kakosty.
2: Říká zahradní architektka Zuzana Hegmonová z odboru městské zeleně. Nové záhony přitom vznikají hned v několika částech Zlína.
4: Začali jsme tím Cigánovem, pak děláme hodně tady v tom univerzitním parku, potažmo před ním, což je ta okresní správa sociálního zabezpečení. Část cibulovin a lilií jsme hodně přesazovali do štípy. A plus jsme dávali i něco na příluky.
2: Přesazením rostlin město ušetří za nákup nových až 100 000 korun. Jejich původní místo v sadu Svobody teď čeká rozsáhlá proměna, říká mluvčí města Tomáš Melcer.
5: Ve Zlínském sadu Svobody již začala první etapa rozsáhlé revitalizace, která se soustředí na bezprostřední okolí zámku. Součástí této etapy je také výstavba nového objektu, který bude sloužit jako technické a provozní zázemí zámku.
2: Na první etapu naváže obnova zbývající části parku. Nové chodníky, zeleň i vodní prvky. Práce potrvají až do roku 2029. Park ale zůstane během prací průchozí. Za celou revitalizaci město zaplatí téměř 270 milionů korun. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 3:15, což je čas, kdy v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín zveme za zajímavými akcemi, které nabízí náš region. Tradičně zahajujeme naši cestu na divadelních prknech, či zveme vás do divadelních sálů. Dnes hraje z našich dvou scén, tedy těch profesionálních v našem kraji, pouze Městské divadlo Zlín, ve kterém můžete navštívit od 19 hodin ve velkém sále komedii Drákula s podtitulem Komedie děsu. Zbývají tam poslední dva a teď naskočili ještě třetí. Vidíte, je to dynamické, tak podívejte se i na stránky. Jsou tam 3 lístky v tuto chvíli volné, jinak sál plný, tak třeba budete vy ti šťastlivci, kteří skočí po tom volném místečku. Drákula, komedie děsu v Městském divadle Zlín dnes od 19 hodin. A podíváme se i na zajímavou přednášku. Do oblasti sesuvů půdy v našem regionu zavede návštěvníky právě přednáška zvaná Sesuvy v Karpatech a Beskydech, kterou nabídne Muzeum regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně. Vystoupí dvojice geologů z Akademie věd České republiky, Jan Klimeš a Josef Štemberg. Prvně jmenovaný se zaměří na nedávné sesuvy, zejména v oblasti Karpat. Jeho kolega představí hluboké sesuvy v Beskydech a věnovat se bude i problematice geologických zlomů ve zbrašovských argonitových jeskyních. Začátek této přednášky je na Vsetínském zámku v 17 hodin. Ve zlínské Zelenáčově šopě dnes vystoupí česká šanzoniérka, textařka s vlastní autorskou tvorbou, učitelka a propagátorka netradiční výuky zpěvu Naďa Válová. Vystupuje na jevištích už od roku 1994 a v Zelenáčově šopě ve Zlíně začne její koncert v 19 hodin. A ještě jedna přednáška, ta, která se koná ve Zlíně a má název František Lidie Gahura, architekt mezi Zlínem a světem. Akce připomíná 135 let od narození klíčového architekta baťovské éry Františka Lidie Gahury. Zaměří se na Gahurův osobitý styl, vliv průmyslové architektury a mezinárodní kontakty, které formovaly jeho vizionářský přístup k urbanismu i architektonickému myšlení. Vstup na přednášku je volný a začátek je v památníku Tomáše Bati ve Zlíně naplánovaný na 17 hodin a 15 minut. Trošičku netradiční čas, tak tedy ve 17:45 v podvečer Památník Tomáše Bati a večer a přednáška věnovaná Františku Lidii Gahurovi. Muzeum Kroměřížská připravuje archeologicko-numizmatickou přednášku, aby jich nebylo málo. Ta nese název Mincovní depot ze Šelešovic. Ta se uskuteční v konferenčním sále Muzea Kroměřížská v rámci 13. ročníku Mezinárodního dne archeologie. Přednášející Jan Wideman poodhalí tajemství vzácného historického nálezu mincí a přiblíží jeho fascinující příběh. Začátek této přednášky či besedy, jak chcete, je už o 16:30 v Muzeu Kroměřížská. Tolik tedy pozvánky za kulturou. Kdybyste ještě neměli dost, tak se podívejte také na naše webové stránky. I tam je hojnost informací. Jejich znění asi znáte. Pro jistotu připomenu zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: proložíme pohodu dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, také trochu tajemná. Jsou věci, které člověk musí zažít na vlastní kůži. V další reportáži z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje se proto Markéta Macháčková a Roman Werner vydali na hrad v Kurovicích u Holešova, kde došlo před časem k pozoruhodnému nálezu tajemných nápisů. Tak poslouchejte už za chvíli víc.
1: Její prací je výzkum polymerů na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati, jejím koníčkem historické kostýmy. Martina Hřibová ví, jaké látky a střihy se používaly třeba ve 14. století, jak oděv ušít i jaká byla doba, kdy se nosil, čím její záliba začala a kam ji zavedla. S Martinou Hřibovou si budu povídat už 15. října. K poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Romane, my jsme se dneska ocitli v Kurovicích na hradě. Tady už vidím krásně omítnuté zdi hradu.
2: Jak se obecně říká, je ukryto tajemství ve zdech, tak tady je to opravdu konkrétně. A k té jedné zdi se za chvíli půjdeme podívat a to tajemství zkusíme poodhalit.
0: A protože jsme na Holešovsku, tak není náhodou, že jedním z průvodců po tajemstvích bude Karel Bartošek, holešovský historik.
3: To, co se tady nalezlo, nikde jinde na světě v prostředí tady šlechtického sídla není.
0: Tak už nás nenapínejte, pojďme. Stoupáme z druhého do třetího podlaží. No ale ono je to hned za dveřmi. Na levé straně, vedle dveří do sálu, vidíme kus zdiva odhalený a na něm vypadá to jako čtyři písmena. A hned vedle několik řádků.
2: Jde o písmo, ale pro mě naprosto neznámé.
0: No latinka to není a azbuka taky ne.
3: Na co se díváme, je nádherně provedený klasický nápis v hebrejském, takzvaném kvadrátním písmu, které se používá skoro bez změny tisíc let.
0: Teď se o hrad stará Sdružení Hrad Kurovice. Pane Malino, vy jste nám otevřel dveře k dnešní záhadě. My vidíme tento nápis s Romanem poprvé. Kdy se vlastně objevil tento nápis tady v Kurovicích?
4: Myslím, že to bylo na podzim někdy v roce 2014. Sichravé odpoledne a my jsme právě nemohli pracovat venku, tak jsme si zvolili, že budeme pracovat uvnitř. Vybrali jsme si třetí patro, kde jsme obnovovali omítky, no a upadl nám kus omítky a pod ní se objevil nápis. My samozřejmě jsme netušili, co to je za nápis, tak jsme ho začali luštit klasicky zleva doprava. No a on se čte naopak. A to už nám právě řekl pan Karel Bartošek.
3: Ty nápisy jsou vlastně čtyři. Jsou to podpisy. Takový nejreprezentativnější nápis jsou tady ty čtyři písmena. Když to teda přeložím, podepsán Avigdor, syn již zesnulého pana Abrahama. Zapsáno, a teďka to je důležité, 2. dne v týdnu 5. dne měsíce, na který v roce 1656 připadá čtení Parasha Bamidbar. Záhadné je to, že vlastně tady vůbec je na křesťanském šlechtickém sídle židovský nápis. My jsme v tom nejvnitřnější části toho hradu, ve druhém patře, v úplně poslední místnosti. Sem museli chodit lidé, kteří tady vlastně bydleli.
0: Takže v Kurovicích bydleli Židé v 17. století.
3: V té době Kurovice jako léno patřilo holešovskému pánu, hraběti Janu Zrtálu. Byl to člověk mimořádně podnikavý a ekonomicky činný. Vemte si, že jsme 9 let po 30-leté válce a tehdy se šlechtici snažili, aby přicházeli noví poddaní a nové pracovní síly, takže asi byl otevřen přílivu nějakých utečenců nebo nějakých prostě nových osadníků.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner.
5: Pokud vás zaujala reportáž z hradu Kurovice u Holešova, tak si poslechněte o zachovalých starých hebrejských nápisech více v dlouhé verzi seriálu, a to v neděli před 15:30 odpoledne. Předseda spolku Hrad Kurovice Martin Malina v něm třeba prozradí, co nevysvětlitelného se v noci před nálezem o něch nápisů míst v místnosti stalo. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje si pak můžete úplně kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlin.rozhlas.cz a samozřejmě také v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

S vámi Český rozhlas Zlín i 5 minutek po 15:30. V poradně pro zdraví si moje kolegyně Silvie Pospíšilová dnes povídala s primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiřím Šimkem a povídání to bylo velice zajímavé, určitě se hodí se k němu vrátit. Záznam si můžete poslechnout už po písničce. A ta bude od kapely Mandraže. Snad i ta přispěje k vašemu příjemnému středečnímu odpoledni s námi.

0: Úraz, vážné onemocnění nebo vrozená vývojová vada můžou ovlivnit nejen vzhled člověka, ale i jeho schopnost mluvit, jíst nebo dýchat. Ústní, čelistní a obličejová chirurgie patří mezi nejnáročnější medicínské obory. Jaké výzvy přináší a jaké jsou nejnovější možnosti léčby? I o tom si moderátorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová povídala v dnešní poradně pro zdraví s primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiřím Šimkem. S jakými diagnózami plní pacienti jeho oddělení?
1: Dá se to rozdělit asi na dvě takové základní skupiny. Ta první skupina se týká orálního zdraví, to znamená většinou onemocnění, které se týkají zubů, třeba zarostlých zubů, zanícených zubů, zubů, které třeba nejdou extrahovat v běžné stomatologické praxi. Potom jsou to určitě slizniční afekce, projeví autoimunitních onemocnění, ale také třeba onemocnění čelistního kloubu. A potom ta druhá polovina, která se týká té obličejové chirurgie obecně, to znamená například postižení kožními nádory, vrozené vývojové vady, úrazy nebo onkologická onemocnění. Je toho spousta.
2: Jaká jsou specifika operací v ústech a v obličeji? Máte to v něčem jiné oproti vašim kolegům?
1: Tak myslím, že každý obor má svá specifika. Kdybych to zase rozdělil na tu část ústní, tak tam je to určitě ten odborně řečeno management dýchacích cest. Asi málo který operační obor se musí poprat s tím, že mu tam vedou taky ještě trubky vedoucí vzduch. A potom je to určitě fakt, že když tam vyprodukujete spoustu vody, tak nesmíte pacienta utopit. A co se týče toho obličeje samotného, tak třeba operujeme kolem očí, které musíme chránit, ale třeba taky kolem mozku, ke kterému máme velký respekt. Takže má to svá specifika.
2: Hojí se pooperační rány v obličeji hůř než jinde na těle? Nebo já se zeptám jinak, ne v obličeji, ale v ústech.
1: V ústech se hojí rány obecně výborně, pokud tam odezní ta příčina, která může za to, že se ta rána vytvořila, tak se v ústech hojí rány skvěle. Je to vlastně princip vlhkého hojení, který se snaží všichni ošetřovatelé chronických ran simulovat jako vlhké hojení. Co se týče obličeje, tak ten se hojí taky skvěle, protože na hlavě výborné cévní zásobení. Asi každý z nás si vzpomene, když to stal do nosu, jak výborně ten nos krvácí. Ale taky jsou tam místa, která se hojí hůře, tak třeba vlasatá část hlavy, která se těžko udržuje sterilní a ta cévní zásobení je tam horší. Takže jako každý obor máme svoje místa, která máme rádi a potom místa, se kterými bojujeme.
2: Já jsem si vždycky jako laik myslela, že když je rána ve vlhku, tak se tam podněcuje nějaký hnisavý proces, takže se mýlím hluboce.
1: Hluboce ne, ale není to úplně přesně.
2: U vás se potkává hned několik lékařských oborů. Jakých?
1: Za prvé v každém z nás se potkává zubní lékař a lékař všeobecný. Tím asi začneme. My v podstatě musíme vědět něco o té stomatologii, proto jsme všichni zubní lékaři, byť neděláme plomby, korunky ani protézky, protože kolem těch zubů pracujeme s nimi a musíme minimálně vědět, jaké důsledky naše činy budou mít a jak bude probíhat další léčba. No a potom je to ta všeobecná chirurgická, takže určitě děláme něco z ortopedie, protože léčíme kloub a děláme artroskopie i tak malého kloubu. Děláme rekonstrukční chirurgii po velkých chirurgických výkonech. Děláme drobné plastické výkony, protože vyřezáváme nádory na kůži. No a taky je tam kousek neurologie, ale třeba, ať to nejsem tak sebestředný, naše sestřičky jsou vzdělány v převazování a péči o chronické rány, takže je toho tam spousta.
0: Zaujalo vás? Celý rozhovor s primářem oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Zlínské Baťovy nemocnice Jiřím Šimkem najdete už teď v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz a to v záznamu dnešní 11. hodiny.
3: Jen málo co voní tak krásně jako čerstvě upečený chleba. Stále více lidí se proto pouští do domácího kváskového pečení. Za křupavou kůrkou a vláčnou střídou se ale skrývá víc než jen mouka a voda. S lektorkou kváskování Alžbětou Vintrovou ze Zlína si proto povíme, jak pracovat s kváskem a co rozhoduje o tom, jestli se bochník opravdu povede. Poslouchejte nás 16. října. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

Víte, že Hurvínek není jen nezvedený syn Taťuldy z Pejbla, ale i legendární vlak. O dvounápravový železniční motorový vůz se ve svém nádražním depu starají železniční nadšenci z Kroměřížské dráhy. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 8 minut před 16. hodinou si už jistě řada pravidelných posluchačů Českého rozhlasu Zlín brousí zuby na něco sladkého z Petrovy cukrárny. Ano, ano, Petr už vytahuje roletu svého sladkého krámku, ale než se do něčeho zakousneme, tak ještě pozvu i na náš poslech po 16. hodině, kdy bude opět na těchto vlnách velmi veselo. Slouží k tomu pořad Humoriáda, ve kterém vám dnes bude scénky z rozhlasového archivu nabízet vedle moderátora Patrika Rozehnala také Jiří Ptáčník. Pavel Vacek vám přeje vše dobré k dalšímu poslechu a už teď se na vás těší opět zítra po 14.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Protože hudba, to jsou spojené nádoby a někdy se v nich muzikanti přelévali až neuvěřitelně, popíšu vám krátce v cukrárně jeden život jedné skupiny. Ta začala svoji aktivitu v roce 67. Kardinálové, tedy Cardinals, vokální dispozice všech členů a původ písniček jasně naznačovali vliv americké West Coast vlny. Šlo třeba o předělávky hitů Mamas and Papas, jenom tak pro představu. Pak se ještě přidal Lešek Semelka a stal se dominantní osobností. V roce 71 došlo k dalšímu zvratu. S příchodem zpěváka Jindry Vobořila se mluvilo o návratu k původním plánům, jenomže ty se museli poopravit a podřídit ženskému prvku, který vnesla do skupiny Petra Černocká. A zanedlouho osazenstvo doplnil Zdeněk Merta i Petr Rezek. To už nám hráli Kardinálové, název bylo potřeba změnit na český, důvody jsou, myslím všem, dostatečně známé. Jak normalizace postupovala, i muzika byla popovější, hodně lidí odešlo, jiní přišli nebo alespoň skupinou prošli. Dlouhá léta soubor fungoval pak pod názvem Kardinálové Zdeňka Merty a my si teď nabídneme vzorek.
3: Pověs mi růžičku.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vítězné hnutí ANO ve Zlíně se ani po vzniku nového trojbloku nevzdává snahy sestavit koalici. Přehlídka škol na Holešovském zámku pomůže nasměrovat žáky k budoucímu povolání nebo studiu. Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne. V noci a ráno čekejte oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 1 stupně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Současný primátor Zlína Jiří Korec z vítězného hnutí ANO považuje vznik nového trojbloku ODS Lidu.

0: Starostů a Pirátů za rozumný krok, přestože tato uskupení převzala iniciativu při povolebním vyjednávání, ANO chce dál hledat partnery pro sestavení nové koalice. Korec si dokáže představit i spolupráci právě s Trojblokem, se kterým by měl vyjednat 40členem zastupitelstvu těsnou většinu 22 mandátů.
1: V současné chvíli kromě SPD máte 4 silné subjekty, které mají srovnatelné počty mandátů. A samozřejmě se uvidí, kdo to s kým postaví, a my se nevzdáváme, budeme jednat.
0: Podle Korce se povolební vyjednávání kvůli blížícímu se druhému kolu senátních voleb pravděpodobně zpomalí. Jasno o nové koalici by ale mělo být nejpozději do ustavujícího zasedání zastupitelstva 5. listopadu. Na zámku Holešov se zítra od 9 do 17 hodin uskuteční přehlídka středních škol a pracovního uplatnění. Určená je především žákům vyšších ročníků základních škol, jejich rodičům, pedagogům i veřejnosti. Akci pořádají okresní hospodářská komora Kroměříž a město Holešov.
2: Na zámku bude prezentace 39 středních škol a 6 firem a organizací, které představí možnosti studia a nabídku vzdělávacích oborů i příležitostí na trhu práce. Akce pomůže zejména žákům vyšších ročníků základních škol při rozhodování o jejich budoucím studiu a povolání. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akce je možné podpořit taky finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku.
3: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci oblačno až polojasno a postupně se vyjasní. Kránu se začnou tvořit v údolích, mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejnižší teploty naměříme kolem 5 až 1 stupně a vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Odstavené osobní auto může zdržet provoz na dálnici D55 ve směru na Hodonín v úseku u Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Patrik Rozehnal. Začíná totiž odpolední humoriáda. Ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začínáme. Patrik Rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
5: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
4: Ano, podzim hezky. Podzim.
5: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
4: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
3: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: No, já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska, samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživil až knižních a člověk přemýšlel, že je zná, ale že je nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou. Takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: Ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky,
1: ne,
0: zornice, barva je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš?
1: Ne.
0: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude dominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Obavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera. Takže
3: prima.
5: Vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: A zase někdo vás oba zdraví. Áček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku Pusinku, pátek popolední. Pusinku, proč posloucháte?
9: Bude pinfarkt.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky, prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jakože jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla a říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Mm. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti zkáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, stroj. No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono teď. A ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš co, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal, ne, moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě, tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně měl ještě ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrhnulo na mysli, ale
1: svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě jako když se oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude opravdu, je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No, to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka ano. Se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnouben, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotného. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl. Poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii. Ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teď se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím, pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, já napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Vám. Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Tak. Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily lehce ovíněn s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti mají nedostatek zásob krve. V Horní Bečvě na Vsetínsku přišla k volbám víc než polovina voličů. Každý desátý člověk v Česku podniká. Vyplývá to z dat statistického úřadu. V noci a ráno čekejte oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 1 stupně. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a nemocnice v Uherském Hradišti mají výrazný nedostatek zásob krve a urgentně hledají dárce. Ve Zlíně potřebují doplnit zásoby krevních skupin 0-, B- a A-. V Uherském Hradišti je největší nedostatek krve 0- a B-, ale uvítají i dárce skupin A+, I- a 0+. Dárci, kteří mají některou z uvedených skupin, mohou přijít darovat krev bez předchozího objednání mezi 6 a 9 hodinou raní. Komunální volby v Horní Bečvě na Vsetínsku jasně vyhráli nezávislí Společně pro Horní Bečvu. Získali víc než 70% hlasů a 11 z 15 křesel v zastupitelstvu. Zbylé 4 obsadila kandidátka Společně pro Horní Bečvu. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta čeká nové zastupitelstvo řada úkolů.
5: Je rozjeto několik velkých projektů.

0: Máme teďka investiční na byto na 3 roky dopředu. V září jsme zahájili stavbu bytu a veřejných prostranství za Pilou. Je to masivní projekt za 250 milionů. Samozřejmě tohle nás bude intenzivně zaměstnávat.
1: V Česku je přes 1 milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
2: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
3: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
4: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
3: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji bude v noci oblačno až polojasno, postupně se ale vyjasní. K ránu se začnou tvořit v údolích mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejnižší teploty budou kolem 5 až 2 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte jen kolem 1 stupně a vítr povane slabý proměnlivý.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už následuje náš zpravodajsko-publicistický souhrn.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Co přinesla středa 14. října ve Zlínském kraji, to nabídneme v následujících minutách. V 17 hodin a 4,5 minuty začíná vysílání Českého rozhlasu Zlín s informacemi, které by vám neměly uniknout. Od mikrofonu zdraví Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Povolební vyjednávání v krajském městě pokračují a pro vítězné hnutí ANO se cesta k obhájení primátorského křesla komplikuje. Podrobnosti uslyšíte před 17:45. Předtím nás ještě čeká souhrn dnešních nejdůležitějších zpráv z regionu a k tomu trochu hudby. Příjemný poslech.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Nejdůležitější zprávy dneška ze Zlínského kraje teď shrne Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínský kraj věnoval 1 milion korun krajskému ředitelství policie Zlínského kraje. Finance posloužily na nákup a doplnění zdravotnického materiálu pro prvosledové hlídky a velitele policie. Policisté tak mohou poskytovat účinnou první pomoc do doby, než si péči o zraněné převezmou zdravotničtí záchranáři. Pokračuje mluvčí Zlínské krajské policie Šárka Trnková.
3: Při výběru vybavení policisté úzce spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje. V posledních letech se poskytování první pomoci stalo nedílnou součástí policejního výcviku.
2: Radniční koalici v Uherském Brodě vytvoří KDU ČSL, ODS a Mladí Broďani. V zastupitelstvu budou mít 17 ze 27 křesel. Starostou zůstane lídr lidovců Ferdinand Kubáník. Místo starosty budou Miroslav Polášek z ODS a Štěpán Vráblík z Mladých Broďanů. Nabídku, aby byli součástí koalice, dostali i nezávislí za rozvoj města Uherský Brod. Teď budou všechny tři strany jednat o prioritách. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do týdne. Stupava na Uhersko-Hradišťsku zřídí obecní obchod. Obyvatelé vesnice v Chřibech totiž už více než rok musí za nákupy dojíždět do okolních obcí. Nová prodejna bude mít nepřetržitý provoz. Zákazníci se dovnitř dostanou s mobilní aplikací nebo speciální kartičkou. Od 7 do 11 hodin bude v obchodě prodavačka, říká nezávislý starosta Stupavy Zdeněk Havlíček.
4: Jednak jako je to i pro ty starší spoluobčany a za druhé někdo to musí uklidit, udržovat pořádek, převzít zboží, vybalit zboží, prostě udržovat jakoby ten obchod v činnosti, takže samozřejmě ten člověk je nutně potřeba.
2: Ze zámku Lešná u Zlína pracovníci odvezli část historického mobiliáře na státní zámky Janovice u Rýmařova, Valtice a Vranov nad Dyjí. Jde především o nábytek, obrazy, grafické listy, fotografie a užitkové předměty, které původně patřily šlechtickému rodu Zajlern a Špank. V říjnu začne stavba nového parkoviště poblíž vlakového nádraží v Otrokovicích. Vznikne tady 47 míst pro osobní automobily a dalších 19 pro dodávky. Hotovo by mělo být letos v prosinci. Půjde o první placené veřejné parkoviště ve městě. Jeho vybudování bude stát 4,76 milionů korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byl Valdemar Matuška. Posloucháte Český rozhlas Zlín. V krajském městě se po úterním rozpadu předběžné dohody mezi ANO, Zlínem 21 a ODS mění povolební vyjednávání. Občanští demokraté se spojili s kandidátkami Společně pro Zlín a Zlín srdcem s Piráty. Nově vzniklý trojblok má dohromady 12 mandátů v 41 členém zastupitelstvu a chce společně jednat o budoucím vedení města. Podrobnosti má teď reportérka Michaela Kočendová, kterou vítám ve studiu. Ahoj.
1: Pěkné odpoledne.
0: Míšo, proč se tyto tři subjekty rozhodly spojit a co to znamená pro vítězné hnutí ANO?
1: Trojblok vznikl především jako reakce na úterní rozhodnutí hnutí Zlínu 21, které ukončilo dosavadní jednání s koalicí s ANO a ODS. Občanští demokraté, lidovci a piráti se proto rozhodli obnovit spolupráci, která jim fungovala už v uplynulých 4 letech. Tehdy společně s ANO vedli zlínskou radnici. Teď ale chtějí při vyjednávání postupovat jako jeden celek a podle lídra Společně pro Zlín Aleše Dufka přebírají iniciativu od vítězného ANO.
2: Dohodli jsme se, že budeme postupovat společně. Sečetli jsme si naše hlasy, které jsou v této chvíli na 12. Považujeme se v daném případě za nejsilnější seskupení ve Zlíně a v podstatě přebíráme v této chvíli ta povolební vyjednávání.
1: Lídra hnutí ANO a současného primátora Jiřího Korce už o svém postupu informovali. Sám Jiří Korec komentoval vznik trojbloku z jejich pohledu jako rozumný.
3: V současné chvíli kromě SPD máte 4 silné subjekty, které mají srovnatelné počty mandátů. A samozřejmě se uvidí, kdo to s kým postaví a my se nevzdáváme, budeme jednat.
1: Podle zástupců trojbloku je spolupráce s ANO teď méně pravděpodobná. Úplně ji ale nevyloučili. Naopak odmítají jakoukoliv koalici s SPD, a to i za cenu její případné tiché podpory. Pokračuje lídr ODS Miroslav Chalánek.
4: Já předpokládám, že vzhledem i k tomu veřejnému mínění, které dnes ve Zlíně je, že budeme v rámci sestavování koalice postupovat odpovědně, jednak k tomu, aby vytvořili jsme dobrou koalici a druhá věc, aby respektovala názor lidí ve Zlíně.
1: Aleš Dufek následně doplnil, že jasno o tom, jak bude nově vzniklá koalice vypadat, by chtěli mít nejpozději do ustavujícího zastupitelstva, které bude 5. listopadu.
0: Jaké jsou tedy možnosti sestavení nové koalice? Může vzniknout i bez hnutí ANO?
1: Ano, a právě tato varianta je nyní nejpravděpodobnější. Trojblok má 12 mandátů, druhý STAN 9 a třetí Zlín 21 8. Pokud by všechny tři subjekty se spojily, měly by pohodlnou většinu 29 zastupitelů z 41. Samotnému trojbloku by ale ke většině nestačil ani Zlín 21, se kterým by měl 20 mandátů, a ani STAN, se kterým by dosáhl na těsnou většinu 21 hlasů. Rozhodující tak bude, na jaké spolupráci se jednotlivé subjekty dokážou dohodnout. Připomenu, že vítězné ANO získalo 10 mandátů a přestože městu vládne už 8 let, tentokrát nemusí být součástí nové koalice.
0: A jak budou jednání pokračovat? Ví se už, kdo by mohl být novým primátorem?
1: První jednání trojblok vedlo se Zlínem 21. Na čem se dnes dohodli, popisuje Aleš Dufek.
5: Že máme zájem spolu být v koalici a že máme zájem do této koalice přibrat třetí subjekt. A to je asi důležité, že jsme se shodli, že tím třetím subjektem by mělo být hnutí STAN.
1: Schůzku se starosty má potom trojblok domluvenou na zítřejší dopoledne. A pokud jde o post primátora, právě jeho obsazení může být jedním z hlavních bodů vyjednávání. Usiluje o něj lídr Zlína 21 Čestmír Vančura. Trojblok zatím neřekl, jestli si chce post primátora nárokovat a případně koho. A pokud jde o Jiřího Korce, post primátora by dle jeho dnešních slov přijal s pokorou.
0: Tolik k aktuálnímu povolebnímu vyjednávání ve Zlíně. Podrobnosti měla reportérka Michaela Kočendová. Díky za ně a měj pěkný večer.
1: Naslyšenou.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Co říká předpověď, tomu se budeme věnovat v následujících minutách s Petrem Minsterem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den, do Brna.
2: Dobré odpoledne.
1: Ráno a dopoledne na některých místech v kraji občas pršelo. Jak to vypadá s počasím v kraji teď?
2: Teď už máme ta oblačnost menší, i když ještě v okolí Beskyty je oblačno až zataženo a ta oblačnost, která je na ostatním kraji, tak je vysoká průsvitná. Ta se bude v průběhu večera noci dále zmenšovat. Teploty ty jsou teď v té východní polovině zhruba kolem 10 stupňů, což je blízko i maximálním hodnotám, které dnes byly v té východní polovině, zatímco na západě ještě stále ke 13 stupňům nejvíce naměřila stanice Kroměříž 15,5 stupně.
1: Co přinese večer a noc?
2: V průběhu noci bude ta vysoká průsvitná oblačnost dále se zmenšovat, přechodně až do vyjasnění, zatímco v noci a v druhé části noci a ránu mohou v některých údolích vzniknout mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty ty poklesnou na 5 až 2 stupně v minimech, v některých údolích při bezvětří to může být ještě o něco méně a také přízemní mráz. V průběhu zítřejšího dne se poté, co se rozpustí všechny mlhy a nízká oblačnost z údolí, tak se bude nasouvat zase vysoká, částečně průsvitná oblačnost a bude poměrně velká. Pokud někde bude polojasno, tak to bude spíše na úplném východě Moravy a teploty odpoledne vystoupí na 12 až 15 stupňů.
1: Tolik informace o počasí od meteorologa Petra Minstera. Díky a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

pátek a v sobotu se koná druhé kolo senátních voleb, které se ve Zlínském kraji týká dvou volebních obvodů. Zítra přineseme duel dvou postupujících kandidátů na Uhersko-Hradišťsku a už za pár minut si můžete poslechnout debatu s dvojicí pro Zlín a okolí. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se teď loučí Kristýna Fuchsová. Díky, že nás posloucháte.

0: Český rozhlas se nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 78, což je Zlín. Ve studiu vítám vítěze prvního kola, ekonoma, daňového poradce, také zastupitele Zlínského kraje a obhajujícího senátora Tomáše Goláně z ODS. Dobrý den.
1: Já vás všechny zdravím, já to opravím, když se podíváte do mého vzdělání. Já jsem totiž strojní inženýr původně, ale všichni si myslí, že jsem ekonom.
0: No máte to podle mě na svých stránkách.
1: No dokonce to mám na svých stránkách, protože se tím živím asi. No. Ale aby nedošlo nějakému nedorozumění, jsem vystudovaný strojní inženýr.
0: Děkujeme za to. Vítám také druhého kandidáta, kterým je podnikatel, odborník na krizovou komunikaci, zastupitel Zlína i Zlínského kraje Ivo Mitáček za hnutí STAN, ale kandiduje jako nezávislý. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tam to bylo všechno v pořádku.
2: Já bych trošku polemizoval s tím slovem podnikatel.
0: Také to máte na svých stránkách.
2: Já se živím, to si nemyslím, že tam mám podnikatel, myslím si, že tam mám poradce.
1: Jsem já podnikatel.
2: To je u kolegy. Já jsem poradce v oblasti bezpečnosti a krizového řízení, takže to je mi bližší, než mě nazývat podnikatelem, tak se fakt necítím.
0: Děkujeme.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Tento duel přetáčíme ve středu 14. října, takže na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu Zlín letos kandidovalo 6 lidí, v prvním kole tedy nejvíce hlasů získal Tomáš Goláň a získal necelých 34% hlasů, Ivo Mitáček na druhém místě za hnutí STAN získal necelých 23% hlasů. Pane Goláni, vy jste v minulosti říkal, že spolupracujete v Senátu s každým, se všemi politiky. Znamená to, že v horní komoře parlamentu nevnímáte rozložení sil na půdorys jsou vlády a opozice?
1: Ale samozřejmě vnímám, protože jde o tu kvalitu zákonů a já jsem už říkal mnohokrát, že i vlastně u minulé koalice, tak spousta zákonů a absolutní většina vlastně těch zákonů byla podpořena i tehdejší opozicí, kterou tvořilo SPD. A ano, jo, takže to není jenom u mě, tohle je prostě obecný nějaký princip. A pokud jsou dobré zákony, které přijdou od vlády, propuštěny do Senátu, a máme prostě k tomu, nebo nemáme k tomu zásadní výhrady, tak proto hlasujeme. Takový zákon byla spousta. A já jsem schopný spolupracovat i s paní Vildou Mecovou, ze kterou se často dostáváme do sporu třeba v médiích a dostáváme odborně, ale pokud jde o dobrou věc, tak třeba když jsme dělali změnu zákona volebního, ty volební lístky měly být vlastně tak, že celý seznam všech kandidátů do Senátu, měl být na jednom volební lístku. Já jsem to rychle opravoval a samozřejmě i s ní jsme na tom spolupracovali, aby senátní volby byly tak, jak jsme zvyklí. Protože já si nedokážu představit, že by někdo prostě kroužkoval a křížkoval ty senátory. Jo, a to je jedna z věcí, kterou se nám podařilo zachránit a spolupracovali jsme tam i s paní, za kterou jsme opravdu velmi často vepři.
0: Pane Mitáčku, vy jste si po prvním kole pochvaloval, že postoupili kandidáti demokratického bloku. To znamená, že vy tu linii mezi vládou a opozicí vnímáte v Senátu jako jasně vymezenou.
2: Já ji zatím vnímám pouze v tom politickém soupeření a v tom boji o to křeslo senátora, to znamená v té předvolební kampani. Prosím, tuto retoriku vnímejte pouze v tento čas, který probíhá. Mně osobně jako označovat někoho, kdo prošel demokratickými volbami, že není demokraticky zvolený nebo něco podobného, taky úplně nejde jako přes jazyk moc lehce, proto prosím, je to součást nějaké předvolební kampaně. Nicméně jsem tím chtěl dát jasně najevo voličům v našem senátním obvodu, že tady stojím na nějaké straně politického spektra, zastávám nějaké názory a pochopitelně svojí činností také vytvářím jakýsi blok proti tomu, aby třeba mý konkurenti z některých politických stran se tam třeba nedostali.
0: To znamená, že jste neusiloval o podporu některého z kandidátů z prvního kola?
2: Ne, zatím jsem žádného z nich neoslovil a opravdu toto zatím držím a nemyslím si, že by se to do soboty změnilo.
0: Ani vy, pane Koláni?
1: Já jsem oslovil pana Dlouhého a ten řekl, že nepodpoří nikoho. Mně to přišlo logické, protože původně jsem za senátor 21 hlasoval kandidoval a s Václavem Láskou jsme ve velmi dobrém vztahu a kontaktech a samozřejmě pan Dlouhý řekl, že nepodpoří nikoho, což je naprosto regulární. A myslím si, že i pro nás dva je rovnější ten boj.
0: Vy jste, pane Goláni, v rozhovoru pro regionální deník řekl o své kampani, že jste potkával spoustu různých lidí. A cituji, znovu se mi potvrdilo, že svět je v pořádku, jen na sociálních sítích to vypadá jinak. Co jste tím myslel? Měl jste pocit, že svět není v pořádku?
1: Ne. To, co lidé mají pocit, že svět není v pořádku na těch sítích obecně. Víte, média nebudou uvádět něco, co je pozitivní. Většinou věci, které jsou kontroverzní, které jsou opravdu třaskavé, tak ty se dostávají jak na sítě, tak do médií. A lidé mají potom pocit, že vlastně ten svět je plný jenom toho špatného. A myslel jsem tím to, co jste přečetla doslova, protože když jsme potkali ty tisíce lidí, tak ti lidé byli úplně jiní než na těch sociálních sítích. A vemte si, že i když vás někdo odmítne a podávám ruku a popřeju vám hodně štěstí, to je ukázka toho, že to, co prostě vidíme, to, co čteme na těch sociálních sítích, je jenom vytrženo absolutně z reálného života. A ta anonymita možná některým lidem dává tu jakousi možnost být arrogantní anebo být i jakýmsi způsobem hulvátem, omlouvám se za to slovo, ale všichni jsme to asi zažili na sítích. A v tom reálném životě to takhle není.
0: Já bych jen dodala, že médium jako Český rozhlas se snaží informovat o všem, jak o pozitivních či negativních věcech.
1: Vy to musíte hájit, vy jste tady zástupce samozřejmě, ale to nebylo na Český rozhlas, to bylo obecně na všechny sítě a na média.
0: Rozumím. Pane Mitáčku, pan Goláň má na billboardech heslo Silný hlas, zvolte zas. U vás jsem zase zaregistrovala, že říkáte Zlín a Valašsko si zaslouží silnější hlas. Takže za vás ten zlínský hlas pana Goláně v Senátu nebyl dostatečně silný.
2: Víte, já tady s Tomášem sedím, známe se spolu 35 let, zastáváme velmi podobné politické názory i politické spektrum, které hájíme.
1: Přesně.
2: Ano. A teďka používáme velmi i podobná hesla. To jenom potvrzuje to, jak to oba dva jakoby máme nastavené. To, že být slyšet, zrovna v mém případě, má evokovat vlastně moji položivotní funkci, ve které jsem se profiloval profesně, to znamená, když jsem sloužil v bezpečnostních sborech, tak jsem byl velmi často prezentován jako tiskový mluvčí. Takže tady je to spojnice mezi tím tiskovým mluvčím a tím hlasem, když mě lidé měli možnost slýchávat jako mluvčího u policie, u hasičů nebo na generální inspekci, tak ten hlas se jim teď připomíná, protože mám pocit a slýchám to i od nich, že ten hlas tenkrát byl velmi silný.
0: No a kdyby se vás voliči zeptali, proč mají volit raději vás, než tady pana Goláně, co byste jim řekli?
1: A chcete dostat do kontroverze.
2: Myslím si, že na toto jsme oba dva jako připraveni s Tomášem jako odpovědět, protože i když máme základ velmi podobný, tak nejsme stejní. Každý máme naprosto jinou oblast svých preferencí a svého zaměření a svých specifikací. A v mém případě je to oblast bezpečnosti, krizového řízení, ale také oblasti jako sociální a další. Já pochopitelně tady odrážím především tu zkušenost 8letou z komunální politiky, ať už z města Zlína, tak taky ze Zlínského kraje. A protože se po tom regionu pohybuju, slyším, co ty lidi trápí, co se mnou řeší, jak by chtěli věci měnit, tak to je právě ten přenos toho jejich hlasu, po čem oni volají, prostřednictvím mého hlasu do té realizace.
0: Pane Goláně, jaká by byla tedy vaše odpověď pro zvídavé voliče, proč mají raději dát hlas vám?
1: Tak protože mám velmi široký záběr. Já nedělám jenom daně, nedělám jenom ekonomiku, nedělám jenom rozpočty, ale skutečně dělám vlastně kompletně právo, včetně insolvenčního a dalších. A já jsem teďka dával na sítě, že i pan Hanzlík z bankovní asociace říkal, že to není možné, jaký mám záběr a mám tam ty obrovské zkušenosti jako předseda ústavně právního výboru. A teďka si vemte, že vlastně dělám soukromou právní poradnu, kterou vlastně mám zdarma, tu platím ze senátorského platu a díky tomu se ke mně dostávají problémy, které nejenom s lidma můžu řešit, ale můžu je řešit vlastně i v rámci potom legislativního procesu. To znamená, že ty zákony můžu měnit podle toho, co se ke mně dostane. Samozřejmě něco jiného je mluvit s lidma a něco jiného je mluvit s lidma, kteří mají problém. A ten problém, pokud se vám začne opakovat, tak už vidíme, že je tam systémová chyba. Něco jiného je individuální problém. Někdy lidé prostě skutečně třeba selžou v něčem a my jim pomáháme, jak se dostat z toho, aby tam byla třeba co nejmenší sankce, aby to mělo na něco nejmenší dopad. Ale potom, pokud se vám tam začnou objevat lidé, kteří jsou neustále sankcionováni za nějakou věc, tak samozřejmě pak vidíte, že je to systémově špatné a třeba tohle jsou věci, které jsem řešil. Jak v daních, tak v občanském zákoníku, kdysi v podcastu, který tady vlastně nemůžu jmenovat, a jmenuje se o nějakých řečech a něčem, co tady všichni děláme, tak vlastně si stěžovali ti lidé, nebo ti moderátoři, že vůbec nevědí, jak projde nový občanský zákoník třeba senátem, tedy konzervativní. A jako zpravodaj jsem ho provedl těm senátem tak, že vlastně úplně všichni, včetně té opozice, tehdy s tím souhlasili. A dneska je to další téma, protože se zabývám nejvyšším zájmem dítěte, nejvyšší ochranou zájmu, nejvyššího zájmu dítěte. A máme tam velmi odbornou teďka debatu k tomu a to jsou věci, které si myslím, že dopadají nejen na region, ale na celý stát, protože děti jsou všechno.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Vy jste to trošku už oba dva nastínili, přesto pojďme se podívat na konkrétní věci, se kterými kandidujete. Můžete, pane Mitáčku, stručně vyjmenovat tři priority, které jsou pro vaši potenciální práci v Senátu skutečně klíčové?
2: Pokud se týká o oblasti, tak jednoznačně pro nás je nejpotřebnější doprava. vyřešit problémy, které s tím absolutně souvisí pro náš region. Další opravdu mega klíčový problém je stárnutí populace a odliv mladých tady ze Zlína a z okolí mimo celý Zlínský kraj. A pochopitelně na to navázaná velmi, velmi blízká oblast sociální obecně. No a pochopitelně nemohu opomenout svoji hlavní oblast, a to je bezpečnost, která, jak se ukazuje, v aktuální době je víc než mimořádně důležitá. A tady se bavím samozřejmě jak o vnitřní bezpečnosti, tak o té vnější bezpečnosti státu.
0: Pane Goláni, vaše priority?
1: No, já je rozdělím. Ony jsou to tři priority, které se budou týkat regionu. Tam samozřejmě budu pokračovat v té bezplatné právní poradně. Teďka usiluji prostřednictvím podání ústavnímu soudu na změnu rozpočtového určení daní, protože Zlínské město jako krajské je mezi těmi ostatními krajskými městy, které je fakt velmi znevýhodňováno při tom rozpočtovém rozdělení, je naprosto nepochopitelně zvýhodněna Plzeň, Brno a Ostrava, takže to bylo součástí toho podání ústavnímu soudu. Samozřejmě, jak jsem řekl, to bezplatnou právní poradnu. Dále pro ten region se snažím získávat i kontakty a všechno, a když se řešil tady přivaděž na dálnici, tak se podařilo se Stanislavem Báhu získat i 700 milionů vlastně tady do kraje na dokončení toho napojení na dálnici D49. Takže to jsou ty regionální. V tom senátu je pro mě prioritou dělat kvalitní zákony. Nebýt jenom tím, kdo bude potvrzovat zákony, které přijdou ze sněmovny. Já už jsem to tady vzpomněl, pro mě je teďka prioritou ta ochrana nejvyššího zájmu dítěte. Je to velká debata, velmi odborná, a samozřejmě jsou tady některé medializované případy a já mám strach, aby ty medializované případy nepohly celým systémem, jo, protože jedno selhání může prostě způsobit lavinu a tlaky, a pro mě ta odbornost a vůbec ta stanoviska odborníků jsou to největší. A také samozřejmě pro mě je důležité, aby dál Senát plnil tu funkci ústavní pojistky, a to je to, co jsem několikrát vlastně v podstatě zabránil změnám v ústavě, kdy lidé pod nějakým tlakem a pod strašně dobrými úmysly se snaží měnit ústavu. A když tu ústavu budeme měnit a budeme ji měnit vlastně pod rouškou konání dobra, tak nakonec se můžeme objevit úplně v jiném systému, v jiném demokratickém systému, protože si na to zvykneme. Takže to jsou moje priority v Senátu, jako na tomhle dál pracovat.
0: Pane Mitáčku, budu citovat slova z vašeho programu. Zastávám jasný a pragmatický postoj k nelegální migraci. Česká republika musí mít pod kontrolou, kdo vstupuje na její území, a důsledně vymáhat platná pravidla. Vy máte pocit, že to nyní Česká republika nemá pod kontrolou?
2: Myslím si, že Česká republika historicky zažila vlnu migrační, kterou nikdy dřív nikdo tady nemusel řešit. A ocitli jsme se v situaci, kdy k nám neproudili, tak jak jsme byli obecně zvyklí, jednotky, desítky nebo maximálně stovky nějakých běženců nebo uprchlíků, ale byly to desetitisíce denně. A to je něco, pokud na to nejste dostatečně připravená v té nejenom jakoby logistice vůbec toho, jak zpracovat takovýto nápor lidí.
1: A v té krizové legislativě
2: a v té aktuálně krizové situaci, ve které se nacházíte a musíte to řešit, tak máte prostě mega problém. A to má obrovské dopady, hlavně na to místo, kde ty lidi zadržíte. Má to následně dopad na ten region, který se musí o nějakým způsobem postarat, ten stát, který je musí nějakým způsobem zpracovat, musí ty lidi evidovat, musí dál s nimi nějak naložit a samozřejmě musí s nimi naložit podle lidských práv. A tady zastávám ten opravdu jasný názor v tom, že pokud někdo se chce svést na humanitárních migračních vlnách a chce jich zneužívat právě pro nelegální migraci, průnik kriminálníků, průnik zahraničních vojenských zpravodajců, vojáků a jiných, a činit tady u nás nějaké neplechy, teroristické činy, hybridní útoky nebo nějaké další věci, tak to jsou prostě věci, které musíte umět zpracovat, a ukazuje se, že my musíme myslet i na hrozby, kterým jsme zatím nečelili.
0: No, mimochodem právě protože teď ta čísla příchozích nelegálních migrantů do Evropské unie jsou stabilně nízká, tak mě zajímá, kdy jste si to teď dal do programu. Jestli to vnímáte jako aktuální problém i Zlínska?
2: Já jsem si to dal do programu právě pro tu historickou zkušenost před těmi několika lety, a pochopitelně je nutné pamatovat na to, že krizová situace nás může zasáhnout kdykoliv. Vy ji nenaplánujete, vy jenom máte teď čas se na ní připravit. Až se stane, tak už nemáte čas se na ní jako nějak připravovat nebo něco řešit. Vy už musíte řešit konkrétní problém, před který jste postavený. A my umíme naprosto výborně zvládat běžné krizové situace a stavy, jako jsou povodně, větrné smrště, sněhové kalamity, požáry a další věci, hromadné nehody. Ale pokud se dostanete do situace, s kterými nemáme zkušenosti v rámci krizového řízení, jenom o nich třeba vedeme akademické debaty, učíme se na konferencích, známe ty případy ze zahraničí, tak si musíme uvědomovat, že také nás to může zasáhnout. Vemte si, co se děje prostě na východ od nás, celá ta hranice od Pobaltí dolů. My ve Zlínském kraji jsme nejblíž bojové frontové linii, která je aktuálně u nás.
0: No, to takže, není ale nelegální migrace.
2: To není migrace,
0: ale souvisí,
2: ale přesně, ale ona souvisí, to, co se děje za našimi hranicemi, souvisí i s tím, jaký tlak může být vytvářen a kdo k nám všechno může pronikat v rámci nelegální migrace.
1: Já bych chtěl k tomu jenom velice rychle, protože my jsme přijímali migrační pakt a my jsme ho implementovali nad rámec směrnic a nařízení a my jsme ho dali i za hranu a dneska si myslím, že legislativa na nelegální migraci je u nás naprosto unikátní v rámci Evropské unie. Můžeme rychle vyhošťovat, můžeme snímat na letištích obličeje. Máme všechno tak perfektně připravené právě na to, co říká pan kolega, že vlastně v podstatě ta legislativa je jenom o tom, abychom ji dokázali implementovat do praxe. My můžeme okamžitě vyhošťovat, my můžeme nedávat sociální dávky, můžeme okamžitě rozhodovat prostě, koho tady necháme a koho ne. A jako a ta řízení jsou velmi zrychlená. Třeba proti těm zrychleným řízením byly velké protesty těch organizací, které zajišťují nebo hlídají lidská práva, to znamená správní žaloby a odvolání a podobně. Takže my tohle máme legislativně perfektně připraveno a jak opakuju se, jenom to dostat prostě do života.
2: Tohle je třeba konkrétní věc na migrace, kterou lidi jako vidí, pocítí, mají možnost ji vidět ve svém okolí.
0: Také se jí obávají.
2: A proto se jí obávají. A to je právě zajímavé, že hrozby, které jakoby takhle přímo necítí, tak si je vlastně nepřipouští nebo si je nepřipouští dostatečně. A to jsou ty právě nové hrozby, na které my se musíme připravovat právě proto, aby nás nezasáhly.
1: A my jsme na ně připraveni.
2: To je dobře.
0: Mě u obou vás zaujalo, jakým způsobem se definujete jako politici. Pane Mitáčku, vy prohlašujete na svých stránkách. Kandiduji ne proto, že bych chtěl být profesionálním politikem, kandiduji proto, že věřím, že zkušenosti z reálného života mají ve veřejné službě své místo. Proč máte potřebu vymezit se proti profesionální politiku?
2: To si nemyslím, že bych tam tak popsal, nebo že by to z toho mělo být cítit. Já profesionální politiky uznávám, pokud vykonávají svoji činnost jako službu veřejnosti. Což opravdu čím dál častěji vidím a hlavně v mediálních projevech, že ten odklon tam od těchto základních pravidel je. Já bych chtěl vrátit do politiky slušnost, a velmi si ctím a vážím toho, že současný Senát je tímto způsobem nastaven. A myslím si, že být dobrým příkladem pro ostatní je začátek vždycky dobré cesty. A věřím, že Senát, tak jak je teď nastaven, jak v něm ta komunikace probíhá, jak na jaké slušné úrovni a věcné úrovni, že se podaří rozšířit i dál.
0: Pane Goláni, u vás jsem se zase dočetla, politiku nevnímám jako kariéru. A co to tedy je?
1: To je úplně jednoduché. Mým snem bylo vybudovat si ego na základě podnikatelských zkušeností. A v roce 2019 jsem se stal dokonce daňovým poradcem roku a říkal jsem si, já musím být nejlepší, já tam musím prostě si vybudovat to svoje postavení a naplnit si ty svoje sny v tom podnikání. A pak můžu do politiky, protože pak už si můžu prostě jenom s tou politikou prostě normálně v vozovkách hrát a nebudu mít nikdy jako povolání, protože žiju z té velké firmy. Já jenom teďka jsem pochopil, proč kolega kandiduje do toho Senátu, protože jasně řekl, ta slušnost a to všechno, to musím potvrdit na 300%. Ale zpátky k té vaší otázce. Prostě pro mě ta politika je o tom, že ty svoje zkušenosti, které jsem nabyl, že chci předat veřejnosti a chci je prostě v tom Senátu nějakým způsobem aplikovat, protože já vlastně už tu politiku nepotřebuji.
2: Já bych si velmi rád právě tu slušnost přenesl z té mojí pracovní zkušenosti, kterou jsem měl v těch bezpečnostních sborech. Prostě v bezpečnostních sborech jsem vždy se snažil pracovat slušně a mít to jako službu veřejnosti. A toto bych si chtěl přenést i do té politiky.
0: Tímto končí duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby do Senátu ve Zlíně, volebním obvodu číslo 78. Našimi hosty byli obhajující senátor, daňový poradce Tomáš Goláň z ODS.
1: Děkujeme. Já vám děkuji za pozvání.
0: A také poradce odborník na krizovou komunikaci Ivo Mitáček, kandidující jako nezávislý za hnutí STAN. Děkujeme i vám.
4: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A ještě dodám, že i tento předvolební rozhovor najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Volby 2026, senátní duel.

0: Český rozhlas Zlín. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Zlíně vznikl nový povolební blok lidovců, pirátů a ODS. Přehlídka škol na Holešovském zámku pomůže nasměrovat žáky k budoucímu povolání nebo studiu. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. V noci a ráno čekejte oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 1 stupně. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Iniciativu při povolebním vyjednávání ve Zlíně převzal nově vzniklý trojblok. Spojili se v něm kandidátky Společně pro Zlín, Zlín srdcem a Piráti a ODS. Jednání o složení nové koalice tak začínají znovu. Trojblok chce nejprve jednat se Zlínem 21 a následně se starosty a nezávislými. Ani s jedním z těchto subjektů by ale samostatně nezískal potřebnou většinu 21 mandátů v 41 členém zastupitelstvu. Pokračuje Aleš Dufek z KDU ČSL.
6: Dohodli jsme se, že budeme postupovat společně, sečetli jsme si naše hlasy, které jsou v této chvíli na 12, považujeme se v daném případě za nejsilnější seskupení ve Zlíně a v podstatě přebíráme v této chvíli ta povolební vyjednávání.
5: Trojblok zároveň nechce spolupráci s SPD. Možnost vytvoření koalice s vítězným hnutím ANO ale zatím nevylučuje. Na zámku Holešov se zítra od 9 do 17 hodin uskuteční přehlídka středních škol a pracovního uplatnění. Určená je především žákům vyšších ročníků základních škol a jejich rodičům, pedagogům i veřejnosti. Akci pořádají okresní hospodářská komora Kroměříž a město Holešov.
7: Na zámku bude prezentace 39 středních škol a 6 firm a organizací, které představí možnosti studia a nabídku vzdělávacích oborů i příležitostí na trhu práce. Akce pomůže zejména žákům vyšších ročníků základních škol při rozhodování o jejich budoucím studiu a povolání. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní

0: Soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se ale už zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil také dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací.
1: Počasí.
0: V našem regionu čekejte v noci oblačno až polojasno, postupně se vyjasní a k ránu se začnou tvořit v údolích mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 5 až 1 stupně a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se aktuálně jede po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava Krásná zem s Jiřinou Ostrou. Pohodový večer u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

A je tady opět Morava krásná zem a stejně jako v poledne vás zdraví Jiřina Ostrá. Ovšem tentokrát už pěkný večer. Před chvíličkou dozněla úvodní písnička, byla to polka Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka V háječku zeleném. Hrála Boršičanka Antonína Koníčka. A kdo nám zahraje ty další písničky? Prozradím písničky ze srdce. Straňanka zahraje panu Bohumilovi Páníkovi z Ostravy Valčí K lásku jsem našel. No a dechová hudba Antonína Votavy pak panu Mirovi Lorencovi z Vyškova, známou Antonína Votavy a Bouslava Nádvorníka, Svítá. Tak samozřejmě připravila jsem pro vás i další pěkné písničky, ale ty už neprozradím. Leč doufám, že i ty přinesou radost. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Agáty a Háty, na Slovensku Borisové. Přeji vše dobré. No a pokud i vy máte kolem sebe někoho, kdo třeba v tyto dny slaví narozeniny či svátek, či výročí svatby, pokud třeba chcete někomu poděkovat, vždy je za co, anebo chcete zazpomínat, tady je telefonní číslo 724 46 52 00. A teď už Jiří Helán s Jožkou Šmukařem.

0: Tak to byly lidové zpěváky, doprovodil na cymbál Petr Oliva. A už tady mám první telefonáty, ale napřed se musím opravit, protože v úvodu jsem špatně řekla telefonní číslo. Správné telefonní číslo je 726 46 5200. No ale to naše telefonní číslo dobře znají volající posluchači, tak slovo už dávám Matějovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Rád bych nechal zahrát písničku mému strýcovi Vladislavovi Křeháčkovi. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a elánu. To vše ti přeji Křeháčkovi.
0: No ano, Křeháčkovi, to je muzikantská rodina, že Matěji? Tak já věřím, že si písničku užijí všichni dohromady. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Věra z Bošovic. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostra. Já vás zdravím všechny rozhlase a mám na vás takovou prosbu. Chtěla bych vzpomnět na svou švagrovou Marušku Jadrnou z Bošovic. Tato paní byla velice milá a hodná, pracovitá a od narození byla neslyšící. Přes tento handicap dokázala vychovat dvě děti a spolu s manželem celý život pracovala, poctivě dokázala, jenom se podívala na něco, co viděla, už to dokázala udělat. Takže a potom, ale když už byla starší, tak se stalo ještě to, že jej úplně odešel zrak. Takže byla neslyšící a ještě k tomu ztratila zrak. Ale její rodina byla prostě tak senkutá, tak dobrá, že se o ní postarali až do poslední chvíle a opravdu byla to velká osobnost a zasloužila si takovou vzpomínku a zároveň si připomíná její narození a taky její úmrtí v tento měsíci. Takže to je všechno.
0: Tak a každopádně na Marušku Jadrnou jste říkala, mají všichni jenom ty krásné vzpomínky na tuto šikovnou, úžasnou.
2: Ano, opravdu to říkáte přesně, co jsem chtěla říct. A teď vám jenom řeknu takovou to maličko. Já tomu pevně věřím, že teď tam nahoře už nás jak vidí, tak slyší. To je všechno, co jsem chtěla říct.
0: Ano, věřím, že tomu tak je, paní Věro. Nashledanou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. No a stejně jako v poledne, tak i dnes ráda předám blahopřání aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně. Ano, právě tento aktiv blahopřeje také sestře Blance Šochové k 68. narozeninám nedávno slavila, je společné, takže já tedy za všechny ty hasiče sestře Blance děkuji za její veškerou práci, kterou vykonala, určitě ještě i vykonává pro hasiče. No a do těch let příštích přeji za ně, abyste byla zdravá, šťastná, sestro Blanko, aby vás nic netrápilo a třeba ještě prožívala mnoho, mnoho radostí právě s těmi hasiči a také s blízkými. A písnička Kde se, lásko, túláš?
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička Kde se lásko túláš, Miloslava Procházky v podání Žadovjáku. No a teď tady mám na jednom telefonu paní Lídu a na druhém paní Ludmilu. Tak napřed dávám slovo paní Lídě ze Šlapanic. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá, zdravím vás, zvukového mistra a taky rozhlas Zlín. A chtěla bych dnešním vaším rozhlasem popřát kamarádce do Blížkovic, paní Marii Vedrové. Byla Žička, ona dělá všechny ty sraze, jak se scházíme, taky za to chci poděkovat a zítra má ona krásných 18 roků. Tak bych jí přála hodně zdraví, ještě aj tady dlouho je. Aby jsme se ještě mohli dlouho scházet a takhle si popovídat.
0: Jo. Tak krásných ano. 18, paní Lído. 18. Tak paní Marie Vedrová konečně tedy dosáhla plnoletosti, že jo? Teď si musí dávat pozor, aby náhodou něco neprovedla. Dobře, tak jo, takže to bylo přání pro vaši kamarádku, ano?
1: Ano, a ještě bych chtěla pozdravit do Nájhradu paní Květku Hofmanovou, známý z nemocnice od roku 2005 a voláme si a je nějak nemocná, tak bych jí chtěla poslat písničku, aby se rozveselila.
0: No určitě, a popřejeme brzké uzdravení,
1: ano,
0: nebo alespoň,
1: ano.
0: Aby to
1: no,
0: zdravíčko...
1: No ona je taková nešťastná chuděna, víte, tak
0: aha,
1: jsem
0: tak...
1: s ní umluvila dnes, takže ji taky posílám.
0: Tak, určitě ano. Teď ráda, že na ní myslíte. Paní Lído, no a předtím jsme se bavili o té písnice Ze srdce,
1: ano,
0: takže
1: ano.
0: Já tedy pro jistotu to ještě zopakuji. Bude to pro pana Jana Šenkyříka, pro vašeho přítele, narozený v roce 1935, žije s vámi ve Šlapanicích a je to Nastává listopad, podání Babouku.
1: Ano.
0: Jo, je to tak,
1: ano,
0: dobrý.
1: Ano. Tak
0: jo,
1: vám
0: mějte se hezky, hezký večer.
1: Na
0: viděnou. Tak a teď už paní Ludmila Zapletalová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostro, zdravím vás a zvukového mistra. Dnes má svátek Agátka Zapletalová z Horního Němčí, tak jí přejeme hodně zdraví, štěstí a ve škole samé jedničky, to jí přejí babička a děda Zapletalovi z Horního Němčí. A paní Ostrá, kdybyste někdy Komenskou vesničku
0: se... Já se smějí, paní Rudmo, já jsem jenom čekala, jestli to přijde, nebo jestli to nepřijde, ale ono to přišlo.
2: Ano.
0: Nesklamala jste, tak já si píši Komenskou vesničku. Už jste, mám tam napsaný 3 posluchači, kteří tuto písničku velmi milují, takže to
2: no,
0: já
2: tak.
0: Skloubím a vy se s nimi určitě ráda rozdělíte, že jo?
2: Ano.
0: Tak jo.
2: Ano. Tak vám moc krát děkuji.
0: Nemáte za co.
2: No.
0: Nashledanou, doufám, že ta Agátka skutečně bude mít jenom ty samé jedničky, no a když už se objeví
2: ano.
0: nějaká dvojka, tak to není taky taková hrůza, že jo, paní Ludmilo? Tak jo, tak nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
0: Není zač. No a Honzík Buřil píše. V pátek probíhala v Kunštátě v kostele mše svatá za moje rodiče a za syna. Chci poděkovat paní Ješkové, že to zařídila, také chci poděkovat Olšanům, zahrejte jim pěknou písničku. Písničku posílám i Jirkovi Altovi a Radkovi Tichému. A držím palce Jirkovi, aby mu ta operace dopadla dobře. Tak a písnička, no nebude jenom jedna, je to směs, která nese název Okolo hradišťa.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, ještě jednou telefonní číslo, teď už doufám, že správně, 726 46 520 00. Za maličkou chvilku už přijde na řadu ta první písnička ze srdce. Ovšem předtím mám velkou prozvu na Marka, na další znalce těch pěkných písniček, protože paní Maruška z Vysočiny mě poprosila o písničku a říkala, kebyste věděli, má maměnko stará, ještě tak nějak podotkla, že je to od Konečného. No já, abych řekla pravdu, paní Maruško, já tedy opravdu nevím, protože kebyste to, mamko moja, věděli, to je jasné, to je známá lidová. Potom jsem našla ještě Mamičko stará písničku, má mamičko stará, ale to je zase cymbálovka. A já mám pocit, že vy jste chtěla asi dechovou písničku, kebyste věděli, má maměnko stará. No tak Marku a další, vy milí znalci, zkuste zapátrat a možná, že přijdete na to, o jakou písničku se jedná, bylo by to pro paní Marušku Vysočiny. A já vám už dopředu mnohokrát děkuji, ale teď tedy už jsem tedy avizovala tu první písničku ze srdce, takže zdravím v Ostravě pana Bohumila Páníka. Tak pane Bohumile, teď vám právě začíná hrát Straňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla první písnička ze srdce. Hráli jsme až do Ostravy panu Bohumilovi Páníkovi. Lásku jsem našel, hrála Straňanka. No a záhada je vyřešená. Maruško z Vysočiny. Písnička bude. Opět mě pomohl Marek Verbík z Lanžhota, tak já moc děkuji. Opravdu moc. Máme tu písničku tady, jmenuje se Kebyste věděli a hraje Sokolka ze Šakvic a je autorem je Zdeněk Baťka. Takže bude někdy jako písnička ze srdce pro paní Marušku z Vysočiny. No a pro Marka Verbíka, pro něho bude ta následující písnička, protože ten mě vždycky ve všem pomůže. Ještě jednou moc děkuji. No a ta následující písnička je také písničkou ze srdce pro pana Míru Lorence z Vyškova. Tak pane Míro, vy jste pravidelným posluchačem našeho vysílání, za což vám samozřejmě děkujeme. Napsal jste mě, že už jsme dost dlouho nehráli písničku Antonína Votavy a Bouslava Nádvorníka Svítá. Tak, tady je.

No ale vy ještě nechoďte spát, přátelé, protože ještě tady mám pro vás připraveny další hezké písničky, které, jak doufám, do vašich domácností, do vašich domovů přinesou radost a takový pohodový večer při nich strávíte. Toto byla písnička Ze srdce pro pana Míru Lorence z Vyškova, kterého zdravím a přeji krásný večer. No a mezi tím jsem tady měla telefonát, volal pan Joška z Kobylí, také náš věrný posluchač a také pozorný posluchač, a říkal mě, že tu písničku, kebyste věděli, hrají i žadovjáci. A ještě mě tady napsal Jarda Wolf, jde o písničku, kebyste věděli, Valčík o Zdeňka Baťky, hrají to žadovjáci. Takže pánové, já vám samozřejmě děkuji, jak už jsem říkala, záhada vyřešena, Maruška z Vysočiny může dnes klidně usnout. Tak, ale teď už si beru dopis od paní Helči z Uherského Hradiště. Dnes má 85 let moje sestřenice Liduška Omelková ze Starého Města. Všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám. Ti ze srdce přeje Majka z domova a Faninka, sestřenice Helča i Fanek. A ještě paní Helča posílá písničku dceři Helence Doležalové z Uherského Hradiště, tak i jí přeje jen to nejlepší, zdraví hlavně, ať jí slouží a ať se jí ve všem daří. Blahopřejí mamka i děda s rodinou. A ještě paní Helča posílá písničku k nedávnému svátku mé milé vnučce Elišce, tak já za Elišku moc děkuji a určitě bude mít velkou radost. Ostatně tak, jak měla velkou radost těch vašich přání, která zazněla právě v ten její sváteční den. Já jsem jim všechno vyřídila, tak byla opravdu moc potěšena. Tak jo, takže radost dělá, to je vlastně tady naší milou povinností a já doufám, že vám udělá radost i následující písnička, ale předtím ještě si vezmu klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny paní Ludmila Domanská ze Žeravic a také paní Anna Dulová z Hroznové Lhoty a ještě mají narozeniny pan Karel Salvec z Pítí a také pan Radek Smutný z Uherského Hradiště. Takže milí naši posluchači, samozřejmě jsme rádi, že jste si vybrali právě naši stanici k poslechu. Moc vám za to děkujeme. No a přejeme vám, abyste byli zdraví, abyste byli šťastní, aby vás nic netrápilo. Prostě aby vás váš další život byl jako procházka růžovou zahradou. Mějte se moc hezky a určitě potěší i písnička. Je to Valašsko v podání Záhořanů.

0: Tak dozněla písnička Bedřicha Čuby, Valašsko v podání Záhořanu. Poslední telefonát, je to pan Bartoš. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Hřínko, já bych chtěl nechat zahrát svoji dceři k 51. narozeninám.
0: A jak pak se jmenuje dcera, mě povězte?
1: Andrejka.
0: A co pak
1: Andrea.
0: Andrea, a co pak ji popřejete?
1: Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do toho života a hlavně z její to je vnučka.
0: Tak její dcera, asi, no.
1: Tak. No, prostě všechno nejlepší.
0: Jo, tak celá rodina, všichni, kteří mají Andrejku rádi, ti nyní blahopřeji, pane Bartoši. No a já mám připraveny pěkné písničky, tak už se rozloučíme. Naschledanou. A Broněk Uher blahopřeje. Včera měla svátek paní Renata Němcová z Horního Němčí. Dále včera měla svátek i Renata Dvořáková z Hluku. A dnes má narozeniny bratranec pan Petr Ježek ze Cvikova, takže Broněk vám všem přeje jen to nejlepší zdraví, štěstí, mnoho lásky a boží požehnání. Samozřejmě s rodinnými příslušníky blahopřeje Broněk Uher a také tady vidím, že Renatě Dvořákové blahopřejí i fotbalisté tělovýchovné jednoty Javořina. No ale teď už si, přátelé, zaspíváme vesele s Josefem Poncarem.
2: Český rozhlas Zlín.

No tak to byly veskrze známé písničky, věřím, že jste si zaspívali. Doprovodila nás malá česká dechovka. No ale je 18 hodin 56 minut, takže Morava, krásná zem, končí. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. No a vydáme se s vlněnou krajinou Bílých Karpat za písničkami z jihu Valašska, Kopanic i Horňácka. Na výlet zve Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klidnou noc vám pak přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už hraje mistříňanka, hraje milovanou Metoděje Praje.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vítězné hnutí ANO ve Zlíně se ani po vzniku nového trojbloku nevzdává snahy sestavit koalici. Po roce bez obchodu budou mít ve Stupavě na Uherskohradišťsku prodejnu s nepřetržitým provozem. Koaliční lídři se shodli na podobě novely školského zákona. V noci a ráno čekejte oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 1 stupně. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Současný primátor Zlína Jiří Korec z vítězného hnutí ANO považuje vznik nového trojbloku ODS, Lidovců a Pirátů za rozumný krok, přestože tato uskupení převzala iniciativu při povolebním vyjednávání. ANO chce dál hledat partnery pro sestavení nové koalice. Korec si dokáže představit i spolupráci právě s trojblokem, se kterým by měl v 41 členém zastupitelstvu těsnou většinu 22 mandátů.
2: V současné chvíli kromě SPD máte 4 silné subjekty, které mají srovnatelné počty mandátů, a samozřejmě se uvidí, kdo to s kým postaví, a my se nevzdáváme, budeme jednat.
0: Ve Stupavě na Uherskohradišťsku v listopadu otevřou obchod s non-stop provozem. Provozovat ho bude obec, protože prodejna potravin v ní už déle než rok chybí. Od 7 do 11 hodin bude v obchodě prodavačka. V jiný čas si lidé budou moct nakoupit sami. Co k tomu bude zákazník potřebovat, popisuje nezávislý zastupitel obce Zdeněk Basista.
3: Stáhne si aplikaci ČSOB nebo přímo té firmy Kontio, která to tady bude instalovat, tady tu samoobslužnou pokladnu, která taky vydá kartičky. Ty starší lidi, kteří nemají chytrý telefony, nebo nedokážou to ovládat ten telefon takhle, aby si tu aplikaci stáhli, tak si to vyzvednou na obecním úřadě a ty u kartičku si zároveň otevřou obchod a můžou s ní platit.
0: Koaliční lídři se dnes shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už podruhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
4: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
5: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
4: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
6: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
4: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu.

0: pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
1: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
2: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude v noci oblačno až polojasno a postupně se vyjasní. K ránu se pak začnou tvořit v údolích mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejnižší teploty naměříme kolem 5 až 2 stupňů, v údolích při bezvětří čekejte jen kolem 1 stupně a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad Na pěknou notečku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Máme tu středu krátce po 19. hodině a naši pravidelní posluchači jistě ví, že to je ten pravý čas si udělat pohodu a klid, ke kterému vám budou hrát lidové písničky. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Když se podívám z okna a vidím to krásné babí léto, rozhodla jsem se vydat na moje oblíbené podzimní místo. A tím jsou Bílé Karpaty, kraj listnatých a smíšených lesů, které v tomto období hrají všemi odstíny žluté, hnědé a červené. Krásný je na pohled, ale i na poslech. Tak se tam společně vydejme. Bílé Karpaty se táhnou kolem obou stran moravsko-slovenské hranice a patří do něho hned několik regionů. Jako první nám zahraje cymbálová muzika Pajtáž na rozhlasové nahrávce z pořadu Na živou notečku z roku 2016. Podíváme se s nimi na Kopanice a v druhé sérii nahlédneme i přes hranice do slovenské Bošáce. Příjemný poslech.

To byla cymbálová muzika Pajtáš a já jsem dnešní pořad na pěknou notečku věnovala úplně celý nahrávkám a ukázkám hudby z oblastí, které se rozkládají mezi kopečky a vršky Bílých Karpat. A z Kopanic je to jenom kousek do Strání. Tam se vydáme s pěveckým sborem Vlasty Gricové a hned po nich hudecká čtyřka Jana Rapanta ze Starého Hrozenkova. Obě nahrávky jsou z roku 2001.

To byl ženský sbor Vlasty Gricové a hudecká čtyřka Jana Rapanta v dnešním pořadu na pěknou notečku. Procházka Bílými Karpatami ale ještě rozhodně není u konce. A teď se od Horenky Chabové, Machnáče a Lopeníku vydáme dále jižněji ke kopcům Žalostina a Kobyla, tedy na Horňácko. Zaspívají nám chlapi táhlou píseň Za hájíčkem za zeleným za doprovodu muziky Martina Hrbáče. Tak tedy příjemný poslech.

To byly mužské sbory z Horňácka se skvělým doprovodem a sólovým zpěvem majstra Martina Hrbáče z Horňácka, které je také samozřejmě zasazeno do Bělokarpatských kopců. A z jejich nejjižnější části se na úplný závěr dnešního pořadu jedním velkým skokem přesuneme k té nejsevernější. Tedy už nebudeme v kraji tance sedlácká, ale v kraji, kde se tancuje točená, tedy na jihu Valašska. S cymbálovou muzikou Klobučan z Valašských Klobuk a jejich závršskými točenými dnešní pořad završíme. Od mikrofonu se s vámi loučí a podzim všemi smysly přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas, správy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedově soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz.

0: provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu, ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, takže dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. No, víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na dva týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021, někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný. A to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, že každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, tak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahoz si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížném stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak s F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex Ahoz a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex Ahoz. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se maluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velerybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači se já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluji ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29-letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a 2 páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznicím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování. To znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam o toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později jí Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobili za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla vskutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím, měl ho ve Spálené ulici.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tvární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu bychom neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probantky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat a vyváž maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, z blízka, v rytmu diska, Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis.

0: Zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
1: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
0: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
2: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
0: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru. Počasí. Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v Pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě. Bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhlen, tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. No. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře,
2: vedle.
3: Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak. Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy
3: rozdíl.
5: Taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: probdané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka z začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že se někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pupínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: No.
4: No?
5: No taky mě to někdy dělá potíže, abych, ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty se, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech to, ať mluví.
5: Ten mluví jak papiňák. Tak opravdu takhle mluví naše Maruška, je 8.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babo.
5: No, prosím, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápisy? Ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluzhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě tebe tady příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořadicky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci, já jsem teda točil, jsem na kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupada. Prosím vás, šudu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by z vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když tak jsem se... já šel to po tímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, si jděte řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem při tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Ty jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i z režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, no. Co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v montérkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Naschranou. Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vyloženě s tímhletím.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka dívenka tohle, že no jo, já jsem malý a tohle rozkošné učky. Čím bych chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učetní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Protože, ano, byli tu spisovatelé
7: při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, Bůh, Hrabal měl taky...
8: A Jirka se ptali, že mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, že jako kluci vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky. Čiže okuliare, hej, tmavé. No tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky. A teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával. A bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

Hrajte, blbci, písničku sám, budu dlouhý, zpívá na ráda, zpívá řád a zpívá.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večer a v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. No, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli.

0: bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku.

0: to už je tak dávno. To vy jste ještě chodil s tatínkem po houbách.
1: To je pravda asi.
0: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční mě zůstaly do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mě říkala, maminka zpívala v kostele, když jí takže to mě říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to v hlavě, jak to zpívá voda, mm-hmm, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, co by mladý švíhán, že, tak jsem musel jít převlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. Mm-hmm. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Říči. No. A to jsme chodili jako úplně do prvních. Co. No a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. Mm-hmm. No a to jsme spavli oba dva.
1: No
0: to
1: teda, no polka, nevím jak u vás, ale
0: taneční
1: u nás. Taneční
0: mistr a my jsme spavli spolu.
1: U nás polka byla překřtěna na masakr, no, protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
0: Ano, ano, no. Tak to byla mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, Olka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, ale je to tak, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom druhém ročníku, to bylo jenom na dva roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli konkrétnější výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o dva roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
1: Takže to jste ho vlastně mohla i něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
0: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do třetí rok do tanečních a to bylo zároveň první rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
1: No ale řeknu vám stejně, tříleté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale
0: no,
1: už jsem se pohyboval.
0: Paní Ludmilo. To bude 51. ročník, ne?
1: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
0: Jméno, to byste po mně chtěl moct. No, mě nedostanete. To vás tak daleko paměť nezahá. To já zapomínám hodně. Tak to byste, u mě není dávno 20, není 50, tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd, ale to je prý normální v našem věku.
1: Taky už se tomu blížím. Paní Ludmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
0: No, tak asi tu polku.
1: Polku?
0: Podle všeho,
1: masakr.
0: No. Polku a potom ty moderní, jive a takové. jo, no, ale asi mají spolku a ten žajf, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
1: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
0: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tak na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Mm-hmm. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že.
1: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
0: No, paní Ludmila. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
1: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
0: Jo, ty šaty jste se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
1: No prosím, krásné, nakonec jsme krásné, to dali dohromady.
0: Ještě někde jsou, to nevím, ale... To by dneska určitě
1: neoblekla. No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
0: Já mám taky přechu, dobrou noc, naschledanou.
1: Moje taneční téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala, tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše, moje taneční to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale je to krásný, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Valčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu, ale ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl taft, z taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, jako hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotaneční, čistě dotaneční šaty a dělala mi tam i aplikaci, jako že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normálně kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všechno šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mý kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel on nechodil do taneční. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak ale to by měl umět čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor. Ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je
0: mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu Hruškoviče.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrce, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali. A bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc, napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím nechám jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, a nebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. A prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: Tam my jsme měli i prodlouženou, ale já měl taneční taky na Staré radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka a je tam teda vytištěný pár taneční a když otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, já ten datum nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý. Mhm. Podpis Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo. Takže vás hodnotil
1: tanečník. Hodnotil tanečník, měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlece, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě to byla, to je legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije, jsou všichni
0: prý. No paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No takže to mám takovou památku. A to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky no to, na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevá. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne, vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodí do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u nás, u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny a vy si tam vykládáte, co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta měli četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, protože tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat. Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak jo, taky, děkuji.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme jim tedy noční linku pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: Se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak. To jsme se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomínáte si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové raz, dva, tři.
1: Já mám spíš podezření na ten vás. Ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu, ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Partnerku, ano,
0: tak, ano,
1: tak,
0: ano.
1: No.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, to nejde ulit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznám, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jí moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak... Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuji,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc a dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy. Ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno. Zase za nějakých 12 hodin. Ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je to paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače a osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale v soroční 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: swing, taky. Tak já tanči, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, valčík, a či tak valčík doleva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco aj v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na 2 kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich tati na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je skované na památku.
0: No a no, když tady máte 2 dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky 2 zetě, nebo se pletu?
1: No mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by no, ještě měla pravit.
1: No o tým ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo předměstí Uherského Brodu napřed Havlice, tak pro mě tančení skončilo. Mm-hmm. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ze 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil, do 8 roku žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: No tak.
1: No, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kroužku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes
1: bylo nádherné.
0: Ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu. Mm. Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No tak jako moje maminka, to máte nikdy úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Víte, dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač. A vidíte, tak já chodím spát, jakékoliv je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, tak už jdu na kutě.
0: Tak, dobrou noc
1: tak
0: a hezké sny.
1: Děkuju, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale jestli vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako leteckým mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Boldiš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové služe, zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svitu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako prvně vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkám, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli teprve znovu manželi víceméně, tak ta nás teda Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. To byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových. Takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. No, potom říkám, s manželkou jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medánka.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní. Aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista. No.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník. Takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nám zahral a
0: takže
1: podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje.
1: Tak složili kapelu, měli jsme aj jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsme byli na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti a Rizola
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy. Pokud nás teď poslouchají, doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo?

0: nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuju za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma Noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47.

0: 1937. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 1947 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka, já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
1: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
0: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
1: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
0: tak. Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 to už byly takový 4 roky takový studentský lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
1: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
0: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takový docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
1: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
0: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
1: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký?
0: Ne, to ještě ne. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
1: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou, zase někdy v noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz lomítko linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje o páté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano, takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale ty nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, neolíbí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: A možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přerušil, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Přesně, no tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však jak mě stále huněla někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky měla jsem polku Valčíka, moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynikali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty mi babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Byli no ale než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště Ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavách. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho?
1: Ano, ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle, prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo. No, tak to, a víte tak, co, to já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance to, a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, a ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Možná kdy to bylo?
1: Jsme se mohli...
0: Který to byl rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních vý, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už.
0: Ano.
1: A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že,
0: ano.
1: Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, jestli se tomu říkal tenkrát zrcadlový sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Vy jste tam možná chodil teda jako...
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No, a co bych řekl k tomu tancování teda? Já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový. Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidisco klan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na roztvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale
1: jako
0: Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška víme tam ještě taky ty plesy a takhle. A takže to bylo, co jsem teda jako, co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaký vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam myslím není, a to byl Ševčík.
0: Tak to byl už si nedybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže sám i kluk a přiřadili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
0: Zdravka, ano jo.
1: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to byla taky takové, na co si vzpomínám.
0: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
1: No, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle, do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo, šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
0: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žbunkalo.
1: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu i školní.
0: Ano.
1: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny. No a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne plést teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo? Že fakt těch vzpomínek mám spoustu. A v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm-hmm. A ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. Mm-hmm. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takovej večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenomže pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychválení, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty... Vlasta říkala, nebo jí se říkalo Aťka, že jo, Aťka. Že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, my jsme byli furt v těch tanečních. Jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova
0: ano, Kudláček. Kudláček no. Tam byl pořád i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
1: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
0: No my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
1: Antidisco Klan, no, a vždycky, když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
0: Antidisco Klan. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli si
1: je tam pořád.
0: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
1: Tak jo, naschle.
0: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváš zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900 číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku. Jsem odhodný chlapec.
0: Děkuji. Nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu, prosím vás, pozdravit Jošku z Valašska.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, Jošku. A teď bych. Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních? Kdy jste
1: byla? Jsem čtvrtém, tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. A já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomán za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečky. A byli jedni polka, valčík. A druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měl příhodu v Jeseníku a...
0: A mě by zajímalo, tedy já vám zkusím...
1: ...ukončení tanečních, tak... Když jsme šli z tanečních domů, tak ze Žlobe jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše porty nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Jo. Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, já se probůh, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečních dala jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se ostříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala řovat a říká, běžně otří. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to já si měla hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jeho účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylet. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk zpátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky společku šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz Lomítko Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Copak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to jak vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus o zpět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to znám bylo 16, 17 a tak nějak, jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všechno je OK, máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý, kdybys byl trochu vyšší, tak to, ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty diska, no tak ti mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, počas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv. A ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: Nový Čín, ano, Autopál. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď, potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle. Potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, valčí, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jen učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné.
0: Vláďo, a už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska?
1: Alberta, teď žiju Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od Talima, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádher, je to horá.
0: Já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady teprve bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V noční lince. Mezi tím přivítá noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic neztratili, budete jenom poslouchat noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365. Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým gizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází

0: Jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka, tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně. Víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi. A dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš, ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný. Nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
1: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
0: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
3: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
0: Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
3: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře.
3: A co ta za...

0: Ada.
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švonk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil. Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
0: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co? Uhodil jste tím kamenem toho Puděla nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek od oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není puclek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu a bučí jako vodu. Ty jsi abstinent, já se nestydíš, pitomče. Zloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete v kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Zopak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mylíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu, upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělaje marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Katze? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru. Jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a s radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Jo, kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babišku, nic, to spíš k tvojí svozku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslí si, že zůstaneš zase něco dlužen jako posledně.
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulí se, líbe kamarád. Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho zinulo se mu z pisku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Je. Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech. Ano, v pořádku. Ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicí byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl? Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jdu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to jest?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mer.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
8: No dovolte. Jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: než... Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána, snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál silu,

vola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.